ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první padesátce jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na desátém místě v první desítce nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili devátou pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na osmém místě. Sedmá je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Skupina Dimitry zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dana Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David a v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: světě dokola.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
0: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
1: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, přesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě, jak si kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože se nás jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost třeba, když jsme u Legrace. Takže bude zítra hodně Studio Ypsilon v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Ypsilonky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Ypsilon v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové Národní divadlo Ypsilonka.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku. Výjimečně.
0: Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jakej? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madam, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? A říká, ježiš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilí samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude
1: no
0: zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měli kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
4: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
5: Díky.
4: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
3: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno.
5: Děkujeme. Slyším.
3: Ještě dobře, díky.
5: Dobré lečo.
3: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
6: Tady je Jirka, dobrý den, z Čerče, já vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
3: taky.
5: Děkuju a taky, ano.
6: Přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdounek. Volám z Luhačovic.
3: Ano.
7: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
3: Ale to je dobře.
7: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady navrch, abych vás slyšel přes FM.
3: A to nebyla slazená minerálka, ne?
7: nebyla. A to jak asi míchaná s Vincentkou šetří.
3: Je takhle. No vy si užíváte.
7: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.
3: Určitě.
7: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
5: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
3: Ano.
7: Děkuji,
3: tak ať vás to nebolí.
7: A já bych si vybral pokračování.
3: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Haló, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
8: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
5: No prosím.
3: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě.
8: No.
3: Děkujeme.
5: Naschledanou.
3: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
5: Já myslím, je to jasné.
3: O rodině a fyzkultuře.
9: Tělocvičná nářadí pro městský tala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už trhali fialky. Možná, že to byla i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horlezectvím zase. No, s horlezectvím. To jak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Thálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No říká, protože já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni Kon taky? A co nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se takový chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kým štube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho mají, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá, holčičko, kup si bombonek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tepfer, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo a já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají táli, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco tam budou dělat.
1: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfr Ačko, Spejbl Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix, Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
7: Díky.
4: I vás.
6: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
4: Dobře, máme
6: hezký
4: zapsáno.
6: Hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
7: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno i pošta. Dobré odpoledne.
7: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další hrecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident. Ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: a no. Vám zbytek, ne? Stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou. Další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové. Pro vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
7: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? Ano, dovolte, co pak jsem nějaká kurva? A pak on říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 dní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A, pardon, promiňte, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových krutů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2007, $800 ještě za požívání sauny a bazénu. Nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel, nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700, ne, promiňte, ne, to jsem 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já. Ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštůby, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladí, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi ji přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucií Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
7: No to jo.
4: Ondra je v napětí a taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: Nějak. No, to, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No, jo, co byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale tím, že vůbec nestárnete, to si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
1: No.
3: Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo,
2: a jo, děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňová, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, by se si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít, pokud máte
2: zájem.
1: A jestli
2: se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jdeme, jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Velko krabic.
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč? Když zloději mají baterky.
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
8: Májo!
7: Hurvejš, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrata.
9: No to víš, takový supermarket. supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak ho než nepřekážej, ať jí dál.
8: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
8: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
11: A co stojí, Hurvínko, psáno tady na té cedulce?
8: Tlačit.
9: No tak tlač.
7: Prosím tě, pust, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
8: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho, potřebuji ti koupit ponožky.
8: Na nožky?
7: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
8: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
11: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
7: Jo, jo, už jdu.
11: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: Jej, a hejme se.
11: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
11: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
11: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
8: Cože to?
9: Nejím maso.
8: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
8: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
8: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
8: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
11: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: nebo veganka, nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodílem na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, jako ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: řeší,
1: podzim.
2: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihokorejská firma KHNPM má na výstavbu domluvené první tuzemské subdodavatele. Na Vyškovském hřbitově přibudou kolumbáry a celkový počet schránek se zvýší asi o třetinu. Vládu čeká další pravidelné zasedání. Projedná mimo jiné novelu školského zákona. A počasí dnes čekáme převážně skoro jasno nebo jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihokorejská firma KHNP na podzim vyhlásí další výběrová řízení pro české firmy na rozšíření dukovanské jaderné elektrárny. Aktuálně společnost uzavřela 16 smluv s tuzemskými podniky. Českému rozhlasu to řekl její mluvčí Vojtěch Meravý. První stavební práce začnou za 3 roky. Elektrárna čeká na získání povolení k výstavbě od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokračuje mluvčí EDU 2 Alice Horáková.
2: V této fázi se tedy soustředíme zejména na přípravu dokumentace pro různá povolení a licencování. Probíhá příprava projektové dokumentace, takže řada věcí se zatím ještě upřesňuje.
0: Na hřbitově ve Vyškově začali dělníci se stavbou nových kolumbárií. Současná kapacita 320 schránek pro uložení uren už nestačí. Přibude proto dalších 132. Rozšíření výjde na zhruba 4,25 milionu korun, dodává mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.
3: Práce teďka aktuálně začaly a hotovo má být v druhé polovině prosince. Počítáme s 8 objekty u nových stěn. Kolumbária umisťujeme většinou zrcadlově proti sobě. V okolí výrazně rozšiřujeme možnost posezení návštěvníků, osadíme tam 27 kusů laviček a myslíme zároveň na novou zeleň.
0: Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
4: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřeby na základě vyšetření a doporučení poradny. Pracovníci Centra duševního zdraví v Přerově dnes dopoledne zahájí další ročník akce věnované duševní rovnováze. Program potrvá do pátku a je součástí budou přednášky, prezentace nebo vernisáž výstavy Pohlednic klientů s duševním onemocněním.

0: Cílem je zvýšit povědomí o problémech psychického zdraví, pokračuje ředitelka Centra duševního zdraví Přerov Kateřina Mozrová.
1: Začíná to v pondělí dnem otevřených dveří v Centru duševního zdraví a zároveň v ambulanci psychosociálního centra je otevřená psychiatrická ambulance, kde mohou lidé přijít bez předchozího objednání.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 387 u obce Ujčov na Žďársku. Osobní vozidlo tam srazilo zvěř. Na místě policie nehodu vyšetřuje. Tolik doprava. Šťastné ranní cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásný den vám všem, milí posluchači. Dobré ráno, Moravo, je 5:05. Tady je Český rozhlas Brno, začíná nový pracovní týden, je pondělí 5. října a mám radost, že začíná také nové vysílání Dobrého rána. Dnes je to v podstatě už 278. den letošního roku. Do konce roku chybí pouhých 87 dnů, jsme 2 týdny po podzimní rovnodennosti, takže světla rychle ubývá a právě začíná ta část roku, kdy se v lidových pranostikách stále častěji objevují slova jako kamna, mráz a první předzvěsti zimy. Jak to bude dnes, uvidíte potom v první předpovědi počasí. Hrát vám samozřejmě budeme písničky, které nestárnou, jednu z nich pak po 8. hodině. Pošleme všem Eliškám, které dnes slaví svůj svátek. My si dáme na úvod vymyslenou, vrátíme se s Elánem do 80. a pak přidáme Helenu Vondráčkovou Dvě malá křídla tu nejsou. Další české písničky a i zahraniční, zejména ty, které nestárnou, vám budeme nabízet po celé dnešní ráno. Pavel Kašper u mikrofonu, tak ať se vám s námi příjemně vstává, snídá, poslouchá, lenoší. Dobře, že nás posloucháte. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut. Naladili jste si nás v pondělí 5. října 2026. Dnes je Světový den učitelů. Připadá na 5. říjen od roku 1994 a připomíná důležitost učitelského povolání. Učitelé v našich zemích mají svůj svátek také 28. března v den výročí narození Jana Amose Komenského, ale to je jenom náš specifický český svátek. V roce 1305 se v Brně konala slavná svatba. Karel Václav III., král Václav III. Si vzal za ženu Violu Těšínskou a o necelý rok později byl bohužel v Olomouci zavražděn. Před 102 lety se v Kuželově na Slovácku narodil František Prachař, folklorní zpěvák a tanečník. Spolu s bratry vystupoval s několika cymbálovými muzikami, například s muzikou Slávka Volavého a Martina Hrbáče. Před 101 lety archeolog Howard Carter vstoupil do pohřební komory faraona Tutanchamona. Slavný okamžik historie. Dnešek je spojený také s Jaroslavem Bakešem, lékařem, sběratelem minerálů a cestovatelem. Zemřel 5. října v roce 1930. Pocházel z Blanska, jeho dědečkem byl známý lékař, speleolog a archeolog Jindřich Vankl. Později vedl chirurgický ústav na Žlutém kopci v Brně a spolu se svou matkou a dcerou založil první léčebný onkologický ústav u nás, dnešní Masarykův. Před 90 lety se narodil dnes už zesnulý bývalý československý a český prezident, dramatik a spisovatel Václav Havel. Kvůli svému původu nemohl studovat. Pracoval jako jevištní technik, dramaturg a asistent režie v divadle Na zábradlí. To také uvádělo jeho hry. Postupně se stal hlavní postavou československého disentu a jedním z autorů Charty 77. Přispěl k pádu komunistického režimu u nás a jako prezident pak stál v čele státu více než 12 let. Před 88 lety na svou funkci prezidenta abdikoval Edvard Beneš. Stalo se tak v návaznosti na přijetí diktátu Mnichovské dohody. Asi o 2 týdny později pak odletěl do Anglie a vytvořil tam jedno z center zahraničního odboje. A ještě jedno výročí úmrtí. Dnes je to 12 let, co zemřel Miroslav Bernátek, zakladatel Šelepky a osobnost brněnského kulturního života. Před 7 lety byla v Brně na kapucínských terasách odhalena lavička Václava Havla. Stalo se tak právě ve výroční den jeho narození. Byla to v pořadí 30. lavička Václava Havla celkově na celém světě. A skončíme ve světě muziky. Když kapela Pussycat natočila svůj hit Mississippi, tak vlastně nebyla žádnou country kapelou. Producent Eddie Edbelt jim tehdy přidal pedal steel, mandolíny, je skutečný smyčcový orchestr. A ten nádherný motiv na desce hraje muzikant, který se jmenuje Franz Dollard. Nahrávka vyšla v roce 1975 a několik měsíců se nedělo vůbec nic. Zachránila ji až rozhlasová moderátorka Meta DeVries, která si dokonce myslela, že Pussycat jsou britská kapela. A když se z Mississippi stal obrovský hit, 2 ze 3 zpěvaček ještě pořád chodili normálně do práce jako písařky. A hit to byl natolik velký, že v roce 1976, tedy přesně před 50 lety, vystoupal na vrchol britské hitparády a dokonce sesadil Dancing Queen od ABBY. Před 50 lety jedničkou v britské hitparádě byla kapela Pussycat a Mississippi.

0: písnička, kterou znáte i z našeho vysílání, to byla kapela Pussycat, je nizozemská, písničku Mississippi vydala v roce 1975 a dlouho se nehrála a v 76. se stala natolik populární díky holandské moderátorce Maxi Vrist, že se umístila na prvním místě britské hitparády. Na vlnách Českého rozhlasu Brno počasí.
1: Počasí.
0: Zajímají nás teploty, na jihu Moravy ty aktuální se pohybují v rozpětí mezi 9 a 14 stupni Celsia. 9 stupňů je v Ivanovicích na Hané, těch 14 ve Znojmě, Kuchařovicích a také ve Ždánicích. A předpověď, ráno ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně bude skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky tak ty budou většinou nepříznivé. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde 2 minuty před 7, zapadne v 18 hodin a 27 minut. Dobré ráno.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 24 minut. Dálniční policisté z Mikulova minulý týden mezi Branišovicemi a Pohořelicemi zaměřili Audi A6, kterému laserový měříč ukázal 172 km v hodině. Po odečtení stanovené odchylky činila výsledná rychlost 166 km v hodině a řidič tak v místě, kde je povalená 90, překročil limit o 76 km v hodině. Tak výrazné překročení už nelze vyřešit pokutou na místě. Případ proto zamíří ke správnímu orgánu, řidiči hrozí pokuta až 25 tisíc korun, zákaz řízení na 18 měsíců a 6 bodů a také mu byl na místě zadržen řidičský průkaz. Plné ruce práce mají boskovičtí strážníci, jak píší na svém Facebooku, minulý týden vyjížděli ke krádeži v obchodě, která svědčila o tom, že pachatel není žádný troškař. Do svého batohu, se kterým chtěl zmizet bez placení, si postupně naskládal 4 kila vepřové pečeně, celé chlazené kuře, uzenou plec, mleté maso, několik balíčků salámu a sýrů a nezapomněl ani na kávu a na zeleninu. Daleko však nedošel, strážníci ho zadrželi a celková hodnota ukradeného zboží byla vyčíslena na bezmála 1700 korun. Muž se ke krádeži přiznal a strážníci s ním vyřešili věc uložením pokuty. Je 5 hodin a 25 minut, zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou už za 4 minuty. Dobré ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Okolí fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích je od dneška spoplatněné parkování v ulicích. Začaly tam fungovat modré zóny. Platí vždy přes noc od 17 do 6 hodin ráno každý všední den. Prvních 60 minut parkování je zdarma. Poté se platí 30 korun za každou započatou hodinu. Rezidenti to mají za roční poplatek. Na hřbitově v Bučovicích začala stavební firma s přípravami na kompletní rekonstrukci smuteční síně. Ta má špatnou statiku a částečně ji bude nutné zbourat. Demolice, opravy a nová přístavba by měly být hotové příští rok. Práce vyjdou asi na 20 milionů korun. V Bystřici nad Pernštejnem začíná plošná deratizace, potrvá do příštího pondělka. Na větší výskyt hlodavců město upozornili tamní občané, takže radnice objednala specializovanou firmu. Deratizátoři položí návnady na veřejných prostranstvích a v městských budovách města. Počítají i s obytnými domy a rodinnými domky. Jejich obyvatelé můžou nahlásit výskyt hlodavců a objednat si ošetření jejich obydlí na náklad bystřické akce. 40 šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby odmítli násilí a komunikovali slušně. Ve veřejném dopise taky varují před omezováním přístupu k informacím. Podepsaní zástupci apelují, že úřady a veřejné instituce mají být dostupné všem redakcím bez rozdílu. Politici by podle nich taky neměli podněcovat násilí ani na sociálních sítích. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku ještě oblačno. Během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Stále opatrně na silnici 387 u obce Újčov na Žďársku. Osobní vozidlo tam srazilo zvěř. Na místě policie nehodu vyšetřuje. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Co tě znám?

0: Zpíval vám Petr Spálený, tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut. Řidiči v budoucnu nebudou při hledání místa na parkovišti u nádraží v Blansku tak dlouho kroužit. Město totiž postaví nový parkovací dům za více než 170 milionů korun. Statistiky radnice potvrzují, že stávající kapacita parkoviště nestačí. Úřad požádal o dotaci a připravuje soutěž na výstavbu. Blansko ale není jediné město na trati mezi Brnem a Letovicemi, kde mají lidé u nádraží problémy s parkováním.
1: Je ráno a já přijíždím na parkoviště u nádraží v Blansku. Při hledání parkovacího místa uspěju až v zadní části velkého Park and Ride parkoviště a půjdu spočítat, kolik parkovacích míst tady zůstává neobsazených. 8 ráno jsem napočítala zhruba 15 volných míst, celkových více než 200. Někteří lidé tady odstavují auta pravidelně a pokračují vlakem třeba za prací, další je tu nechávají spíš výjimečně.
2: Jedeme do Brna většinou, necháváme tady. Celkem je to výhodný, protože do Brna je to kousek zadarmo a nemusíme se tlačit v nějaký koloně a tak dále.
3: Já dneska výjimečně jedu až tohle dobou, já většinou jezdím ráno před 5 hodinou, takže to je tady úplně volno v podstatě. Tohle je výjimka, kdy poprvé jsem tady takhle později a i tak jsem našel místo.
1: Do budoucna by tady měli řidiči zaparkovat ještě snáz díky novému parkovacímu domu, slibuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
4: Měl by nabídnout kapacitu 201 parkovacích míst a 3 stání pro motocykly a bude to vlastně nezastřešená stavba, která vlastně nabídne parkování i nad střeše. Budou tam výtahy, bude tam sociální zázemí a vlastně ten projekt počítá také s dopravním napojením, s nějakými komunikacemi pro chodce.
1: O parkovací dům usilují i v nedalekých Boskovicích, hlavně kvůli plánovanému přímému vlakovému spojení s Brnem. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
5: Parkovací dům připravuje město. O podílech financování parkovacího domu zatím mezi Boskovicemi a správou železnic probíhají jednání.
1: Parkovací kapacity přestávají stačit taky v Rájci Jestřebí. Tam vedení města spoléhá na to, že při plánované intenzifikaci trati postaví železničáři další odstavnou plochu pro auta. Naopak ve Skalici nad Svitavou zatím obec ani správa železnic zvýšení počtu parkovacích míst nechystají. Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Ať už snídáte se ženou, s mužem, se psem, s dětmi, s kýmkoliv, přejeme vám krásné ráno. Za minutu bude 6:45, je tu čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se teď pohybují v rozpětí od 9 do 14 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně bude skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou nepříznivé, bio je na jedničce a slunce, které dnes v Brně vyjde 2 minuty před 7, zapadne v 18 hodin a 27 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, nás zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se už právě teď zaměří Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti, potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Kuřimi funguje zmodernizovaný městský stadion. Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Divadlo Husa na provázku v Brně celý den připomíná prezidenta Václava Havla. A dnes čekáme převážně skoro jasno nebo jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Sportovní kluby v Kuřimi můžou využít nově zmodernizovaný městský stadion. Práce vyšly na 150 milionů korun. Areál teď má 8 atletických drah, nové sektory pro technické disciplíny, zázemí pro sportovce i tribunu, popisuje projektová manažerka Hana Mejzlíková.
5: My si řekli, že když už se do toho kopne, tak ať se to všechno udělá pořádně, ať se tady můžou konat i všechny soutěže a ať ty naši sportovci už tady vlastně zůstávají a nechodí za lepšími stadiony někam jinam, takže ať si tady vychováme fakty kvalitní sportovce, ať jim dáme tu příležitost a ty možnosti.
3: Správci sportoviště připravují i harmonogram pro sportování ostatních obyvatel. Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohly policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením. Jak říká ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD...
6: Předpokládám, že ten selský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
3: Členové Bezpečnostní rady státu a jejího výboru pro protidronovou ochranu teď připravují také navazující návrh zákona, který má přesně určit, co bude považováno za objekty kritické infrastruktury. Vzdělávání v oblasti paliativní péče a ošetřovatelství podpoří Zlínský kraj a to částkou 777 tisíc korun. Dotaci si rozdělí Charita Uherský Brod, Kroměříž, Valašské Mezříčí, Nový Hrozenkov i Charita Uherské Hradiště. Podporu dostane také organizace Hvězda ve Zlíně a Diakonie Valašské Mezříčí. Peníze půjdou na kurzy a semináře zaměstnanců, kteří pečují o klienty v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem či domovech pro osoby se zdravotním postižením. Brněnské divadlo Husa na provázku dnes připomíná nedožitých 90 let Václava Havla. Na programu je čtení jeho esejů, debata o svobodě a večerní rozsvícení srdce. Herci navíc vyrazí jako postavy z Havlových her i přímo mezi lidi do speciální tramvaje. Doplňuje mluvčí divadla Kateřina Tajsigová.
7: Tramvaj nebo po brněnsku Šalina bude vyjíždět každou celou hodinu s tím, že potom pojedeme krátkou trasu přes historický střed města a místo stání potom zhruba půlhodinové bude na Malinovského náměstí.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů, biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Opatrně na D1.

0: z Brna do Prahy za Ostrovačicemi. Na kilometru 176 je odstavené nákladní vozidlo s poruchou. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Je pondělí, 5. října 2026, začíná nový týden a jak jinak než písničkami, které nestárnou. Kytaru hraje, bude zpívat Viktor Sodoma, pakže je to hřích, přidá Petra Janů. Dnes je 5. října, svátek slaví Eliška. Možná nevíte, že dnešek je také světovým dnem učitelů. My máme ten český 28. března, ale ten světový připadá právě na dnešek. Navíc to je taková specialita, dnešek je dnem Jamese Bonda. A pokud máte rádi dobré jídlo a chcete třeba tip na snídani, tak dnešek je také národním dnem jablkového koláče s drobenkou. Takový tip, pokud byste si chtěli něco dobrého upéct. A navíc také potěšíme všechny milovníky curry, protože právě 5. říjen je dnem curry. Pochutnejte si a užívejte dobrého rána s Českým rozhlasem Brno. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám hezky vstává.
1: Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Petra Janů, tady je pondělní Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Firmy Střebíčská mají velký zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Podle tamní hospodářské komory komunikuje celkem 10 členských podniků s jeho korejskou KHNP, která vyhrála zakázku na výstavbu. Jsou mezi nimi jak technologické, tak stavební společnosti.
1: Teď jsme v našem výrobním areálu ve městě Hrotovice. A to, co tady slyšíte, je čilý pracovní ruch.
2: Takové mraveniště.
1: Přesně tak.
2: Jednatel firmy V-Stav, Bronislav Vala, mě provází po dvoře. Společnost se zaměřuje na stavební výrobu a její sídlo je vzdálené od jaderné elektrárny Dukovany ani ne 10 kilometrů.
1: Naše firma vlastně vyrostla na výstavbě nebo dodávkách pro jadernou elektrárnu Dukovany.
2: A budete se podílet i na jejím rozšíření?
1: No, už teď se podílíme na přípravných pracech. Například teď děláme nové propojení mezi elektrárnou Dukovany a rozvodnou Slavětice, nebo různé rozšiřování parkovacích ploch a nájezdů. Takže to jsou práce související s připravovanou výstavbou. A na té se samozřejmě budeme chtít podílet, budeme se o to ucházet.
2: A připravujete se na to nějak speciálně?
1: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
2: Zájem má i třebíčský podnik TES, který poskytuje inženýrské služby v jaderné energetice. Pokračuje vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
3: Určitě se na to chystáme, jednáme i s různými korejskými firmami, zatím uvidíme, jo. Nemáme žádné konkrétní smlouvy, máme podepsaný spoustu různých memorand o porozumění, ale na nějaké pevné smlouvy nebo konkrétní ještě nedošlo.
2: A co by to pro firmu znamenalo?
3: Pro nás určitě zase by to bylo seznámení s nějakou novou technologií, byla by to perspektiva prostě na desítky let, takže určitě firmě by to dalo jako ohromnou perspektivu do dalšího rozvoje.
2: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami a ještě na podzim vyhlásí další výběrová řízení. Střebíčska, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují aktuálně v rozpětí od 10 do 14 stupňů Celsia. 10 stupňů je třeba v Ivanovicích na Hané, 14 potom ve Ždánicích a ve Znojmě Kuchařovicích. Na většině sledovaných míst se teplota pohybuje kolem 10 až 11 stupňů Celsia. Stejně tak v centru Brna. A předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno ještě oblačno. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně skoro jasno až jasno. A nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou nepříznivé, bio je na jedničce. A slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 58 minut, zapadne 3 minuty před 6:30. Dobré ráno.
0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Brně. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
2: V pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, hráli a zpívali vám brontosauři. Povodně, které ukázaly nepřipravenost. Záplavy v červenci 1997, které mnozí z vás pamatují, spustošily Moravu. Tyhle povodně nezaskočily jen celý východ České republiky, ale další státy. Třeba v Polsku se jim říká povodeň tisíciletí. Pro povodí Moravy a Odry zaznamenaly nejen škody za desítky miliard korun, ale především desítky zmařených životů. Často lidi, kteří odmítali přijmout, že taková katastrofa může nastat. Poslouchejte temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem. Každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a také online na webu či v aplikaci Můj rozhlas. I tento díl o povodních, které ukázaly nepřipravenost, o povodních z roku 1997, už najdete také na našem webu brno.rozhlas.cz a i tam si můžete poslechnout celou stopáž, nejenom tohoto dílu temných letopisů moravských. Zprávy chystá David Hasman a budou tu za

0: sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Břeclavská nemocnice rozšířila možnosti operace kyčelního kloubu. Zákrok teď u některých pacientů lékaři provádí novou metodou, která je šetrnější než dosavadní postupy. Pro pacienty to znamená menší bolest po zákroku a také rychlejší rekonvalescenci i návrat k běžným aktivitám. V bučovické místní části Marefy dnes začíná stavba nového chodníku od železniční zastávky. Ten v místě dosud chyběl. Bezpečnější cestu lidem zajistí také nová lávka pro pěší vedle stávajícího mostu přes Litavu. Dělníci současně opraví a rozšíří silnici. Stavební práce vyjdou asi na 9,5 milionu korun a potrvají půl roku. V Nivnici na Uherskobrodsku postaví u základní školy novou tělocvičnu. Sloužit bude nejenom školákům, ale i veřejnosti. Aktuálně má obec zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Práce začnou podle klimatických podmínek v únoru příštího roku. Hotové by měly být do konce srpna. Stát chce příští rok v únoru spustit systém nouzového varování. Takzvaný cell broadcast by lidem poslal upozornění na krizové situace přímo do mobilního telefonu. Systém by varoval třeba před povodněmi nebo dronovými útoky. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě oblačno. Během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 před Brnem směrem z Vyškova housne provoz tradičně mezi Holubicemi a Rohlenkou. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy se ucpává už z úrovně Modřic ze 3. kilometru. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut. Milí posluchači, zajímá vás, co se bude tento týden vysílat. Právě teď přichází ten správný čas pro všechny, kteří chtějí vědět, co si v který čas a den naladit.
1: V dnešní rubrice Erko vám přiblížím předvolební a volební vysílání Českého rozhlasu Brno. Tady je Julie Kalodová. Jsem ráda, moji milí posluchači, že se po týdnu opět slyšíme. Věřím, že zůstanete na stejné frekvenci naladěni i v následujících dnech, protože spolu s kolegy připravujeme kompletní informační servis kolem komunálních a senátních voleb. Od pondělí do pátku v 7 hodin 50 minut si můžete poslechnout volební vysvětlovnu, kde postupně probereme témata komunálních voleb, senátních voleb, přípravy před cestou do volební místnosti, podíváme se i na téma hlasovacích lístků a sčítání. A od pondělí 5. října do čtvrtku 8. října si v čase od 17. hodiny můžete poslechnout sérii 4 živě vysílaných debat s lídry kandidátek nebo jejich zástupci z daných kandidátních listin v komunálních volbách do zastupitelstva města Brna. A v sobotu 10. října bych vás ráda pozvala k poslechu volebního speciálu Českého rozhlasu Brno. Od 14 hodin až do večerní 22. hodiny vás budeme seznamovat s průběžnými výsledky. Dění kolem voleb bude ze studia Českého rozhlasu Brno komentovat i politolog. Tak jako vás Český rozhlas Brno provází ve chvílích odpočinku, zůstane tu s vámi i během důležitých společenských okamžiků. Mějte se pěkně a rádi a za týden se naslyšenou těší Julie Kalodová.
2: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 6:45, čas na aktuální předpověď počasí. Teploty na Jihomoravě se pohybují v rozpětí stále podobném 10 až 14 stupňů Celsia. Nejtepleji zatím ve Ždánicích a ve Znojmě Kuchařovicích. Předpověď pro dnešek slibuje ráno ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně bude skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr povolené rychlostí do 15 kilometrů za hodinu. Rozptylové podmínky, většinou nepříznivé, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo vyjde v 6 hodin 58 minut, což bude za necelou čtvrt hodinku, zapadne v 18 hodin a 27 minut. Přejeme krásné ráno.
2: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby? A dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Věra Martinová, je 6 hodin a 49 minut. Jako obvykle v tomto čase přinášíme přehled očekávaných událostí dnešního dne. V okolí Bohunické nemocnice v Brně dnes začínají platit modré zóny. Na brněnské výstavišti vrcholí příprava mezinárodního strojírenského veletrhu. Už dnes se tam uskuteční čínsko-český obchodní summit, kde české a čínské firmy prozkoumají nové příležitosti pro obchodní a hospodářskou spolupráci. Ve vyškovských ulicích Dukelská a Sportovní musí ode dneška řidiči počítat s komplikacemi. Začíná tam částečná uzavírka, která potrvá do 4. prosince. Mezi 10. a 17. hodinou bude historickým centrem Brna jezdit speciální havlovská tramvaj, ve které se cestující potkají s postavami z Havlových her. A v pondělí se také koná v Kočka Café Schrödinger dobročinný second hand na podporu 18 kočičích útulků. Zprávy chystá David Hasman a ty další tu budou za 10 minut.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V okolí Bohunícké nemocnice v Brně dneškem začíná fungovat rezidentní parkování. Znojmo otevřelo nové kolo žádostí o příspěvky na kroužky pro finančně znevýhodněné děti. Letecké společnosti omezují spoje na podzim a zimu. Českým cestovním kancelářím se zatím daří reagovat. A dnes čekáme převážně skoro jasno nebo jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Modré zóny začínají od dneška fungovat v okolí Bohunícké nemocnice v Brně. Řidiči, kteří s auty stojí v ulicích, zaplatí za parkování přes noc vždy ve všední dny. Obyvatelé nebo provozovatelé firem si musí vyřídit parkovací oprávnění, doplňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Ponuchálek.
2: Tato oblast patří do zóny C, kde je regulace nastavena přes noc, tedy od 17 hodin do 6 hodin ranních každý všední den, přičemž návštěvníci mají prvních 60 minut parkování zdarma, poté se platí 30 korun za každou započetou hodinu.
0: Finančně znevýhodněné rodiny ve Znojmě můžou opět žádat o příspěvky na kroužky pro děti. Radnice na to vyhradila 300 tisíc korun. Jedno dítě může dostat až 2200 korun na jakékoliv pravidelné pohybové nebo umělecké aktivity. Jaké podmínky musí zájemci splnit, aby podporu získali, objasňuje Eliška Vorlická z tiskového oddělení města.
3: O příspěvek mohou žádat lidé, kteří pobírají superdávku, pobírají dávky pěstounské péče, příspěvek na mobilitu, probíhá u nich oddlužení formou osobního bankrotu a nebo žádají na třetí a další dítě.
0: Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul z pouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
4: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
5: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
4: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
6: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
4: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz, a to za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi Městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovi výroky nepravdivé. Kromě toho musí poslanec taky zaplatit soudní náklady. Za poslední dobu je to už druhý podobný spor, který Turek prohrál. Omluvit se musí i ekologickému hnutí Duha. Nepodloženě ho spojil s úmrtím lidí při povodních a zaměstnance organizace označil za parazity.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova panuje silný provoz v úseku mezi Rousínovem a Rohlenkou. Zpomaluje se přibližně na 215. kilometru. Do zúžení u D2 se jede v osobním autě okolo půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Krásný den vám všem, milí posluchači. 7:05 posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi na začátku nového týdne. Je pondělí 5. října 2026 a po písničkách Ty jsi tam a já jsem tu od Marie Rotrové a jediná od Pavola Habery je tu pro vás připravena soutěž Jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude spodluží a pro výherce dnes máme knihu, která se jmenuje Astrofyzika pro lidi ve spěchu. Do soutěže věnovalo nakladatelství Jota. Chcete-li si zahrát 7264650, to je to magické číslo sem k nám do studia, kam už po dvou písničkách můžete zavolat. 7264650 čekají na vás, samozřejmě varianty odpovědí, nebo třeba budete vědět, co to je. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a ať vám týden co nejpříjemněji začíná.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut, posloucháte nás v pondělí 5. října. No a je tu soutěž, jak se u nás mluví. Dnes pro vás máme soutěžní slovo z podluží a ptáme se vás, tušíte, milí posluchači, co to znamená, když se na podluží řekne vyzdohájek? Co by to mohlo být? Zavolejte, zkuste to, 726465200. Ptáme se vás na výraz z podluží vyzdohájek. No a těší se na vaše tipy, jsem zvědav, co budete říkat. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo tady tam? Tak, tady se nikdo nehlásí, zkusíme další. Pavel Kašpár, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Jarka.
0: Jarko, krásné ráno přeju, vítejte.
1: Děkuji.
0: Tak, co říkáte? Vyzdohájek. Co by to mohlo být?
1: Ještě jednou, kdybyste to zopakovala?
0: Určitě. Vyzdohájek dohromady.
1: Vyzdohájek?
0: Ano, ano.
1: No to jsem nikdy neslyšela.
0: Co by to mohl být vyzdohájek? Tak Jarko, nabídnu vám tři možnosti. Na podluží vyzdohájek je buď za A dospívající kluk, nebo za B je to mladý myslivec, a nebo za C je to zloděj. Tak co myslíte, že by to mohlo být? Mladý dospívající kluk Ačko, za B mladý myslivec Bčko, a nebo zloděj Cčko? Vyzdohájek. Co, Jarko, co myslíte?
1: Já bych řekla Ačko.
0: Typujete dospívajícího kluka. No tak, myslím si, že je to skvělá volba. Protože je to opravdu tak. Jenom jste si typla, nebo jste si tak vzpomněla na něco, co jste někde zaslechla?
1: Úplně jenom typ.
0: Jenom typ. Máte dneska šťastnou ruku. Gratuluju. Knížka je vaše. Poprosím vás, nezavyšujte, domluvíme se na předání ceny.
1: Ano.
0: Jarko, tak ať se vám daří, ať vás štěstí neopouští v dalších dnech. Mějte se hezky. Díky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou. 7 hodin a 14 minut, to je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno. Po písničce na vás čeká počasí a soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra po 7. hodině. Pavel Kašpar přeje krásné pondělí.

0: počasí.
1: Horské AHČ střídá na vlnách Českého rozhlasu Brno. Počasí je 7 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy se zatím vyvíjí velmi nesmělé. Pohybují se teď mezi 9 a 13 stupni Celsia. Jako již tradičně kolem 7 hodiny se drobně ochlazuje. A předpověď pro dnešek, ráno ještě oblačno, během dopoledne začne ubývat oblačnosti a postupně bude skoro jasno nebo dokonce i jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr. Vane rychlostí do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky většinou nepříznivé, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 58 minut, zapadne v 18 hodin a 27 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, snídáte, tak si pochutnejte. Dobré ráno.
2: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů, jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo a kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Ilona Čáková, 7 hodin a 23 minut, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Dnes se v Malém Merinu v Brně ve Vídeňské ulici koná přednáška Začít znovu od Berešit. Židovský kalendář včera a dnes. Slovo bude mít historička Táňa Klementová a začíná se v 18 hodin. V Kyjově dnes vystoupí Honza Nedvěd mladší s Hanou Nedvědovou, Janem Jurou a Danem Oršulíkovými. Zahrají a zaspívají klasické, ale méně známé skladby z pera Honzy Nedvěda, spirituál kvintetu o Brontosauru, ale také svoji tvorbu, včetně písní z nového CDčka, které vyšlo loni na podzim pod názvem Chlapský slovo. Začíná se v 19 hodin v divadelním sále Kyjovského kulturního domu. V Moravském Krumlově můžete zavítat do podzimní literární kavárny. Pořad podivuhodné proroctví přítomné provede kumštířskou i životní poutí osobitého českého malíře, grafika a ilustrátora Vladimíra Komárka. Ten patřil k předním osobnostem českého výtvarného umění 20. století. Méně už se ale ví o jeho vypravěčském umění, které svým humorem a člověčenstvím dokázalo vždycky vyvolat salvy smíchu a dobrou náladu. Přednáška začínající ve 14 hodin je navíc spojená s výstavou knih o životě této osobnosti. Zprávy chystá David Hasman, ty další tu budou za 5 minut. Dobré ráno přejeme.

0: měl jsem poznat. Ry Bohemia Radio, audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
3: U některých vlakových nádraží na trase mezi Brnem a Letovicemi chybí parkovací místa. Problémy jsou v Rájci, Jestřebí, Skalici nad Svitavou nebo třeba v Blansku. Tam má situaci zlepšit nový parkovací dům. Radní na posledním jednání odsouhlasili podmínky soutěže na jeho výstavbu za víc než 170 milionů korun. Tématu se budeme podrobněji věnovat už krátce po zprávách. Na hřbitově v Bučovicích začala stavební firma s přípravami na kompletní rekonstrukci smuteční síně. Ta má špatnou statiku a částečně ji bude nutné zbourat. Demolice, opravy a nová přístavba by měly být hotové příští rok. Práce vyjdou asi na 20 milionů korun. Kroměříská radnice připravuje nové kreativní centrum pro studenty a mladé lidi nazvané Garáž. Mělo by vzniknout ve dvoře zchátralého objektu hospodářského traktu domu v Pilařově ulici. Vedení města má hotovou studii, podle které tam bude kavárna, klubovna či výstavní víceúčelový prostor. Vláda dnes projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Podle návrhu novely školského zákona by měly školy z rozpočtu dostat peníze podle počtu žáků a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako doteď. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy změna školám zajistí podporu při výuce pro všechny žáky. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku ještě oblačno. Během dopoledne začne oblačnost ubývat na postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 z Vyškova k Brnu trvá silný provoz od Rousínova. Kolona narostla už na kilometru 217 a zhruba půl hodiny se posouvá až k Rohlence na 207. kilometr. A silnice 50 je uspaná téměř od Slavkova k D1. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Jiří Korny, je 7 hodin a 38 minut, tady je Český rozhlas Brno. Řidiči v budoucnu nebudou při hledání místa na parkovišti u nádraží v Blansku tak dlouho kroužit. Město totiž postaví nový parkovací dům za více než 170 milionů korun. Statistiky radnice potvrzují, že stávající kapacita parkoviště nestačí. Úřad požádal o dotaci a připravuje soutěž na výstavbu. Blansko ale není jediné město na trati mezi Brnem a Letovicemi, kde mají lidé u nádraží problémy s parkováním.
1: Je ráno a já přijíždím na parkoviště u nádraží v Blansku. Při hledání parkovacího místa uspěju až v zadní části velkého Park and Ride parkoviště a půjdu spočítat, kolik parkovacích míst tady zůstává neobsazených. 8 ráno jsem napočítala zhruba 15 volných míst, celkových více než 200. Někteří lidé tady odstavují auta pravidelně a pokračují vlakem třeba za prací, další je tu nechávají spíš výjimečně.
2: Jedeme do Brna většinou, necháváme tady. Celkem je to výhodný, protože do Brna je to kousek zadarmo a nemusíme se tlačit v nějaký koloně a tak dále.
3: Já dneska výjimečně jedu až tohle dobou, já většinou jezdím ráno před 5 hodinou, takže to je tady úplně volno v podstatě. Tohle je výjimka, kdy poprvé jsem tady takhle později a i tak jsem našel místo.
1: Do budoucna by tady měli řidiči zaparkovat ještě snáz díky novému parkovacímu domu, slibuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
4: Měl by nabídnout kapacitu 201 parkovacích míst a 3 stání pro motocykly a bude to vlastně nezastřešená stavba, která vlastně nabídne parkování i nad střeše. Budou tam výtahy, bude tam sociální zázemí a vlastně ten projekt počítá také s dopravním napojením, s nějakými komunikacemi pro chodce.
1: O parkovací dům usilují i v nedalekých Boskovicích, hlavně kvůli plánovanému přímému vlakovému spojení s Brnem. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
5: Parkovací dům připravuje město. O podílech financování parkovacího domu zatím mezi Boskovicemi a správou železnic probíhají jednání.
1: Parkovací kapacity přestávají stačit taky v Rájci Jestřebí. Tam vedení města spoléhá na to, že při plánované intenzifikaci trati postaví železničáři další odstavnou plochu pro auta. Naopak ve Skalici nad Svitavou zatím obec ani správa železnic zvýšení počtu parkovacích míst nechystají. Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Přesně ve 7:45 na vlnách Českého rozhlasu Brno je pro vás připravena předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 9 a 13 stupni Celsia. A předpověď? Ráno ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnosti ubývat, postupně bude skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr povane rychlostí do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky většinou nepříznivé, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 58 minut, zapadne 3 minuty před 6:30. Dobré ráno přejeme.
2: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 49 minut. V Česku je víc než 6 tisíc obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních. Od sekání trávy až třeba postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje, nejen to vám vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí, hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Desítka firem z Třebíčka se chce ucházet o zakázky spojené s rozšířením jaderné elektrárny Dukovany. Na Vyškovském hřbitově přibudou kolumbária. Celkový počet schránek se zvýší asi o třetinu. Vláda chce dnes projednat státní kulturní politiku. A dnes čekáme převážně skoro jasno nebo jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Regionální firmy hlásí zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Zakázku dostala jihokorejská společnost KHNP a okresní hospodářská komora eviduje 10 členských podniků, které jsou s ní v kontaktu. Patří mezi ně podniky se stavebním nebo technickým zaměřením.
2: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
3: Potvrzuje zájem jednatel hrotovické stavební firmy Vestav Bronislav Vala. Třebíčský podnik TES se chce na rozšíření elektrárny podílet taky. Pokračuje její vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
4: Jednáme i s různými korejskými firmami, zatím uvidíme. Jo. Nemáme žádné konkrétní smlouvy, máme podepsaný spoustu různých memorand o porozumění.
3: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Na hřbitově ve Vyškově začali dělníci se stavbou nových kolumbárií. Současná kapacita 320 schránek pro uložení uren už nestačí. Přibude proto dalších 132. Rozšíření vyjde na zhruba 4,25 milionu korun, dodává mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.
5: Práce teďka aktuálně začaly a hotovo má být v druhé polovině prosince. Počítáme s 8 objekty u nových stěn. Kolumbária umisťujeme většinou zrcadlově proti sobě. V okolí výrazně rozšiřujeme možnost posezení návštěvníků, osadíme tam 27 kusů laviček a myslíme zároveň na novou zeleň.
1: Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory Plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Zoo Zlín připravuje novou expozici pro tapíry čabrakové, která návštěvníky zavede do prostředí indonéských ostrovů. Projekt s názvem Nusantara vyjde téměř na 46 milionů korun bez DPH, 8 milionů poskytne Zlínský kraj. Proč tapíři potřebují nové zázemí, popisuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
6: Tapíři jsou teď dočasně umístěni v bývalém pavilonu slonu, který už nevyhovuje požadavkům na jejich chov. Nová expozice proto nabídne zděný objekt s ubikacemi i venkovní prostory. Zoo chce zároveň vytvořit lepší podmínky pro rozmnožování tohoto ohroženého druhu.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz na silnici 430 mezi obcemi Podolí a Bedřichovice na Brněnsku. Srazila se tam 3 osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05. Je s vámi Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás na začátku nového týdne v pondělí 5. října 2026. Svátek dnes slaví Elišky, což je česká jména podoba Alžběta a původ vede k hebrejskému Elišeba a vykládána je Eliška jako bůh je má přísaha nebo také bohu zasvěcená. Podle posledních měření, které se datují do roku 2016, u nás byla Eliška velmi oblíbeným jménem. Jejich zhruba nějakých 43 tisíc a věřím tomu, že jich určitě ještě přibývá. Takže všem Eliškám na vlnách Českého rozhlasu Brno posíláme písničku od sourozenců Ulrichových, která se jmenuje Jízda králu. No a ať také

0: Potěší všechny narozeninové oslavence, mezi které svého času patříval také Václav Havel. Buďte zdraví, šťastní a spokojení a ať se vám daří. Za chvíli také Futurum a skladba Zdrojinu a pak už počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar přeje dobrou chuť ke snídani a ať se vám dneska hezky tančí. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Jitka Kučerová. Jitko, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak vypadá to pondělí?
2: Oblačnosti je momentálně poměrně dost, spíše takové převažující oblačno v prostoru Jihomoravského kraje, někde i skoro zatažená obloha, momentálně nejméně oblačnosti na severu kraje. Teploty jsou teď většinou od 10 do 13 stupňů, ale v některých údolích, kde bylo chladněji nad ránem, třeba v prostoru Boskovické brázdy, tak tam ještě ty teploty jsou kolem 5-6 stupňů a hlavně je tam méně oblačnosti, takže je to dáno i tím a vítr fouká proměnlivý slabý.
1: Jitko, jaké počasí přinese 5. říjen?
2: Postupně během dne bude oblačnosti tak jakoby pozvolna ubývat, takže tady z toho oblačna skoro zatažena se spíše budeme dostávat do oblačné až polojasné oblohy. K večeru pak bude oblačnost se dál rozpouštět a v průběhu večera by se mělo postupně vyjasnit. Teploty odpoledne nejvyšší 20 až 23 stupňů, vítr jenom slabý, proměnlivý.
1: Jitko, když se podíváme aspoň letmo ještě na úterý, na středu, minulý týden, ty dny byly v podstatě jako přes kopírák. Bude tady tento trend pokračovat i v tomto týdnu?
2: Zítra ano, tam by mělo být počasí podobné, jako jsme byli zvyklí v minulých dnech, to znamená slunečné, téměř bez oblačnosti, jenom se může nad ránem dělat v některých údolích mlha, případně nížinách a ty se budou postupně během rána dopoledne rozpouštět, ale teplotně by to mělo být podobně jako včera nebo předevčírem 21 až 24 stupňů, ráno zase hlavně v údolích studeno, kolem 4, jinak 9 až 6, ale ve středu tam přechodně bude trošku zvětšená oblačnost a během odpoledne pak bude ubývat, nicméně na teplotách se to neprojeví, i ta středa by měla být mezi 20 až 24 stupni Celsia.
1: Mockrát díky, Jitko, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 5. říjen.
2: 29 stupňů je nejvyšší hodnota, naměřena byla v roce 1983 jednak v Brodě nad Dyjí a potom v Hevlíně a minus 4,8 stupně Celsia je hodnota nejnižší, je z roku 1959 z Olešnice.
1: Mockrát díky, to byla meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Přesně před 90 lety se narodil Václav Havel, dramatik, esejista, disident a také devátý a poslední prezident Československa a první prezident České republiky. Jeho narozeniny si dnes lidé připomínají na mnoha místech. Kde všude se na vzpomínkové akce můžete podívat na jihu Moravy, zjišťovala reportérka Kristýna Sedláčková. Kristýno, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Velké oslavy jsou plánované v Brně, můžeme být konkrétní, kde?
1: Hlavním centrem je divadlo Husa na provázku, které s Václavem Havlem spolupracovalo už v době, kdy byl zakázaným autorem. I proto se tady rozhodli uspořádat celodenní vzpomínkovou akci. Na dvoře divadla plánují herci předčítat jeho nejslavnější eseje a připomenout jim dobu, kdy on sám své projevy veřejně číst nesměl a zastoupili ho právě herci. V 18 hodin pak na čtení naváže debata s názvem Havel, svoboda a slova. Celý den pak zakončí společné rozsvícení typického havlovského srdce.
0: Václav Havel byl především dramatik. Můžeme dnes vidět některou z jeho her?
1: Ano, ale trochu v netradiční podobě. Z Malinovského náměstí vyjíždí každou celou hodinu takzvaná Havlova šalina. Při okružní jízdě centrem města se s cestujícím představí právě postavy z Havlových her v podání souboru Husy na provázku. Režisér Martin Modrý tím zve na chystanou inscenaci Dálkový výslech, kterou poprvé soubor uvede v prosinci. A kdo by chtěl klasickou hru na jevišti, Národní divadlo Brno má v programu Havlovo pokoušení.
0: Kam v Brně vyrazit, pokud chceme nahlédnout třeba do dobových dokumentů nebo fotek?
1: Například knihovna Jiřího Mahena v Brně připravila výstavu s názvem Pět rolí jednoho života, kde právě prostřednictvím fotografií, knih a dobových materiálů představuje Havla jako dramatika, disidenta, ale také jako filozofa, partnera a politika. Zajímavý pohled na Havlův život nabízí také brněnská vila Šťastny. Národní památkový ústav tam vzpomíná na slavné stavby Havlových předků a na architektonické proměny, které on sám inicioval na Pražském hradě.
0: Jak si lidé mohou připomenout pana prezidenta na dalších místech Jižní Moravy?
1: Například v Ivančicích propojili Havlovu hru Zahradní slavnost přímo s historickou mapou města. Tu v přednášce představí archeolog a zahradník Petr Dvořák. Městská knihovna ve Znojmě zase vystaví Havlovy antikódy. To jsou hravé vizuální básně z 60. let. Kdo chce raději zazpomínat v tichu a po své, může se zastavit u některé z laviček Václava Havla. Tu najdeme třeba v Tišnově. U té v Brně v kapucínských zahradách pod katedrálou svatých Petra a Pavla je u ní odpoledne v plánu i sousedské setkání.
0: S redaktorkou Kristýnou Sedláčkovou jsme mluvili o místech, kde se dá zavzpomínat na Václava Havla. Kristýno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: V okolí fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích je od dneška zpoplatněné parkování v ulicích. Začaly tam fungovat modré zóny. Platí vždy přes noc od 17 do 6 hodin ráno každý všední den. Prvních 60 minut parkování je zdarma, poté se platí 30 korun za každou započatou hodinu. Rezidenti to mají za roční poplatek. V bučovické místní části Marefy dnes začíná stavba nového chodníku od železniční zastávky. Ten v místě dosud chyběl. Bezpečnější cestu lidem zajistí také nová lávka pro pěší vedle stávajícího mostu přes Litavu. Dělníci současně opraví a rozšíří silnici. Stavební práce vyjdou asi na 9,5 milionu korun a potrvají půl roku. V Nivnici na Uherskobrodsku postaví u základní školy novou tělocvičnu. Sloužit bude nejenom školákům, ale i veřejnosti. Aktuálně má obec zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Práce začnou podle klimatických podmínek v únoru příštího roku. Hotové by měly být do konce srpna. Vláda chystá novelu pro lepší ochranu kritické infrastruktury před drony. Bezpilotní letadla by nově mohli vojáci a policisté dozorující u objektů likvidovat sami. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD by měla novela platit od poloviny příštího roku. Bezpečnostní rada státu a její výbor pro protidronovou ochranu teď připravuje taky navazující návrh, který má přesně určit, co do kritické infrastruktury patří. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 před Brnem směrem z Vyškova je zaplněná už před Rousínovem. V obou průzích se brzdí okolo 218. kilometru a krohlence na 207. kilometru je to asi na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.
5: Ty moje lásko obledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Takovou nepsanou komeťáckou hymnou Raketou na Mars podání Věry Špinarové teď zahajujeme dnešní setkání se sportovcem tělem i duší a naším stálým spolupracovníkem panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji. 6 zápasů 8. kola hokejové extraligy se hrálo včera. Brňané budou hrát až dnes doma anebo na ledě soupeře. Pane Meixnere, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, krásné, slunečné ráno. Doufám, že bude svítit i večer nad kometou. Přeji vám ještě posluchačům. Tak bude hrát venku a nastoupí od 17.30 na ledě Českých Budějovic. Je to soupeř, který je v tabulce jenom o jeden stupínek výš, má 10 bodů, má takové zajímavé skóre 17-23, takže střelecky nic moc, 2,4 branky na zápas, ano. Naopak obdržených skoro 5, Kometa je 9, má 8 bodů, skóre 19-18, tak taky zajímavé, ale má o zápas méně, takže ta tabulka je taková, moc se na ní nedá dívat. České Budějovice, no, prohráli na Spartě 2-4, Pardubicích 2-5, takže no, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A víme, že Kometa porazila v prodloužení teďka Mladou Boleslav doma 3-2, předtím prohrála s favoritem z Pardubic 2-4. Tak jako co říct, nečekáš samozřejmě nic jednoduchého. V Českých Budějovicích tam trošku taky proběhl vítr, změnilo se vedení, mají trenéra Roberta Petrovického, mám takový pocit, že si taky zahrál za Kometu nějakou sezonu, a daří se tam obránci Honzovi Štanclovi, který má 2 góly, 4 nahrávky, ale v čele té tabulky z těch dobrých tam, nebo střeleckých, je Dan Olsen, má 4-2, to je ten mladík, co, nebo už není mladík, co porazil Kameru na mistrovství světa. No a angažovali třeba obránce Kundrátka Střince, to bylo jako překvapivé, který to z jedné strany republiky vzal až tam někam na druhou, ale je zraněný momentálně.
0: Ano.
1: Tak uvidíme, Kometu nečeká opravdu nic jednoduchého, to je bez debaty jako ve všech zápasech naší extraligy.
0: Kometa angažovala kanadského obránce Aarona Irvinga, který by měl posílit ofenzívu, ale Sparta se s ním před zahájením extraligy rozloučila, takže co myslíte, pane Meixnere, bude to opravdu posila?
1: No tak uvidíme, necháme se překvapit, jako je zvláštní, protože má takovou zajímavou minulost, je to edmontonský rodák, vydal se do Evropy už před časem a strávil 2 sezony v Litvinově, pak zase zmizel v Evropě, hrál ve Finsku a ve Švýcarsku, vrátil se do Česka, hrál sezony ve Spartě, kde dokonce v té předminulé sezóně 24-25 měli fantastickou, protože nastřílel 23 gólů, to byl rekord extraligy mezi beky, a přidal 17 nahrávek, udělal 40 bodů, tak byl dokonce nejproduktivnějším obráncem. A to bylo zajímavé, protože se Spartou letos trénoval, měl ještě platný nárok, měl platnou smlouvu na sezonu, a těž začátkem Sparta řekla, OK, končíme, protože nemám jisto až takové, mu se ta minulá sezona moc nevydařila, tedy střelecky hlavně, a že by neměl tolik jako si času, jako se na pozici 7. beka ho nechtěli držet, tak se s ním rozloučili. No a tak samozřejmě o to začátku sezóny nehrá. Jestli trénoval, nevím, sám jsem poslouchal jsem jeho vyjádření na stránkách Komety, asi bydlel dál v Praze, protože řekl, cestoval jsem do Brna, pak jsem se vrátil a zase už jsme se přestěhovali, a řekl, že je připravený hrát, nastoupit. Tak za to jsem zvedal. Libor Zábranský řekl, že je to, má skvělou střelbu a že věří, že Kometě pomůže při přesilových hrách, ale pozor, řekl, máme přetlak v obraně a budeme jej řešit. Tak to bude zajímavé, protože Kometa má, když pomineme 2 juniory, 10 beků a jeden, nechci říct lepší jak druhý, ale zkušení, dobří, kvalitní, tak sám jsem zvědav, mluví se o tom, že snad by propustila Svozila, který se po pár sezonách vrátil ze zámoří. Sám jsem na to zvědav. A jestli bude Kanaďan Aaron Irving posilou, to ukáže až následující zápasy, ale je to opravdu překvapivé angažmá. Tečka.
0: Pane Meixnere, moc krát díky za dnešní setkání, tak držme palce Kometě a zítra ráno naslyšenou.
1: Budeme. Naschledanou. Je na

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 8:45 a minuta k tomu. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 9 do 13 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno oblačno, během dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, postupně skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky většinou příznivé. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 6 hodin a 58 minut, zapadá v 18 hodin a 27 minut. Dobré ráno.
2: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby a dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Dva večer.

0: Rádia zpívali vám činasky je 8 hodin a 49 minut. Klub Střelka Brno vychoval nejednoho úspěšného sportovce a dnes mu předsedkyni dělá biatlonistka olympionička Tereza Vinklárková. Na běžný trénink dětí v klubu, který má dlouhou historii, se vydala Jarka Vykoupilová.
1: U základní školy v Černovicích mě v takové půvabné zahradě vítá Tereza Vinklárková, biatlonistka a zároveň předsedkyně brněnského klubu Střelka.
2: Tak nacházíme se u základní školy Kneslova, kde vedle máme sídlo klubu. V podstatě zatím trénujeme děti od 4 do 15 let, tady co se týče téhle skupiny dneska.
1: Co pro vás znamená funkce předsedkyně?
2: No, pro mě to určitě znamená hodně, protože jsem vlastně v tomhle klubu vyrostla opravdu, vlastně si myslím, že od 6 let jsem tady působila jako nějaký malinký žáček. Potom jsem vlastně do dorostu teda už odskočila do nějakého talentovaného centra mládeže do Orlických hor v Letohradě. V podstatě ty nejlepší vzpomínky na biatlon a to dětství a ty krásné začátky mám prostě tady spojený s tou střelkou.
1: Ty základní dovednosti, které musí správný biatlonista mít, jsou?
2: Přesnou mušku a rychlý nohy, vlastně i rychlý ruce. Na lyžích.
1: Jak mohou bezpečně střílet tak malé děti?
2: Jsou to vzduchové zbraně, takže v podstatě dodržujeme stejné předpisy jako třeba na malorážních zbraní. Je tam prostě palebná čára, nikdo nesmí do toho střeleckého pole. To tady snad všichni děti ví, všechny noví to hnedka od začátku učíme. Prostě to je samozřejmě ta bezpečnost je tady na prvním místě.
1: Tak pojďte, protože už se schází o mladina, dívám se.
2: Někteří už utíkají, nestíhají.
1: 12-letá Markéta Mužiková už 4 roky trénuje ve střelce.
3: Já jsem vždycky ráda běhala. Střelba mi přijde taková zajímavá. Mám ráda pobyt venku a zima je hrozně dobrá.
1: A ty sama by se jednou ráda viděla jako profesionální sportovec?
3: Rozhodně. Uvidíme, jestli se stane, ale doufám, že jo.
1: Trenér Vít Effenberg je pamětník začátku střelky.
4: Začalo to na podzim 1980, kdy se ve Slatině utvořil turisticko-branný oddíl, takže tady vznikla dětská svazarmovská organizace, která měla jednak klub střelectví, klub v současné době biatlonu, tenkrát to byly takzvané masové branné sporty.
1: Vnímáte zájem dětí o sport díky tomu, že je populární?
4: Já myslím, že jo, vzhledem k tomu, že Brno není úplně jako zimní destinace, tak si myslím, že ten zájem je, prostě kdo chce, cestu si najde.
1: A vy jste trénoval i Teresku?
4: Ano, já jsem teda měl tu čest se podílet na její přípravě.
1: Jaká byla jako řečka?
4: Zodpovědná. A to je to, co si myslím, že ten sport jako by měl přinášet. Tak jak říkali její rodiče, to, že prší, ještě neznamená, že nebude trénink, protože pan trenér tam čeká. A úkolem trenéru je pomáhat těm dětem, aby se někam posouvali. Jestli to dotáhnu až na olympiádu, to je super bonus. Ale aby z nich byli lidi, kteří jsou schopni v životě fungovat, kteří jsou schopni si stát za svým názorem a kteří jsou schopni taky trošku přemýšlet o tom, co se kolem nich děje a nejenom tupě konzumovat to, co jim svět nabízí.
0: Další díl o cyklu o spolkovém životě na Moravě s názvem Tady to žije právě teď v ranním vysílání. No a samozřejmě už v tuto chvíli také na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Pondělí 5. října 2026. Dobré ráno se pomalu chýlí ke svému konci, ale srdcovky začínají. A ve startovních blocích už zaklekl náš sprinter největší. Dalo by se říct v podstatě takový zátopek ze smetanky. Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Čože, tak to stíhám. Já ti moc krát děkuji za přivítání. Drahý Pavlíku, zdravím tebe a zdravím všechny posluchače, přátelé. Já když běžím, no tak já se nezadejchám, protože já běžím, jako když šnek, neby tedy hlemíšť, couvá. Tož tak. No, máme za sebou víkend. Víkend byl výborný, byl nádherný počasí, třeba včera. Včera bylo moc hezky, tak jsme byli vlastně s mojí ženou, měli jsme na starosti vnoučata, Sabinku se Sebíkem, tak jsme byli na vejletě, byli jsme v Mikulově. My ten Mikulov máme rádi a už taky bylo trošku, už jako paní Junáková je nervózní, takže už se taky nakupujou trošku dárečky, tak jsme tam prolítli pár obchůdků a pak jsme se ti stavili na obědy. Na obědě. Výborně. Dal jsem si pečená žebra. Ale výborná, výborná. Ale bylo toho tolik moc, že teda jsem řekl, nezlobte se to já, protože takhle, já si musím dát polívku. A když si dám polívku, tak potom s tím druhým jídlem už mám trošku problém. Ale nevadí, tak já říkám, víte co, slečno, zabalte mi to. Ještě, že jsem si to nechal zabalit, protože k večeru
0: chuti?
1: Byli, jo, jsem je rozpekl v troubě a to byla prostě paráda. Takže Pavlíku, víkend máme za sebou a další víkend máme před sebou, ale pozor, musíme se prokousat pondělkem až pátkem. Takže dneska je pondělí a zítra je úterý.
0: Budeš tady?
1: No budu, no, budu se na tebe těšit.
0: Těším se taky. Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám. Všem milí posluchači, na závěr trocha poezie dnes pera Miloni Čepelky. Pro pána Jána podzimem jsou nám dána mlhavá rána. Ač sotva stojíš o takový slizký dar, neodmítej ho. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: 50 milionů korun. Areál teď má 8 atletických drah, nové sektory pro technické disciplíny, zázemí pro sportovce i tribunu, popisuje projektová manažerka Hana Mejzlíková.
1: My si řekli, že když už se do toho kopne, tak ať se to všechno udělá pořádně, ať se tady můžou konat i všechny soutěže a ať ty naši sportovci už tady vlastně zůstávají a nechodí za lepšími stadiony někam jinam. Takže ať se tady vychováme fakt ty kvalitní sportovce, ať jim dáme tu příležitost a ty možnosti.
0: Správci sportoviště připravují i harmonogram pro sportování ostatních obyvatel. Břeclavská nemocnice rozšířila možnosti operace kyčelního kloubu. Zákrok teď u některých pacientů lékaři provádí novou metodou, která je šetrnější než dosavadní postupy. Pro pacienty to znamená menší bolest po zákroku a taky rychlejší rekonvalescenci i návrat k běžným aktivitám, dodává lékař David Lenz.
2: Při normálním přístupu, který děláme, což je jakoby přístup z boku, musíme, aby jsme se dostali do kyčelního kloubu, odetnout svalové úpony. Při tady tomto novém přístupu se jde z předního přístupu takzvaného, kdy my procházíme mezi svalovými skupinami tak, aby jsme nemuseli odetnout žádné svalové úpony.
0: Metoda se hodí jen pro vybrané pacienty, rozhodují o tom lékaři. Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
3: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
3: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
5: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
3: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Pracovníci Centra duševního zdraví v Přerově dnes zahájili další ročník akce věnované duševní rovnováze. Program potrvá do pátku a jeho součástí budou přednášky, prezentace nebo vernisáž výstavy pohlednic klientů s duševním onemocněním. Cílem je zvýšit povědomí o problémech psychického zdraví.
6: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova k Brnu hodně zaplněná v úseku mezi Rousninovem a Rohlenkou. V úseku mezi kilometry 215 a 207 pojedete něco kolem 20 minut. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čestná jak jeptiška, svátek slaví Eliška. Kdo však nechce spínat dlaně, může slavit odvázaně. Snad se najdou tací snad, co smí si i zatrsat. Pro ty tu mám substanci, co se hodí ku tanci. Že mám s vámi dobré vztahy, nesu píseň od podlahy. A kdo je už bez dechu, nechť se oddá poslechu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Ho, ho, mňo, mňo, pro srdcovky Zdeňka Junáka.
6: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 5. října roku 2026. V Brně máme zatím tedy takovou oblačnost, řekl bych lehce zataženo, ale ještě dneska, taky zítra, taky ve středu má být ještě takové to hezké babí léto, aspoň to slibují meteorologové. A od čtvrtka se má nám to kazit, má se ochladit a má dokonce taky zapršet. Dneska mají svátek děvčata, ženy, dámy, honosící se křestním jménem Eliška. Takže všem Eliškám vinšujeme všechno nejlepší a já mám svoji kolegyni Elišku Hladílovou, moji milou kolegyni herečku, která právě čeká velké, bych řekl, jak si očekávání vstoupí k ním do života, jejich manželského života vstoupí nový přírůstek, tak držím Elzi, držím jako palce. A ať to všechno dobře dopadne. A potom ještě máme kolegyni, moderátorku Českého rozhlasu Brno, Elišku Záreckou. Takže Eli, i tobě že ti vinčujeme všecko nejlepší. V sobotu jsem se díval na udělování cen Thálie. Nemůžu to přejít jen tak mlčky, protože byli úspěšní moji dva milí kolegové, paní Zdena Herfortová, která to získala za celoživotní přínos českému divadelnictví, a můj kolega Marco Salvadori, který získal za titulní roli v muzikálu Vinton svoji první Thálii. Takže Zdeničko i Marko, všecko nejlepší, gratuluji vám k získání té ceny. Jenom se lehce pozastavím o ceně za celoživotní přínos českému divadelnictví. Ten večer totiž výborným způsobem moderoval kolega herec Martin Mišička. A ten jako říká, že prostě je úžasné to, ten název za celoživotní přínos českého divadelnictví, a to jako vypadá, že už vlastně ten herec končí. Že už vlastně skončil, tak mu to vyznamenání udělíme. A taky za celoživotní přínos dostával cenu pan Petr Nárožný a říkal, ano, pane kolego, máte pravdu, ale já bych to lehce přejmenoval, protože já ještě nechci končit. Já bych to přejmenoval za dosavadní přínos českému divadelnictví. Takže Zdeničko, já věřím, že ještě nekončíš a že se na tom jevišti na scéně Městského divadla Brno spolu potkáme. Tak a teď tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Mám na vás prosbu, abyste mě zahrál pro radost písničky Zlaté střevíčky a Dominiku. Nevím, jestli jsou názvy správně. Termíny nechám na vás. Moc děkuji a zdravím. Blanka Skoupá, Brno. No tak, paní Skoupá, nejste Skoupá na svoje přáníčka. No jo, vybrala jste si hned dvě písničky a to vám nesplním. Já vám splním jenom jednu. A protože paní Blanko jste mi dala na výběr, tak já jsem si vybral, že bychom zahráli, dlouho jsme ji nehráli, Zlaté střevíčky. Jo, ale mám tady ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, tady je Marie Zraječka. Pane Junáku, prosím, v pondělí 5. října, jestli můžete zahrát moji milé švagrové, která s náma bydlela několik roků a ráda na ní vzpomínám, protože pak odstěhovali. Je to paní Eliška, no teď se Zrájce. Děkuji vám za laskavost.
0: Samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko, zahraji pro vaši švagrovou, nebo sousedku, jak jste to říkala, kamarádku Evičku, ale písničku vybrala paní Blanka Skoupá, takže teď budeme tančit, protože Edita Štaubertová se pochlubí, jaké má zlaté střevíčky.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

To byly Zlaté střevíčky, Edita Štaubertová. To byl hit, tuším, nějakých 70. let, možná 60. už let. Nádherná taková vzpomínka, takové retro, díky paní Blance Skoupé z Brna. A já už opět otvírám knihu mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremera, jejich knihu 100+26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Toto je dobrá stránka. Stránka číslo 27. Tady je psáno. Socha, která prochází podlahou. Kuriozní plastiku skrývá palác Chlumeckých v České ulici číslo 6 v Brně. Dům, který se proslavil jako sídlo prvorepublikových Lidových novin, nese podle první majitelky také označení Anenský dvůr. A právě ve dvoře, upraveném na odpočinkové nádvoří, skrývá malé překvapení. Sochu svaté Anny, vyučující malou panu Marii. Zaujme každého přicházejícího, protože začíná na jedné pavlači a končí na druhé. Nebylo to tak vždy. Nicméně při rekonstrukci domu, uzavřené v roce 2014, se posunulo členění domu. Ukázalo se přitom, že plastiku vsazenou do stěny nelze přemístit, protože je na to už příliš křehká a provázaná se zdí. A protože nové pavlače kolem nebylo možné přerušit, architekti navrhli netradiční řešení. Socha prochází prosklenou podlahou pavlače. Spodní část má v prostředním patře a horní v nejvyšším. Tož tak.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Jirky z Gimplu a Víťa Vávra a já tady mám další přáníčko v pořadí druhé z mailové adresy. To zní takto. Prosím o písničku pro zaměstnance veterinární kliniky Jekl a Hauptmann za jejich vstřícný a ochotný přístup při ošetření naší Fredky. Zahrajte prosím písničku od Valdemara Matušky Eldorado. Děkuji za písničku a přeji všem krásný den, Božena Koukolová. Milá paní Boženko, rád splním vaše přáníčko. Doufám, že Fredka už je v pořádku. Vybrala jste si písničku, takže Valdemar Matuška a Eldorado.
1: Český rozhlas Brno.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: To byl Rod Stewart a jeho úžasný hit, tuším, ze 70. 80. let. No, moji milí, a protože máme pondělí, začínáme nový týden, tak taky začínáme celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních a uslyšíte, Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších význačných operních pěvců se vám představí. Tak, pondělní indicie tedy zní, která ves u dálnice D1 má tak známý kostelík? Ovšem o jeho místě mnozí netuší. Opakuji pondělní indicii, která ves u dálnice D1 má tak známý kostelík? Ovšem o jeho místě mnozí netuší. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Evu Farnou a její Leporello.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Tak to byla Kristýna a její hore hronie a já tady mám pozor, co? Ano, třetí přáníčko taky na čase, co nevědět bude 9:45. A to přáníčko zní takto. Milý Zdeňku, prosím, zahrajte dnes písničku Mám jednu ruku dlouhou pro manžele Evu a Petra Jabůrkovi z Brna. Letos slaví 45 let od svatby a tak jim celá rodina přeje hlavně zdraví, pohodu a ještě spoustu krásných společných let. A tím tahle písnička udělá radost a připomene, co všechno spolu za tu dobu prožili. Děkuji, dcera Petruška s rodinou. Milá paní Petruško, to víte, že rád splní vaše přáníčko, no a vinšuji také vašim rodičům ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Tak, vybrala jste písničku, takže mám jednu ruku dlouhou.

Moji milí posluchači, nevím, kdo z nás má jednu ruku dlouhou, ale skupina Buty to zvládá. No a právě skupina Buty a tato písnička dovedla dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Ale než se ještě rozloučíme, tak vám zopakuji samozřejmě pondělní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Která ves u dálnice D1 má tak známý kostelík? Ovšem o jeho místě mnozí netuší. Tak to byla pondělní indicie. Jsme na začátku, moji milí, ještě budeme mít úterní, středeční, čtvrteční a taky páteční indicii. Takže máme toho ještě před sebou dost a tam v pátek to určitě rozluštíme. No a ještě taky vás vyzývám, moji milí, pokud chcete, abych vám splnil vaše přání a věřte, že já rád plním vaše přáníčka. Musíte mi to dát vědět. Jinak to nejde. A máte tyto tři možnosti. Pokud nechce se vám psát, tak mě v svoje přání můžete namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete v konkrétní den, aby zaznělo vaše přání a taky vaší oblíbenou písničkou, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do scénáře, dramaturgicky zpracovat, jak se říká. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Byl 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V okolí Bohunínské nemocnice v Brně dneškem začíná fungovat rezidentní parkování. V Kroměříži plánují kreativní centrum pro mladé lidi. Divadlo Husa na provázku v Brně celý den připomíná prezidenta Václava Havla. A dnes čekáme převážně skoro jasno nebo jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Modré zóny začínají ode dneška fungovat v okolí Bohunínské nemocnice v Brně. Řidiči, kteří s auty stojí v ulicích, zaplatí

0: objektu hospodářského traktu domu v Pilařově ulici. Vedení města má hotovou studii, podle které tam bude kavárna, klubovna či výstavní víceúčelový prostor. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového odboru radnice.
1: Tyto prostory jsou v centru a nevyužité. Přitom jsou poblíž arcibiskupského i státního gymnázia, konzervatoře i základní umělecké školy. Radnice chce realizovat kreativní centrum v příštím volebním období, a to ideálně s využitím dotačních prostředků.
0: Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailu uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabytí právní moci rozsudku a pak případně bude věc řešit exekucí. Pro Turka už jde o druhý podobný spor. Omluvit se musí taky organizaci Hnutí Duha. Brněnské divadlo Husa na provázku dnes připomíná nedožitých 90 let Václava Havla. Na programu je čtení jeho esejů, debata o svobodě a večerní rozsvícení srdce. Herci navíc vyrazí jako postavy z Havlových her i přímo mezi lidi do speciální tramvaje. Doplňuje mluvčí divadla Kateřina Tajsigová.
2: Tramvaj nebo po brněnsku šalina bude vyjíždět každou celou hodinu s tím, že potom pojedeme krátkou trasu přes historický střed města a místo stání potom zhruba půlhodinové bude na Malinovského náměstí.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem omezuje provoz, nehoda na kilometru 212,5. V levém pruhu se srazila dvě osobní auta. Okolo se jede pouze pravým pruhem, ale v celku plynule a bez výraznějšího zdržení. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Říjen už má za sebou 10 hodin a 4 minuty, máme pondělí a mohu připomenout, že tento den v roce 1962 skupina Beatles vydala svůj vůbec první single Love Me Do. Dnes si také připomínáme Mezinárodní den úsměvů, proto mysleme na sílu optimismu, dobrou náladu, se kterou se pojí i historie prvního nakresleného smajlíka, tedy smějícího se obličeje, který je nedílnou součástí online komunikace. Tak ať už těch důvodů k úsměvu máte tedy co nejvíce, kéž to tak je, my vám v dnešním dopoledním vysílání budeme servírovat určitě zajímavé informace i příjemnou hudbu. Těšte se na říjnovou rubriku Jak nenaletět nebo výlet jihomoravského stopaře, recept a také na pozvání na koncerty. Dopolední společnost vám v pondělí 5. října dělá dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a za mikrofonem Jarka Vykoupilová.

0: Karel Gott zaspíval o tom, že kamarád se nemusí o nic starat a já jsem ráda, že mám tady ve studiu kamarádku Sandru Silnou, také kolegyni, moderátorku a báječnou ženu, která je v kuchyni jako doma, proto přinesla recept. Nevím vůbec, jaký, nechávám se překvapovat.
1: Dobré dopoledne všem, ahoj Jarko, já vás všechny zdravím. No nemusíš se starat dneska o recept, protože dneska vařit budu já, aspoň symbolicky, protože tady samozřejmě máme před sebou počítače, mikrofony, tady kuchyň nemáme. Já mám na dnešek recept, který opravdu už bych řekla patří do podzimu, protože jsou to pečené brambory, ale nejen tak ledajaké.
0: No.
1: Pečené brambory Hasselback, což je taková, možná někteří posluchači už jsou doma, možná někteří netuší vůbec, o co jde. Prosím tě pěkně, Hasselback je, jednak je to název pro ten recept, pro ty pečené brambory, které projdou takovou speciální úpravou, ale vlastně hrozně jednoduchou. Nicméně tohle je v podstatě úprava už jakéhokoliv, řekněme, pokrmu zeleniny, něco, co se dá prostě krájet na tenké plátky. Ten fígl v tom, a ještě řeknu, kde to vlastně vzniklo. To je, protože já mám takovou zálibu v severských zemích, jazycích. Tohle je švédský recept a vznikl údajně někdy během, někdo říká, píše se 20. léta, někdo 50. léta, ale prostě v minulém století nějaký kuchař ve Stockholmu, kterému se nechtělo krájet brambory, tak vymýšlel, jak by mohl péct brambory, aby se dobře upekly, aby byly chutné, aby s tím měl co nejméně práce. A protože vařil v restauraci ve Stockholmu, která je blízko místa, které se jmenuje Hasselback, což je lískový kopec nebo lískové kopce, a ta restaurace se snad dokonce jmenuje taky takhle Hasselback, tak ty brambory pečené dostaly tenhle název, ale ono se to potom rozšířilo tedy na i ostatní vlastně třeba zeleninu, nebo asi by se dalo takhle i maso. No a já vám prozradím ten fígl. Ten fígl je v tom, že při tomhle základním receptu potřebujeme neloupané brambory a vezmete si dvě vařičky nebo dvě třeba japonské hůlky nebo prostě něco, co jsou dvě dřevíčka. Mezi to dáte tu bramboru, samozřejmě už omytou, ale se slupkou. A nakrájíte ji na tenké proužky, ale tak jako do, řekněme, do dvou třetin. Prostě
0: aby se to nerozpadlo.
1: Nesmíte ty brambory porozpadnout. Ano, ona se jakoby nakrojí na takový vějířek. Ona bude mít takový hřebínek, ale vlastně jde o to tu bramboru nakrojit téměř až do konce, ale ne, aby se vám prostě rozpadla. Čímž pádem vám ta bramburka pěkně vám udělá taková jako harmoniku, jak kdyby, nebo samozřejmě natahovat jí nebudeme, to nejde, ale prostě aspoň se snažím popsat, jak to tak jako vypadá. No a potom mezi to rozmícháte si olej, česnek a mezi to se vlastně vpraví tady ten očesnekovaný olej do těch záhybů, jakoby, nebo do těch varhánků, nebo jak to mám říct. Takhle si ty bramburky pěkně upravíte. Je úplně jedno, jestli jsou menší, větší, jde o to je prostě nerozkrojit, jenom do nich udělat takové zářezy, pěkně tenké plátky a dáte to, posypete rozmarínem, solí, pepřem a dáte je pěkně péct, zhruba, no podle trouby, ale tak 180-200 stupňů, zhruba na 45 až 40 minut, 50, ono záleží, jak ty brambory jsou velké. No a nakonec se posypou třeba parmezánem, goudou, nivou, nebo třeba šunkou, slaninkou. Ono to může být jako příloha. Ale zároveň, když to trošku ještě doplníte něčím, hlavní bílkovinou, jídlo. Tak to je vlastně hlavní jídlo. No a skutečně to Hasselback, to je ten fígl. A takhle se, jak jsem si teda dohledala ještě, už označuje v kuchařském světě vlastně ten styl úpravy té suroviny. Nejenom té brambory, protože takhle by šla třeba nakrájet cuketa. Vlastně si dokážu představit, že i nějaké maso možná, když bychom to trošku...
0: Mrkev, červená řepa.
1: Takže tahle úprava, ale já jsem si říkala, pečené brambory, je to takový podzimní recept vlastně.
0: A je to jednoduché.
1: Je to jednoduché, máte to hned hotové, jenom to chce malinko prostě tu preciznější práci v té kuchyni, když budete dokrajovat. Dokrojit a nepřekrojit.
0: Přesně tak.
1: Dolí, ale nepřelej.
0: To je vlastně i trénink nějaké manuální zručnosti, co si budeme říkat tenhle recept. Tak děkujeme
1: ano,
0: za něj.
1: Ale je to jednoduché, je to chutné a...
0: To chceme. Sandra Silná v našem dopoledním vysílání. Zítra tady v roli moderátorky i ve středu.
1: Těším se na naše hosty na naše posluchače hlavně taky.
0: Tak, takže zůstaňte s dopoledním vysíláním Českého rozhlasu Brno, protože to stále stojí za to. Sandro, já ti přeju ještě jednou hezký den.
1: Děkuji.
0: A těšíme se na tebe už zítra
1: taky
0: od 10.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Já jsem moc ráda, že se opět budu spojovat s regionálním stopařem Vojtou Halašem. Loukami nad Malou Vrbkou na Horňácku vede totiž nová křížová cesta. A jejím autorem je uznávaný horňácký litograf a malíř František Pavlica. No a na tuhle tu křížovou cestu vyrazil i náš regionální stopař Vojta. Tak Vojto, já tě zdravím, doufám, že spojení funguje.
2: Ahoj Jarko,
1: ano, slyšíme se, skvěle. Čím je ta cesta výjimečná, jak to tam teď vypadá?
2: Tak já zdravím z kopců nad Malou Vrbkou. No rozhodně to není obyčejná křížová cesta. Ty jednotlivá zastavení tvoří zhruba 2 metry vysoké neopracované kameny. Každý z nich přitom pochází z nějakého poutního místa, například ze slovenské Korni, ze Zlatých hor nebo z Hostýna. A ten nejtěžší prý váží kolem 5 tun. Do kamenů jsou vsazené obrazy na měděných deskách a právě jejich autorem je horňácký litograf František Pavlica, původem z Hroznové Lhoty. On dal celé cestě její osobitý ráz, na obrazech propojuje biblické motivy s horňáckou krajinou, lidmi i tradicemi. Já jsem momentálně u 8. zastavení, na kterém je konkrétně vyobrazen Ježíš nesoucí kříž a u něho 7 plačících žen v horňáckém kroji.
1: Výhled je tam asi božský.
2: Je to tak, je tady zrovna, po cestě mi chvilku pršelo, ale teď krásně svítí a výhledy na okolní krajinu jsou nádherné.
1: Stojí za to. Jak nápad na takto zpracovanou, originálně zpracovanou křížovou cestu vlastně vznikl?
2: Vznikl prý asi před 4 lety, kdy původně místní chtěli jen obnovit starý kříž, ke kterému už kvůli zarostlému okolí nebylo možné skoro dojít. Když ale místo vyčistili, otevřel se jim právě nádherný výhled do této krajiny a bylo rozhodnuto. Dnes je tu 12 zastavení a celou cestu uzavírá 5-metrový pískovcový kříž, který ode mě teďka asi 50 metrů, už se k němu chystám. No a v polovině září dokonce tuto křížovou cestu už stihl požehnat i farář z Velké nad Veličkou Josef Vysloužil.
1: Ještě jak náročný ten kopec je, kdyby někdo chtěl zdolat křížovou cestu, zvládne to třeba i někdo starší za pomocí turistických holí, není to moc prudké?
2: Ne, není to moc prudké, dokonce teďka, jestli jsem se díval správně, v červenci tady byla udělaná nová cesta, takže se dá krásně vyjít a jakýmkoliv tempem to zvládne člověk, myslím do 20 minut, do půl hodiny.
1: Výborně, děkujeme, tolik tady regionální stopař Vojtěch Halaš, který si prošel novou křížovou cestu u obce Malá Vrbka na Horňácku. Vojto, díky, natoč tam nějaké pěkné záběry, udělej fotografie, dáme to na sociální sítě, budeme se z toho těšit.
2: Jsem na to připraven, všechno bude, určitě se diváci nebo posluchači můžou podívat potom na naše sociální sítě, jak to tady vypadá.
1: Ať se ti daří na cestách, těšíme se zase na slyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Zahajovací koncert cyklu Setkání žánru v brněnském Bystrci bude patřit originálnímu písničkáři Pavlu Čatkovi. Více nejen o zítřejším koncertu, ale o programu celého cyklu. Pro nás teď bude mít ředitelka Společenského centra v Bystrci Lucie Hubáčková. Dobré dopoledne, vítejte v našem vysílání.
1: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače a děkuji za pozvání.
0: Společenské centrum Bystrc pravidelně organizuje cyklus Setkání žánru a ten letošní začíná už zítra. Připomeňte nám tedy, o jaký koncert přesně půjde.
1: Ano, cyklus Setkání žánru zahájíme koncertem originálního písničkáře Pavla Čatka, jak jste ji zmínila. Ten propojuje autorskou tvorbu s hrou na violončelo a vytváří tak svůj jedinečný styl cello folk. A v jeho skladbách spojuje inteligentní humor, poetiku i silné emoce a jeho koncerty tak vynikají bezprostřední atmosférou a výjimečným muzikantským uměním. My jsme velice rádi, že pan Čadek přijal nabídku v rámci cyklu Setkání žánru a moc se na jeho originální vystoupení zítra těšíme.
0: V kolik to celé začíná? Připomeňme prakticky zítra.
1: Je to od 7 hodin večer, takže v 19 hodin ve Společenském centru Bystrc.
0: Jaký další zajímaví hudební hosté budou součástí tady toho vašeho celoročního cyklu?
1: Hned další koncert 5. listopadu uvítá neméně zajímavou osobnost. To bude herec, moderátor a osobitý vypravěč Tomáš Hanák, kterého doprovodí moravské klavírní trio. Doporučit můžu určitě také koncert v podání herců Městského divadla Brno pod názvem Hvězdné muzikály, kde zazní nejznámější muzikálové hity. Jak jistě všichni ví, herci Městského divadla Brno patří k celorepublikové špičce, takže to bude úžasný hudební zážitek a ten se odehraje 26. ledna. A do třetice bych ještě vypíchla koncert Felixe Slováčka, který představí zlaté hity Karla Svobody a na ten se můžeme těšit 6. dubna.
0: Výborně, tak máte to krásně naplánováno. Ostatně plánujete v Bystrci další zajímavé kulturní události, třeba v těch nejbližších dnech nebo týdnech. Pojďme si je tak nějak zhrnout. Na co se mohou diváci těšit?
1: Ano, v Bystrci nás čeká nespočet zajímavých akcí. Jedna z největších událostí měsíce října bude koncert České slavice Petrianů v doprovodu skupiny Amsterdam, který nás čeká již 19. října. Na ten se těším moc, protože Petra Janů je legenda české popové a rockové scény. A již příští pondělí 12. října uvítáme v Bystrci Lukáše Pavláska s jeho stand-up show Planeta slepic. Jeho typický humor a nadhled, kterým komentuje každodenní život a události okolo nás, zaručeně rozesměje celé hlediště, takže to bude další zajímavá akce, která stojí za pozornost. V listopadu nás čeká například setkání s Petrem Nárožným, takže další významná osobnost české scény. Zkrátka bych doporučila, ať všichni sledují Facebook Společenského centra Bystrc, ať jim nic neunikne, protože těch zajímavých hudebních, divadelních a dalších akcí děláme opravdu nespočet. Na své si u nás přijdou i malí diváci. V říjnu uvedeme například pohádku s výmluvným názvem Za všechno může Perníček. Ale nebojte, je to skutečně pohádka pro děti od 3 let.
0: Tak to je milé. Děkujeme za pozvání, které bylo opravdu široké. Každý si mohl najít to své. Přejeme hodně spokojených diváků. To byla ředitelka Společenského centra v Bystrci Lucie Hubáčková. Mějte se fajn a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Krásný den.
2: Poledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby a dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má totiž svoje rizika. Vaše citlivé údaje může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak tedy nejlépe mluvit s umělou inteligencí, na to se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují a tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: kapela No Name a její písnička Nie alebo Áno, sami hudebníci, kteří jsou víceméně hlavně bratři, tak přiznávají, že koncertují v České republice častěji než na Slovensku, jsou tady velmi oblíbení a věřím, že vás potěšili i v našem dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Jaká bude další hodinka, tedy ta mezi 11. a 12. Jaké budou pondělní dobré rady? Věřím, že užitečné. Zaměříme se na bezpečné nakupování na internetu i na to, jak naletět slevám, které se na nás hrnou ze všech stran. Hostem bude František Kotrba z České obchodní inspekce a přiblížíme také to, jak fungují podvodné e-shopy, takže si naše vysílání nenechte ujít ani v těch následujících 60 minutách. Teď ještě zaspívá Michal David, disco příběh by vás mohl, když ne roztančit, tak alespoň rozespívat nebo rozkývat do rytmu, potom vás čekají aktuální čerstvé zprávy, v nich samozřejmě i informace o dnešním počasí nebo o aktuální dopravní situaci. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Jste na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Jedenáctá hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Parkování na nádraží v Blansku zlepší nový parkovací dům. Znojmo otevřel nové kolo žádosti o příspěvky na kroužky pro finančně znevýhodněné děti. 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. A dnes čekáme převážně skoro jasno nebo jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. U některých vlakových nádraží na trase mezi Brnem a Letovicemi chybí parkovací místa. Problémy jsou v Rájci Jestřebí, Skalici nad Svitavou nebo třeba v Blansku. Tam má situaci zlepšit nový parkovací dům. Radní na posledním jednání odsouhlasili podmínky soutěže na jeho výstavbu za víc než 170 milionů korun.
4: Jedeme do Brna většinou, nemusíme se tlačit v nějaký koloně a tak dále.
5: Většinou jezdíme ráno před 5 hodinou, takže to je tady úplně volno v podstatě. Tohle je výjimka, poprvé jsem tady takhle později a i tak jsem našel místo.
1: Nejen tito řidiči v budoucnu u Blanenského nádraží najdou volné místo s nás. Díky parkovacímu domu, slibuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
6: Měl by nabídnout 200.

0: superdávku, pobírají dávky pěstounské péče a příspěvek na mobilitu, probíhá u nich oddlužení formou osobního bankrotu a nebo žádají na třetí a další dítě.
1: V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni i o víkendu. 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Pod výzvou jsou podepsaní například zástupci České televize, Českého rozhlasu, Televize Nova, Blesku, Seznam zpráv nebo serveru Sport.cz.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem stále opatrně na kilometru 212,5. K nehodě v levém pruhu dorazila světelná šipka a projíždí se pouze pravým pruhem. Ovšem plynule a bez zdržení. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pondělní dobré rady budou dnes určitě užitečné. Povídat si totiž budeme například o tom, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat převážně při svých nákupech. Jsou skutečně všechny avizované slevy vždy výhodné a podle čeho se úplně prakticky dá poznat falešný e-shop a kam se obrátit, pokud jsme naletěli podvodníkům. Určitě vám také přiblížíme aktuální kauzy, které se týkají závadných výrobků a budeme vás před nimi varovat, protože mým hostem v následujících 60 minutách bude František Kotrba z České obchodní inspekce. Tohleto setkání určitě stojí za to nezmeškat ho. Zavolejte se svými dotazy, se zkušenostmi, budeme za to rádi. Celou hodinku je vám k dispozici studiová linka 726 46 5200. Dobrý poslech i náladu vám přeje Jarka Vykoupilová.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, jako každé pondělí mezi 11. a 12. také pořad Dobré rady. Já tady vítám pana Františka Kotrbu z České obchodní inspekce. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: My také děkujeme za váš čas a dlouhou cestu, kterou jste do Brna vážil. Pojďme si tedy v úvodu nějak připomenout, jaká pravidla platí možná všeobecněji pro seniory, aby se na internetu cítili a pohybovali hlavně bezpečně.
1: Já musím úvodem říct, že protože už já jsem seniorem svým věkem, v mém věku už tatínek, dědeček byli ve starobním důchodu. To znamená, mám úplně stejné problémy, jako mají posluchači, kteří, řekněme, nemají úplně dostatečné kompetence v souvislosti s takzvanými distančními formami prodeje, česky řečeno při nakupování na e-shopech, eventuálně používání sociálních sítí. Ještě, že mám doma 30-letou dceru, která mi s tím pomáhá, a to neříkám nezáměrně, protože skutečně často třeba při besedách se seniory, kterých mám za sebou celou řadu a potkávám se skutečně se stovkami seniorů v rámci jejich klubů a našich přednášek, tak vlastně vidím, jaké problémy mají, oni se stále opakují. A vychází to z toho, že je tady určitá generace spotřebitelů, která nemá dostatečné kompetence v souvislosti, řekněme, s pohybem na internetu. Na tom internetu hrozí celá řada rizik. Je tam obrovská míra anonymity pro ty prodávající. A to ta naše generace si nedokáže uvědomit, nedokáže to docenit. A ono to potom může stát skutečně peníze. Ve chvíli, kdy opravdu nedělám to, co doporučuje bílá paní, důvěřuj, ale prověřuj a věř, a komu věříš, měř.
0: Výborně, no tak pojďme se podívat na ty konkrétní možná rizika na internetu při těch nákupech. To nás asi bude pálit teď s ohledem i na to, že máme přece jenom říjen, listopad, prosinec, se blíží Vánoce. Všichni budeme myslet na to, jak pořídit dárky. Tak na co pozor? Kde je ten zvednutý prst?
1: Ještě předtím, než se dostaneme k typickému vánočnímu, předvánočnímu tématu, to jsou slevy, slevové akce. Protože jsme jako Česká republika opravdu zemí, kde ty slevy mají, nechci říct, že tradici, ale jsou opravdu, řekněme, četným instrumentem, který je používán, oblíbeným instrumentem. A ne vždycky ta sleva znamená, že dostanu něco skutečně za tu nejlepší cenu. Bohužel. Takže to základní, co my vidíme z našich čísel a co já nakonec vidím i z telefonátů a spotkávání se seniory, je to, že nám skutečně výrazným způsobem roste počet rizikových e-shopů, musím říct si podvodných e-shopů a ještě přesněji anonymních e-shopů. To jsou e-shopy, kde ten spotřebitel vlastně nezjistí, s kým uzavírá smluvní vztah. A to je možná nejdůležitější věta dnešního dopoledne. Já jako spotřebitel musím vědět, s kým jsem uzavřel smluvní vztah. Když jdu do klasického kamenného obchodu, je to jasné. Mám tam na dveřích, mám tam IČO toho provozovatele a podobně. Mám kontakty, vím, kde můžu uplatňovat třeba práva z vadného plnění, to znamená, kde reklamovat a podobně. Na tom internetu ve chvíli, kdy chybí tyto základní údaje, které jsou povinné, které jsou nezbytné. A řekněme, že webová stránka e-shopový prodejce, který neuvádí své jméno, to znamená, já nevím, kdo je provozovatelem a kde sídlí. To je velice důležité v dnešní době globalizace. Neuvádí kontaktní adresu, neuvádí kontaktní údaje pro komunikaci, jako je telefon, e-mailová adresa a nemá tam obchodní podmínky, anebo ty podmínky obchodní jsou opravdu nedostatečné, někde přeložené umělou inteligencí, tak to je pro mě ten základní signál, abych raději vyzkoušel jiného prodávajícího, abych se obrátil na jiný e-shop. To znamená, chybí základní kontaktní údaje. To sídlo je nesmírně důležité. Já jsem například v minulé době dohledával adresu, bylo to na základě jednoho podnětu spotřebitele, našel jsem adresu na Pražské divadlo. Takže v Pražském divadle asi těžko sídlí ten e-shop. Uvedu příklad tady například kolegů z regionální inspektorátu Jomoravský a Zlínský, který sídlí tady v Brně, kdy kolegové v poslední době například prováděli kontrolu celkem 7 dodavatelů takzvaných ochlazovačů vzduchu. Když odhlédnu od toho, že ty ochlazovače vzduchu neplní svoji funkci, nemohou z základních fyzikálních důvodů vlastně ochladit vzduch v řádu minut o stupně Celsia v místnosti, protože tam není žádné chladící médium, to znamená, už z technických důvodů se jedná o podvod, ale žádný z těchto 7 e-shopů vlastně neuváděl, kdo je prodávající. To znamená, jednalo se skutečně o 7 anonymních subjektů. A v tuto chvíli ten kupující opravdu neví, kam se obrátit a kde má uplatnit svoje práva. Nehledě na to, že on tam odešle svoje peníze a očekává, že dostane výrobek. To znamená, kde uplatnit svoje práva, jako je právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů, jako je právo na reklamaci, to znamená to uplatnění práv z vadného plnění a další práva, která má.
0: Děkujeme za úvod do zajímavých informací, které tady budou znít po celou tuhletu hodinu našeho vysílání. Posloucháte Dobré rady, pondělní Dobré rady je milou povinností mojí připomenout spojení se studiem 7264652000. Těšíme se i na vaše dotazy nebo sdílení zkušeností.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré rady, tedy pondělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, jsou v plném proudu. Já tady mám jako hosta Františka Kotrbu z České obchodní inspekce a to hlavní naše téma jsou tedy podvodné e-shopy, ale budeme to malinko i rozvětovat třeba na varování před závadnými výrobky, ale k tomu se dostaneme. Pojďme se podívat na seznam rizikových e-shopů. Existuje vůbec nějaký takový, kde ho můžeme najít a kolik položek v něm je?
1: Existuje od roku 2016. Spotřebitelé ho najdou na naší webové stránce. To znamená www.coli.gov.cz, ale i když podle mě napíšu do vyhledávače jenom podvodné shopy nebo termín nebezpečné výrobky a podobně, tak jim asi jako první skutečně naskočí ta naše stránka. My ten seznam doplňujeme prakticky denně. To znamená v tuto chvíli říct, je tam 1100 titulů, nebo 1200 titulů, nebo 1300 titulů, není tak úplně možné, protože to číslo se neustále
0: pohybuje.
1: Mění. Mm-hmm. Bohužel přibývá. To znamená, neubývá těch, které jsou problematické, které jsou rizikové a v posledních letech především, které jsou anonymní. Já se maličko vrátím k tomu, co jsem řekla před písničkou. Anonymní e-shop je ten, kde vlastně nevím, s kým uzavírám smluvní vztah a kde moje spotřebitelská práva, včetně toho, že vlastně nevím, kdo mi moje peníze vrátí, když ten výrobek neobdržím, tak vlastně neplatí. Protože skutečně se jedná o podvodný e-shop, který má jediný cíl a tím je podvést českého zákazníka. Tady už pomalu končí naše kompetence, dozorové kompetence, kontrolní kompetence České obchodní inspekce a přenášíme se vlastně do roviny trestního práva, to znamená obracet se na policii České republiky nebo státní zastupitelství, řečit věc soudně. Ale to, co je důležité, co jsem nezmínil na začátku, omlouvám se, velikou spoustu, řekněme, té dobré mravenčí práce může udělat sám spotřebitel. V rámci jednak své vlastní edukace, a já se skutečně neustále ve svém věku vzdělávám v této oblasti, a především v rámci prevence, to znamená důležité je zjistit si dopředu, pokud se dostávám k e-shopu, který neznám, s nímž nemám zkušenost, stejně tak jako k prodejci, kde nakupuju poprvé, tak si zjistit spotřebitelské informace nebo informace spotřebitelských organizací, kde v těch diskuzích skutečně lidé si neberou servítky a říkají naplno, co se jim přihodilo. To znamená, je důležité vědět, když jdu dopředu, zjistit si informace o tom e-shopu a samozřejmě prohlédnout si to, co jsem říkal, co je důležité. Musím vědět, s kým uzavírám smluvní vztah, tedy jak se jmenuje, kdo je provozovatelem a kde sídlí. Ten náš seznam začínal v roce 2016 a v tom roce 2016, já jsem si to schválně našel, jsme měli jeden titul.
0: Tak to je velký podání. Nárůst.
1: Pak byly desítky, stovky. Pak byly stovky a teď za ten poslední rok tam máme nějakých asi 360 nových titulů a za ten letošní rok teďkon jenom za zářích přibylo 60. To znamená, my už se blížíme, řekněme, k hranici 400. To znamená, když řeknu, máme ještě 3 měsíce do konce roku, bude jich 500, bude jich 600, to znamená na ten kvartál třeba 200 anonymních, vesměs anonymních e-shopů. Ty e-shopy se dají v podstatě poznat na první pohled, to znamená, já jako spotřebitel si udělám rešerši, zjistím, že tam nejsou uvedeny kontaktní údaje. V souvislosti s Brnem třeba bych upozornil na praxi našich kolegů z regionálního inspektorátu, kteří před časem upozorňovali na e-shop Bapex.cz, kde jsme měli několik desítek tisíc korun, které zmizely neznámo kam. My ve chvíli, kdy jsme zahájili tu kontrolu a informovali jsme spotřebitele, aby byli opatrní, aby neposílali svoje peníze, aby si dávali pozor, tak ten e-shop prostě zmizí z toho prostoru. To je celkem běžná praxe. To znamená, na několik týdnů se objeví titul, který je podvodný, který na první pohled vypadá velmi důvěryhodně. Protože používá perfektní češtinu, dneska to není s umělou inteligencí problém. Používá grafiku, například tam budou výkladní skříně z měst, jako je Praha nebo Brno, vlastně z těch reálií, které jsou nám důvěrně neznámé. Používá smyšlené příběhy. Uvedu příklad, který je konkrétní z několik týdnů starý. Jsme rodinná firma z Kutné Hory, jsme na trhu 20 let, šijeme takovéhle a takovéhle šaty, ale protože nás drtí čínská konkurence, musíme uzavřít, budeme vyprodávat náš sklad a proto máme tak nízké ceny. To by bylo krásné, jenomže samozřejmě v Kutné Hoře žádná takováhle firma neexistuje. A když si zadáte do internetu, tak stejný slovník, stejné reálie, stejné fotografie naleznete ve francouzštině, v polštině a dál. To znamená, toto je skutečně mezinárodní titul, který prostě zneužívá spotřebitelů v různých evropských zemích.
0: Já se za okamžik zeptám také na to, když je e-shop zahraniční, ale teď si dáme přece jenom chviličku hudby. Mým hostem je stále František Kotrba z České obchodní inspekce a povídáme si o tom, jak poznat podvodný e-shop. Opět připomínám, že se můžete také doptávat přes naši studiovou linku 726 46 5200. Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů? Jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo? A kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Brně. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Posloucháte Dobré rady v pondělním vysílání Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová, která si povídá s Františkem Kotrbou z České obchodní inspekce o podvodných e-shopech. A přidal se také posluchač Petr, který se ptá, zda se dá dobrý e-shop poznat podle recenzí spotřebitelů, nebo i ty se falšují.
1: Tady platí jedna povinnost, to znamená ten provozovatel e-shopu, pokud zveřejňuje recenze spotřebitelů, tak je musí ověřovat. To je věc, kterou i my kontrolujeme. Je to věc, která není historicky stará, ale skutečně platí právě proto, že docházelo k tomu, že byly ty negativní recenze mazány a podobně. To znamená, ten prodávající musí uvádět, že kontroluje ty e-shopy, anebo uvádí, že nekontroluje, nebo nemusí je uvádět ty recenze. Já jsem předtím zmiňoval recenze spotřebitelů, řekněme třeba ve spotřebitelských skupinách, nebo recenze, které se shlukují například kolem spotřebitelských organizací, jako je D-test. To znamená, tam se lidé vlastně dělí o ty negativní zkušenosti, které s tím daným prodávajícím mají. Ale platí povinnost, že ten, kdo uvádí recenze, je povinen je prověřovat. To znamená, musí uvést, že se jedná o prověřené recenze a neměl by samozřejmě do nich zasahovat a není to velké množství, ale řekněme, že desítky zjištění při těch našich kontrolách, že toto pravidlo není dodržováno, máme.
0: My jsme se už probírali těmi podvodnými e-shopy, pokud je tam adresa zahraniční, tedy nějaká taková udaná, nebo se ten e-shop tak tváří, případně i zahraničním je. Liší se tedy nějak to, kam se můžeme ozvat v případě nějakého problematického nákupu?
1: Obecně, pokud se jedná o e-shopy, které mají sídlo v České republice, to znamená mají i IČO a mohu si je například na www.justice.cz lehce ověřit, že skutečně existují, mají tu a tu adresu, tak samozřejmě další e-shopy mohou mít sídlo v Evropské unii. Například velká online tržiště, jako je Temu nebo Shein, které obecně novináři označují jako čínská, mají své sídlo v Evropské unii, oni sídlí v Irsku. To znamená, stahují se na ně plně evropská spotřebitelská práva. Při České obchodní inspekci existuje Evropské spotřebitelské centrum. To jsou kolegové, kteří se specializují pouze na ty prodávající, kteří sídlí v zemích Evropské unie. Mají ročně kolem 3, 4, 5 tisíc podání kontaktů. Podobně například jako oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. A tady na tyto kolegy je možné se obrátit v případě, že mám problém s nějakým tím zahraničním, ale v Evropě sídlícím e-shopem a patří sem i další země, jako je Norsko a podobně. To znamená, ty kolegové z Evropského spotřebitelského centra vesměs řeší problémy, které jsou spojeny, řekněme, s leteckými společnosti, se zájezdy, ale samozřejmě máme i případy subjektů, například ze Švýcarska, provozovatel podvodných seznamek. Nikoho by nenapadlo, že seznamka, která je zaměřena na věřící, může poté strhávat nezákonným způsobem poplatky, aniž by ti spotřebitelé na to přistoupili, nebo o tom byli řádným způsobem informováni. To znamená, to, že jsem informován, hledání informací, hledání obchodních podmínek, skutečně na tom internetu platí, to je základ, abych věděl, k čemu jsem se vlastně zavázal. Protože potom, podobně jako potom prodávající, i po mně jako po spotřebiteli, mohou být ta smluvní ustanovení vymáhána. Takže na to velký pozor, takže podvodné seznamky zaměřené na seniory nebo na věřící a podobně se sídlem mimo Českou republiku řeší Evropské spotřebitelské centrum.
0: Výborně, pojďme se podívat ještě na vracení zboží, protože jiná pravidla jsou v kamenném obchodě a jiná na internetu, tak si to nějak zhrňme, co musíme nebo můžeme udělat v případě, že nechceme to, co jsme si koupili, nebo to dorazilo, vypadá to jinak. Co dělat?
1: V tuto chvíli zákon vlastně pamatuje na spotřebitele, který nenakupuje v kamenném obchodě, to znamená, nemá možnost si zboží dobře prohlédnout, nemá možnost si ho vyzkoušet při nákupu oblečení nebo obuvi, prohlédnout si skutečně tu kvalitu látky, to, jak je to ušito a podobně. Takže spotřebitel, který uzavírá smluvní vztah nějakou distanční formou, především na internetu, to znamená, řekněme, v uvozovkách nakupuje na internetu, má ze zákona možnost vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu. Může odstoupit od smlouvy, ale musí o tom toho prodávajícího informovat. V tuto chvíli by e-shopy měly mít na svých stránkách k dispozici formulář pro vrácení zboží. To znamená, jednoduchým způsobem vyplním formulář, to zboží vrátím, mám na to 14 dnů, jak jsem uvedl, a ten prodávající má dalších 14 dnů na to, aby to zboží, kdy mu přijde, nám vrátil ty prostředky, a to tou cestou, jakou bylo zaplaceno, to například na účet a podobně. Takže tady platí to pravidlo 14, 14 a 14. Pak je trošku něco jiného reklamace, protože reklamace je uplatnění práv z vadného plnění. Mm-hmm. Tady potom ten, u koho reklamuji, to je ten prodávající, ne výrobce, ale ten, kdo mi to prodal, má 30 dní na to, aby mě informoval o tom, jakým způsobem bude ta reklamace vyřízena.
0: Říká František Kotrba z České obchodní inspekce, host našeho dopoledního vysílání.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Jiří Korno, jeho radost až do rána v našem dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. Pondělní dobré rady jsou v plném proudu. František Kotrba z České obchodní inspekce připomíná pravidla toho, jak poznat podvodný e-shop. Jak například reklamovat zboží, to jsme si řekli. Co takové vracení zboží, teď už myslím na ty Vánoce, dostanu nějaký dárek, nelíbí se mi, jak tohle funguje, jak se mám zachovat, co mohu dělat?
1: Tak dostáváme se do toho předvánočního módu už postupně. U nás je to také takový klid před bouří, protože skutečně ty slevové akce a všechny ty akce typu Black Friday a podobně nás čekají a je to opravdu jeden z vrcholů naší kontrolní činnosti. Co se týče vracení zboží, tak jak jsem uvedl na internetu, platí pravidla, která jsou, řekněme, ku prospěchu spotřebitele, protože nemá možnost se seznámit s tím zbožím, takže má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Není to možné ve všech případech. Existují výjimky, jenom velice zrychleně. Samozřejmě není možné vrátit zboží s krátkou dobou spotřeby. Ve chvíli, kdy vracím řezané květy, tak už to asi nebude možné, může se jednat samozřejmě o potraviny s krátkou dobou spotřeby a podobně. Jednu velkou skupinu tvoří zboží, které bylo vyrobeno na individuální přání zákazníka. Může to být gravírovaný šperk se jménem, může to být tričko s potiskem, fotoalbum s rodinnými fotografiemi a podobně. Ale samozřejmě může to být například i nábytek, který byl vyroben na míru podle přání zákazníka. To znamená mimo někde nějakých klasických modelů a podobně. Prostě skupina zboží, která byla vyrobena na individuální přání. Tu druhou velkou skupinu tvoří zboží, které je nějakým způsobem zabaleno v hygienickém obalu. Jsou to zubní kartáčky, elektrické zubní kartáčky, holící strojky a podobně. To znamená ve chvíli, kdy já tento typ zboží vyjmu z toho z hygienického obalu, tak není možné ho vrátit. Neplatí, že musím vrátit zboží v tom původním přepravním obalu, jak se traduje mylně. To tak tomu není, ale ve chvíli, kdy vyndám to zboží ze zapečetěného obalu, tak to možné není, protože to zboží se nějakým způsobem mohlo použít a to platí pro další velkou skupinu zboží a to jsou vlastně všechny datové nosiče. Knihami, časopisy počínaje. Ve chvíli, kdy vyndám ze zapečetěného obalu knihu, rychle si ji přečtu, nemůžu ji samozřejmě za 14 dní vrátit zpátky. To platí pro všechny počítačové hry, nosiče audio, video, záznamů a podobně. Takže to je další veliká skupina, kdy není možné zboží vracet.
0: Pojďme se podívat na ty zmíněné slevy a slevové akce, protože asi není sleva jako sleva. Dělají obchodníci takové to, o čem se povídá, že napřed to zboží vlastně zdraží a pak ho uměle slevní, takže jsme na stejné ceně?
1: Řekl bych, že to byla praxe, která trvala někdy do roku 2023, že se na přechodnou dobu cena toho zboží sezónního, typicky vánoční kolekce, v tuto chvíli zvýšila, aby pak bylo možné napsat, že je 50% sleva. Od roku 2023, kdy 6. ledna vstoupil v platnost novela zákona o ochraně spotřebitele, což je v podstatě opravdu naprosto klíčový zákon, podle kterého my provádíme naši kontrolní a dozorovou činnost, tak ten paragraf 12a přináší formulaci, která se týká nejnižší ceny. Nejnižší cena za posledních 30 dnů, od kdy je sleva vypočítána. To znamená, v tuto chvíli prodávající, ve chvíli, kdy deklaruje slevu, vlastně musí přinést, co se týče cenových údajů, tomu spotřebiteli dvě základní informace. Tou první je aktuální cena, za kterou je výrobek nabízen a prodávám teď v tuto chvíli, a tou druhou je cena, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Velmi zjednodušeně řečeno. Neplatí taková ta, někdy se fakt objevují nejlepší cena na trhu a podobně. Co to je? To přece je tak vágní záležitost, že nemohu vypočítávat slevu z nejnižší ceny na trhu. Pro nás, jako pro kontrolní orgán, už informace typu Black Friday nebo informace minus 50% znamená to, že ten prodávající deklaruje slevu a vztahuje se na něj mimo jiné i ten paragraf 12a. To znamená, tady kontrolujeme, zda skutečně spotřebitel dostává, co se cen týče, tyto dva základní údaje. Může tam být cena přeškrtnutá, může tam být vyjádřena cenou v procentech minus 50%, ale vždycky musím vědět, kolik stál ten výrobek před 30 dny, než poskytl slevu a kolik stojí nyní.
0: František Kotrba z České obchodní inspekce nás vzdělává v oblasti podvodných e-shopů. Teď jsme probrali slevy a slevové akce a podíváme se také na varování před závadnými výrobky. To si nenechte ujít.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Petra Janua, její motorez v našem dobrém dopoledni a v dobrých radách, které mají před sebou ještě pár minut, pojďme je dobře využít. František Kotrpa z České obchodní inspekce je stále mým hostem a nepadla jedna zásadní otázka. Kdo vlastně vrací nevhodný dárek? Pojďme si to připomenout, podtrhnout, obrazně řečeno.
1: Zakončíme to vánoční téma, protože samozřejmě celá řada dárků je nakupovaná přes internet, kde mám 14 dní na vrácení toho výrobku, ale vždycky to musí být ten, kdo ten výrobek zakoupil, ne ten obdarovaný. To znamená, pokud se ten výrobek skutečně nehodí, mám dvoje hodiny s kukačkou, tak je potřeba se domluvit s tím, kdo ty jedny hodiny koupil, aby je vrátil, protože jinak to není možný. Nemůže to být ten obdarovaný.
0: Výborně, a pojďme na to slíbené varování před závadnými výrobky, které také pravidelně testujete, sledujete, to vás hodně zajímá.
1: My jsme se tady zatím bavili, řekněme spíš o těch nákupních dovednostech a o těch rizicích, která nám hrozí, ale my samozřejmě kontrolujeme celou řadu výrobků z hlediska jejich technického složení a podobně. Začnu pohonnými hmotami, což je neskutečně sledovaná, řekněme, rubrika. Tam já musím říct podle těch našich dat, protože děláme skutečně stovky kontrol každý měsíc. A ta zjištění máme v řádu jednotek, je to zlomek procenta, že kvalita pohonných hmot u nás je vynikající. Horší už je to s některými typy spotřebních výrobků, které nakupujeme například na tržnicích. Já bych teď před Vánoci varoval například před nákupem světelných řetězů. Je potřeba, aby ti spotřebitelé se skutečně podívali na naši webovou stránku, kde najdou seznam rizikových výrobků a vlastně v tom posledním období tam budou dva základní segmenty výrobků. Ten jeden segment budou bohužel hračky, ano. A ten druhý segment budou světelné řetězy a další elektrické výrobky. Tam může dojít k poranění spotřebitele vytržením kontaktu, to znamená k úrazu elektrickým proudem a podobně. Co se týče hraček, tam sledujeme ve velké míře environmentální rizika, která souvisí s vysoce překročenými normami pro použití olova nebo kadmia například v pájených spojích, ale řekněme, že nemusí hrozit bezprostřední riziko ohrožení života. Já bych možná zmínil jednu z posledních kontrol, které jsme zveřejňovali, kdy jsme kontrolovali reflexní vesty, to znamená vesty, které musí použít a mít v autě každý motorista. Já jsem cyklista, jezdím každý odpoledne na kole, to znamená vozím samozřejmě reflexní vestu na sobě, protože soumrak už je brzo. A tam jsme bohužel zjistili přes 40% pochybení u těch kontrolovaných vzorků, ale co je alarmující, laboratorně jsme testovali 3 dětské vesty a žádná z těchto vest nevyhověla, nejen co se týče, řekněme, vybavení informacemi pro spotřebitele, ale nevyhověla z toho technického hlediska, prakticky neplnila svou funkci. Jednu tu vestu dokonce jsme dali do toho seznamu těch nebezpečných výrobků. Co se týče hraček, my jsme v loňském roce zajistili na českém trhu našimi vlastními kontrolami celkem 11 hraček, které jsme notifikovali do toho mezinárodního výstražného systému, který se dnes jmenuje Safety Gate, kde si to byla RAPEX a podobně. Ty systémy jsou různé, existují pro potraviny, pro spotřební zboží a podobně. To znamená, do toho RAPEXu jsme dávali 11 výrobků, 11 hraček a z těch kontrol hraček, když se ohlédnu, tak například nedopadly dobře slizové hračky, kde jsme z 11 testovaných, laboratorně testovaných modelů, vlastně u 6 modelů konstatovali porušení platného ustanovení. Ty hračky v podstatě byly při tom kontaktu s tím dítětem, proto dítě rizikové, protože tam obsahovaly takové chemické látky, které tam prostě být nemohou.
0: Děkujeme, čas je neúprosný, více už v dobrých radách nezazní. Já bych chtěla poděkovat za všechno, co bylo řečeno. František Kotrba z České obchodní inspekce byl vzácným a milým hostem našeho dopoledního vysílání. Věřím, že se neslyšíme, nevidíme naposledy. Budeme se těšit na další zajímavou návštěvu třeba v příštím roce. Ať se vám daří, děkujeme ještě jednou a pokud jste vy, milí posluchači, nestihli všechno, můžete zkusit zpětný poslech nebo aplikaci Můj rozhlas. Přeji šťastnou cestu domů a ještě jednou díky za váš čas i ochotu.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: No a Jarka Pilová děkuje také za vaši pozornost, milí posluchači, a užijte si i další průběh našeho vysílání. Naslyšenou.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V břeclavské nemocnici začali provádět výměnu kyčle šetrnější metodou. Stát chce příští rok v únoru spustit systém nouzového varování. Provoz na silnici první třídy číslo 43 komplikuje nehoda u Lipůvky a bude většinou polojasno, k večeru se vyjasní, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Břeclavská nemocnice rozšířila možnosti operace kyčelního kloubu. Zákrok teď u některých pacientů lékaři provádí novou metodou, která je šetrnější než dosavadní postupy. Pro pacienty to znamená menší bolest po zákroku a také rychlejší rekonvalescenci i návrat k běžným aktivitám, dodává lékař David Lenz.
2: Při normálním přístupu, který děláme, což je jakoby přístup z boku, musíme, aby jsme se dostali do kyčelního kloubu, odetnout svalové úpony. Při tady tomto novém přístupu se jde z předního přístupu takzvaného, kdy my procházíme mezi svalovými skupinami tak, aby jsme nemuseli odetnout žádné svalové úpony.
0: Dodejme, že metoda se hodí jen pro vybrané pacienty, rozhodují o tom lékaři. Systém nouzových upozornění plánuje stát spustit příští rok v únoru. Systém Cell Broadcast dokáže lidem v ohroženém území plošně poslat zprávu přímo do telefonu. Varování se příjemcům zobrazí i na uzamčené obrazovce a zvukový signál zazní i přes vypnuté zvonění. Přípravu systému začala už minulá vláda. Řidiči teď musí počítat s dopravními komplikacemi na silnici první třídy číslo 43 u Lipůvky. Úsek je průjezdný jenom jedním jízdním směrem k Kyvadlově. Srazilo se tam osobní auto s kamionem. Podrobnosti má mluvčí.

0: počasí.
1: Na jihu Moravy bude dnes převážně polojasno, případně až oblačno. K večeru začne oblačnost ubývat, postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat by měl slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer postupně nepříznivé. A biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří Odrousínova kolony. Pozor také na odstavenou nákladní soupravu na stém 61. kilometru ve směru na Prahu. Na D2 počítejte na cestě do Brna s omezením u Břeclavy a Hustopečí. Mezi 60. a 48. kilometrem se v levém pruhu pohybují silničáři. Na 26. pak blokuje pravý pruh auto s defektem. A ještě jednou informace ze silnice první třídy číslo 43. Po nehodě u Lipůvky se tam projíždí kyvadlově. Volné cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

No já vám nedávám teď dobrou noc, já vám samozřejmě přeji krásný den. Dnešní Moravu krásnou zem zahájila přímo trumpeta s bubnem. Ano, Novovyšťanka zahrála stejnojmenou polku Blahoslava Smišovského a Svatopluka Radešínského, tak ještě jednou pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a kdo pak má dnes svátek, já se tedy dnes do kalendáře vůbec dívat nemusím, protože dnes slaví svátek i moje milá vnučka Eliška. Takže Elišky mají svátek u nás, na Slovensku pak v Jeri. Přeji jen to dobré, přeji hodně zdraví. A jistě chcete vinčovat i vy, tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Rohačané.

0: Tak to byla známá lidová ze Strážnice pri Strážnické bráně. Tak a už tady mám první telefonáty. Pan Urbánek z Křepice dovolal jako první. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jirinko. Takže v první řadě bych chtěl všem, co mě blahopřáli písemně, ústně, telefonem přes vás, přes vaše radio, jo, k včerejšímu svátku Františka. Moc jim to děkuju, moc jim děkuju a strašně mě to potěšilo a posílám jim písničku. A dále bych chtěl poslat zítra oslavy narozeniny paní Helenka Jurčíková z Hradiště a včera oslavil její manžel František svátek. Tak oběma přejeme všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravička, zdravička, zdravička. A vám, Jiřínko, taky to zdraví, dobrý léto je teda, podzim je pěkný, jo? Tak manželce pro potěšení a bylo by to
0: tak, ale to jsem právě čekala, protože když řeknete manželce pro potěšení, tak vím, že je už konec vašeho přání. Pane Urbánku, nashledanou.
1: Nashledanou, Jiřínko.
0: Nashledanou. A teď už paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Jiřínko. Včera měla narozeniny moje kamarádka, paní Maruška Žákovská z Prusenovy, rodačka z Lechotic. A včera měl můj švagr svátek, pan František Dudík z Roštění. V sobotu měl svátek Bohumil Mčák z Holešova. Tak já všem jmenovaným přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A to jim přeji Bouškovi, Šidlíkovi z Velehradu, Šestákovi, Šidlíkovi z Lechotic a švagrova a kamarádka z Lechotic. A ještě mám tady ty Františky, takže ještě je František Hochman, František Maňásek, František Konečný, to jsou z Lechotic chlapci, a František Konečný z Ruclavic. Takže kluci, já vám přeju jenom zdraví, zdraví a co si sami přejete. Děkuji mockrát a nashledanou.
0: Nashledanou, paní Šidlíková. A nyní vinčování pro paní Libuši Simetingerovou z Lipůvky, která se dnes dožívá krásných 82. narozenin. Milá maminko, milá babičko a prababičko, k narozeninám ti ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, štěstí a krásných chvil prožitých s celou rodinou. A ti vnoučata i pravnoučata přinášejí každý den úsměv, lásku a pocit, že jsi obklopena tím nejcennějším, co život může dát. A ti po boku tvého milovaného manžela ubíhají ještě dlouhá a krásná společná léta, plná pohody, porozumění, lásky a vzájemné blízkosti. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti, babičko, přejeme štěstíčko. Mnoho lásky, zdraví, vždy to znáš, dobře víš, že nás tu vždy máš. Všechno nejlepší k narozeninám, ať máš před sebou ještě mnoho krásných let, plných zdraví, lásky, rodinného štěstí a splněných přání. Máme tě moc rádi. Natka, Saši a Šimonek posílají pusu a já už jenom říkám, pěstujte si lásku.

0: Ano, ano, přátelé, pěstujme si lásku. Byla to polka Františka Maňase staršího a Stanislava Ostrezí, hrála Starobrněnská dvanáctka. No a teď už dávám slovo paní Evě z Bojkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Dnes mají svátek Elišky. Tak chtěla bych popřát kamarádce paní Elišce Sochodové do Strážnice a přeju jí hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti, ale hlavně nejvíc toho zdraví. Moc krát vám děkuju. Nashledanou. A přeje jí to Eva.
0: Ano, to já už jsem říkala v úvodu, že se k nám dovolala paní Eva z Bojkovic. Tak paní Eliška má jistě radost. Nashledanou.
1: Nashledanou a děkuju.
0: Není zač a beru si ještě jeden telefonát. Dobrý den i vám, kdo pak je u telefonu.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vás tam všechny zdravím a chtěla bych popřát neteří paní Elišce Dibďákové z Lechova, rodačka z Polešovic, hodně zdraví a štěstí i přeje teta a celá rodina Janošková.
0: Tak, výborně. Já přidám písničku. Nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji moc.
0: Nashledanou. No a nějaká pěkná písnička i do obce Sekule na Slovensku pro milou maminku Věrku Čermákovou, která dnes oslavuje jmeniny. Hodně zdraví, božího požehnání a lásky přejí manžel Anton a synové s rodinami. Ano, na Slovensku mají svátek právě nositelky jména Věrka a Věra. A teď už písnička Tichá noc a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Brno. No.

0: Dozněla krásná písnička Zdeňka Baťky. No a mám tady další telefonáty. Z Blatnice pod svatým Antonínkem se dovolala paní Staňka. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všech posluchačů a i vás v rádí. A dneska bych chtěla poslat písničky do Luhačovic. V pátek tam byla úžasná akce v Elektře. Hráli nám tam dvě kapely a cymbálka. No něco úžasného. Tak všetkým prosím vás pořadatelům, kdo to pořádali, zahrajte pěknou písničku. A včera jsme byli v Otrokovicích na besedě. Taky byla dechovka a taky to bylo super, tak pošlete ještě písničku aj tam. A ještě bych dodatečně poslala písničku do Blatnice pod svatým Antonínkem. Bylo tady vinobraní, už je to ale aspoň 3 týdny a to víte, k vám se dovolat není vždycky lehké. Tak za tu organizaci, kdo to všechno pořádal a staral se o to, nech to byl úklid po tom všem, když se jde po sklepoch, tak ještě aj jim pošlete písničku. A všetkým Františkům.
0: Tak já jsem ráda, paní Staňko, že jste se dneska dovolala. A taky jsem ráda, že vy vůbec nesedíte doma jenom a nekoukáte z okna, když se zúčastňujete těch nejrůznějších akcí. Tak to vám určitě do života přináší radost a doufám, že i vám přinese radost následující písnička. Nashledanou.
1: Ano. Děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou. Paní Nováková z Bánova je připravena. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra. Já bych dneska chtěla poděkovat panu starostovi Marku Mahdalovi z Bánova a celému personálu.
0: Tak, já vás, paní Nováková, přeruším, ano, protože jsme ve volebním období a samozřejmě rozhlas má určitá pravidla, takže vy posíláte poděkování jistým osobám a...
2: Že nám uspořádali pro důchodce posezení ve čtvrtek.
0: Takže doufám, že se to... Ano.
2: Ano, a ještě bych chtěla popřát Františku Vaňharovi z Bánova k svátku, Františku Vítkovi z Bystřice a Františku Vlkovi z Nivnice k svátku. Všem přeju hodně zdraví a ať se jim všem dobře daří. A já jsem to nemyslela jako nějakou
0: kampaň. Paní Nováková, už se rozloučíme, ano, nebudeme to rozmazávat.
2: Nashledanou.
0: No a pro ostatní posluchače bych prosila, aby poděkování veřejným osobám, tak aby si to nechali až po těch volbách. Moc děkujeme. No a tady mám přání k svátku pro paní Elišku Růzkovou z Troskotovic. Milá Eliško, už celé roky tě po boku má. Za tvoje přátelství děkovat chci hvězdám. Tvůj úsměv každou vrásku hned zahojí. S tebou se člověk žádné bouřky nebojí. K tomu si s chutí písničku zapěješ, dobrou náladu kolem sebe zaseješ. A v kuchyni, no tam si zkrátka královna. Tvému umění se žádná nevyrovná. K tvému svátku ti ze srdce přeji, ať se tvé dny jen v radosti dějí. Ať zdraví, štěstí a pohoda tě provází a naše přátelství dál pevně nachází. Kamarádka Fanda, k přání se přidává i Anička Kaňová. A ještě jedno přání pro Elišku Růzkovou z Troskotovic. Milá Eliško, k tvému svátku ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohodový den plný úsměvů. Šubovi. Písničku posíláme také Elišce Králíkové s přáním všeho nejlepšího. No a tu písničku nám zahraje Moravanka.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem a opět tady mám další milé volající, tak nejprve dávám slovo paní Jitce z Holešova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Zahrajte prosím našemu tatínkovi, panu Františku Konečnému z Holešova, k jeho včerejšímu svátku. Hodně zdraví, štěstí a pohody mu přeje manželka Bohuška, dcera Jitka a Míša. A k přání se připojuje i vnučka Adriánka, která posílá dědečkovi sladkou pusu. Děkuji moc krát.
1: Tak jo, paní Jitko, naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: Není zač, a už pan Chrástek. Pane Chrástku, dobrý den i vám.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Tak já bych se taky přidal k těm houfům gratulantů vlastně pro Elišky, tím, že vlastně má dcera je taky Eliška, provdaná Frajberková, do Čebína. A pak bych chtěl ještě nechat zahrát, vlastně nedávno měli Františkové, můj otec a bratr doma Řatic, tak tím bych chtěl taky popřát. A samozřejmě dalším Františkům, co znám, nebudu jmenovat, protože to by byla dlouhá řada.
1: Tak, tak, děláte dobře, pane Chrástku. A co si myslíte, Eliška a Františkové jsou zamilovaní někdy?
3: Určitě.
1: Stejně tak jako vy nebo já, že jo? Protože no, na řadě je Valčík, který se jmenuje Zamilovaný, tak si ho užijte
3: tak,
1: i vy.
3: Tak, jim líbí.
1: Naschledanou.
3: Tak, jim líbí. Děkuju, hezký den, naschled.
1: Vám také. No a na řadě je blahopřání pro paní Marii Růčkovou z Kunovic. Milá naše maminko, chceme ti popřát k tvým dnešním krásným 80. narozeninám. Narozeninám, děkujeme ti za všechnu lásku, péči a dobro, které si nám po celý život dávala. Ať tě každý den, další den potěší něčím hezkým, ať máš kolem sebe stále své milované a ať ti nechybí úsměv na tváři. K tvým 80. narozeninám ti z celého srdce přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a boží ochranu. Tvoje děti. No a dnes, 5. října, slaví 80. narozeniny pan Karel Obadal z Valašských Klobouk, rodák z Mirošova, dlouholetý řidič sanitky na poliklinice ve Valašských Kloboukách. Pevné zdraví, štěstí, boží požehnání a ještě dlouhé roky žití to přejí sourozenci, sestra Marie a bratři Jan a Antonín. No a teď už slíbený, zamilovaný Valčík.

0: Tak to byl zamilovaný valčík Milana Nedůchala v podání Podhoranky. No ale teď už mám tady telefonát ze Slovenska, ze Smolinského, ze Záhorí. Je to pan Milan. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov rozhlasu. Prosil bych o zahraté pěsničky pro bratranca Františka Číška zo Smolinského, rodáka z Josefova, k jeho narozeninám a meninám, ktorý dnes oslavuje 74 rokov života. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do ďalších rokov života. Praje mu to manželka, synovia s rodinami, sestry Maška a Rúška a bratr Jaroslav s rodinami. Krstná Zita Vlková a rodina Masárová. Ďakujem, pani Ostrá.
0: Niekdy zase naschledanou. A už pani Anna z Miroslavy. Dobrý den.
2: Krásný den vám přeju, paní Ostrá, a taky vašemu kolegovi nebo kolegyni a všem posluchačům. Samozřejmě já také, 5. říjen mám v srdci, protože dnes má svátek naše milovaná dcera Eliška Juránková, bydlící v Moravském Krumlově. Tak bychom ji rádi s taťkou popřáli především to zdraví, pohodu, štěstí a spokojený život. A k tomu našemu přání se připojuje celá její rodina i její vnoučátka. Jsem se zakoktala, omlouvám se, protože jsem rozrušená z toho. Její vnoučátka Kristiánek, Zorka a Jasmínka i posílají tisíce hubiček. No a ještě bych taky popřála všechno dobré té vaší srdečně Elišce, té vaší vnučce. No a ve čtvrtek budou mít svátek Věrky, takže Věrce Leflerové z Miroslavy přeji vše dobré a Věrce Šáchové do Brna, do domova pro seniory na Věstonické ulici. No a písničku určitě pošleme i všem těm tam klientům, kteří tam s její spolubydlící jsou. No a svým přátelům a známým a také vám a prostě všem dobrým lidem.
0: Tak určitě. No já děkuji za přání za Elišku. Tu byste už, paní Ano, nepoznala, s ní už je velká slečna. A jednou tady, když byla malá, tady se mnou i vysílala a byla moc šikovná, tak určitě si mnozí posluchači pamatují. Tenkrát to byla malá slečna a teď už je to velká slečna.
2: Takže vám dělá určitě radost.
0: Velkou.
2: To je dobře. A přeji vám to ze celého srdce. Tak jo, tak se mějte
0: hezký
2: krásně
0: den.
2: Všichni a vy také a hezký den.
0: I vám, nashledanou. No a dnes slaví krásných 18 let Amálie Straková a zítra její babička Věra Straková 70 let. Oběma posíláme přáníčko, lásku, štěstí, zdravíčko, krásné narozeniny. No a to přejí rodiny Zajícova a Číhalova. V pátek 2. října oslavila narozeniny Anka Králíková z Boršic u Blatnice. V neděli 4. měli svátek František Tesařík z Hluku a František Jurčík z Uherského Hradiště. Všem přejeme nejvíc zdraví, dále lásky, rodinné pohody a mnoho let ještě s jejich rodinami. Protože mít někoho, kdo tě miluje, je rodina. Je to místo, kam se můžeš vracet. Je to domov. Mít oboje je pak dar. No a tak to blahopřejí Říhovi z Dolního Němčí a tak to hraje Moravěnka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla známá hustopecká dolinečka Vladimíra Fefra. No ale teď už to bude také nám známá posluchačka. A to je paní Zdenka z Jalubí. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku, když dnes měla svátek ta Eliška. Tak jsem byla v lázních v 88. roku, to už je pár roků. S ní v lázní v Třeboni, tak bych ji chtěla popřát k svátku. Eli, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky v rodině a ať tě nic nebolí, já i Ladíkovi popřeju. Mm-hmm. No a ve čtvrtek budou mě ty věrky. Takže bych chtěla do Vysokého pole Věrka Machů má svátek a v Kunovici je Věrka Pašková a v Jalubí je Věrka Sedláčková. Tak bych chtěla i tím Věrkám popřát také hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody v rodině. Mm-hmm. Děkuji vám. A ještě prosím paní Kotáskové do Otrokovice.
0: Tak určitě. Já jsem jenom chtěla dodat, na společné chvíle strávené v lázních s paní Eliškou vzpomínáte dodnes, ale nejsem si jistá, jestli jste řekla příjmení paní Elišky.
1: Eliška Slováčková.
0: Slováčková, ano, tak teď už Slováčková. Je to v pořádku.
1: Mm-hmm. Ano, děkuji vám.
0: Není zač, nashledanou. A ještě pan Martin. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěl popřát dědečkovi Františku Kabelkovi do Nového Města na Moravě k včerejšímu svátku. A protože s ním vždycky poslouchá babička, tak ještě babičce Marii Kabelkové, aby měla hezčí den.
0: No tak to je od vás milé, protože tito manželé jsou skutečně našimi věrnými posluchači. Martine, to já dobře vím, takže já je zdravím. Nashledanou.
2: Vám děkuji, mějte se hezky.
0: Vy také, nashledanou. A tady čtu, přejeme panu Ctiradovi Balejovi z Jiřic u Miroslavy k jeho dnešním narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Ať se mu vše daří. To přejí holky z Medlovic. Včera oslavil svátek i pan František Fica z Vřesovic u Prostějova. A přání, milý tatínku, přejeme ti zdraví a boží požehnání. No a to přejí manželka Marie, děti s rodinami a vnoučata. A ti nejmenší posílají pusinku. Jonášek, Šimonek, Maty a Anička. A na řadě je písnička podání veselky.

Tak to byla písnička Pavla Zedníka a Petra Bakovského, hrála Veselka. No a hudební dárek i pro paní Emu Daňkovou z Lažánek, která dnes slaví 81. narozeniny. Nejmilovanější babičko, přejeme ti pevné zdraví a ať tě nebolí kolena. Dobře vidíš na luštění osmisměrek a ať jsi stále veselá. Děkujeme ti za občasné hlídání čtyřnohého Enzíka. Máme tě moc rádi. Všechno nejlepší k narozeninám přejí dcera Ilona s manželem Petrem, vnučky Gabča s Verčou a pravnouček Jezevčík Enzík. Tak a teď poslední přání. Krásný den, prosím, zahrajte krásnou písničku pro pana Františka Náplavu z Boršic u Buchlovic. Opožděně k jeho včerejšímu svátku. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a dobré nálady. Stále ať peče ty výborné buchtičky, přidá i řízečky. My se někdy stavíme a svátek oslavíme. Kamarádky, kamarád z Boršic a Kostelán. A písnička Tufaranka Dojdi dívča k nám.

Tak to byla písnička podání Tufaranky, byla to polka Jana Slabáka, Dojdi dívča k nám. A ještě mám tady pozvánku pro vás, tak jako každé pondělí, taky dnes 5. října, vás srdečně zve dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně. Od 17 do 21 hodin pro vás bude hrát oblíbené melodie. No tak se přijďte, přátelé, pobavit. No a další pozvánka je to na slovácké setkání. A kde je to? V Nivnici 10. října, což je sobota, beseda Nivnice, a účinkovat budou dechové hudby Nivničanka, Gloria, Bučkovanka a Holubek. No a večerem vás provede můj kolega Karel Hegner. No ale teď už vidím, že je 12 hodin 55 minut, přátelé, tak je jasné, že se budeme loučit. Polední část Moravy krásné země končí. Ovšem, jako obvykle, se neloučíme nadlouho. Opět se setkáme krátce po 18. hodině. Já vám všem moc děkuji za vaši milou pozornost a těším se na další setkání. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a zbývá závěr Věřičná orchestrální skladba. Hrát budou Kameníkovi muzikanti v Rybníku Bohumíra Kameníka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Kuřimi funguje zmodernizovaný městský stadion. Vjezd do bučovické části Marefy omezí oprava silnice a stavba nového chodníku a lávky. Brněnské divadlo Husa na provázku celý den připomíná osobnost Václava Havla. A bude většinou polojasno, k večeru se vyjasní, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Sportovní kluby v Kuřimi můžou využít nově zmodernizovaný městský stadion. Práce vyšly na 150 milionů korun. Areál teď má 8 atletických drah, nové sektory pro technické disciplíny, zázemí pro sportovce i tribunu, popisuje projektová manažerka Hana Mejzlíková.
4: My si řekli, že když už se do toho kopne, tak ať se to všechno udělá pořádně, ať se tady můžou konat i všechny soutěže a ať ty naši sportovci už tady vlastně zůstávají a nechodí za lepšími stadiony někam jinam. Takže ať se tady vychováme fakt ty kvalitní sportovce, ať jim dáme tu příležitost a ty možnosti.
2: Správci sportoviště připravují i harmonogram pro sportování ostatních obyvatel. Aerolinky omezují lety na podzimní a zimní sezónu, může za to zdražování paliv. Omezení se týká například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Jde o linky do Benátek a Bergenu. Podle mluvčí portálu Kiwi.com Daniely Chovancové se dražší palivo do cen letenek z Česka v podzimní ani zimním období zatím výrazně nepromítlo. V bučovické místní části Marefy začíná stavba nového chodníku od železniční zastávky. Ten v místě dosud chyběl. Bezpečnější cestu lidem zajistí také nová lávka pro pěší vedle stávajícího mostu přes Litavu. Dělníci současně opraví a rozšíří silnici. Stavební práce výjdou asi na 9,5 milionu korun, potrvají půl roku. Po celou tuto dobu úsekem neprojedou auta, upozorňuje mluvčí města Martina Hašková.
5: Do Marev se tak bude možné dostat první odbočkou ze silnice 1/50 ve směru od Slavkova, od čerpací stanice však nikoliv. Pro vozidla integrovaného záchranného systému ale bude průjezd stavbou zajištěn. Vjezd pro obyvatele domů v uzavřeném úseku je nyní v řešení.
2: Brněnské divadlo Husa na provázku dnes připomíná nedožitých 90 let Václava Havla. Na programu je čtení jeho esejů.

0: Pa Mírna.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na cestě do Brna po dálnici D1 se tvoří od Rousínova. Na 209. kilometru pak zůstává nepojízdné nákladní auto, zasahuje do pravého pruhu. Opatrně projíždějte místem nehody na okraji Čebína, na silnici do Veverské Býtýšky, tam zasahují záchranáři. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholeno.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávě.
3: Mrchy.
1: Je mrchy, ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v Údolí.

0: Dolí, kouzelný měšec nebo postcoitum. Maholino, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren, a vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
1: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce, ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti a živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době Einzwei, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu, a takhle to vzniklo. A pak byly mluvené reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn, Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
0: Až do teď.
1: Až do teď.
0: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
1: No. Neměla hlídání, tak mě vzala a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to tak nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že jo, když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
0: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Mockrát děkuju každopádně. No. Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
1: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla maličká, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju, až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile je na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla nějakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
0: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let,
1: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
0: Tak ono, to tak,
1: teď
0: to,
1: už ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
0: Vy jste říkal, že jste zlobila v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
1: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Kresarová. Lucka, Anaka. To se říkám, že jsme dopadli docela dobře.
0: To není tak
1: špatný. Zdravím Lucku, Anuka.
0: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no, pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
1: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu, a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Corantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
0: Ne,
1: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow! Protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu nebo z internetu a nebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance. Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem nějak kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: taky
3: no,
2: zeptat.
3: No, to bylo strašně. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by... co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to půjde. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Maho, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový blé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako hr, jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecená, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Maholenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka, tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsme tak velký silný osobnosti proti co by mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Skočili z mostu za týden. Tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním?
2: No.
3: No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Já jsem se z začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no, to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřan, taky špičkový zase standardák. Ano. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, co jsem jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit. A nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy.
2: No, můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. Tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachrovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo, na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně.
2: No. Honzí Krévaj.
3: Honzí Krévaj, tanečník. Par excellence. Ten dělal krvinku, veď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jsi dělal krvinku?
3: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky dělala krvinku, ne?
2: Máma dělala krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak, kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Drive on a downtown street.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, působit jak blázen. Ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horší zdraví lidi, tak se horší i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***rat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jet s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale... že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhletěm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to, jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem. Tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a tý na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky.
2: To je jednoduché, to mám v ruce, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěla na tom Instagramu si něco přivydělat a já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit a musí to jako k tobě nějak pásnout, já mám jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako měli ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy, já to mám tak po mým pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věří a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: Bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně... Jo.
2: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebují takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat
2: maminku. A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Parkování u nádraží v Blansku zlepší nový parkovací dům. Růst spotřeby elektřiny v Česku ve třetím čtvrtletí zpomalil. Brněnský sbor se zapojí do unikátního evropského koncertu z 12 zemí současně a bude většinou polojasno, k večeru se vyjasní, teploty vystoupí do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. U některých vlakových nádraží na trase mezi Blanskem a Letovicemi chybí parkovací místa. Problémy jsou v Rájci Jestřebí, Skalici nad Svitavou nebo třeba v Blansku. Tam má situaci zlepšit nový parkovací dům. Radní na posledním jednání odsouhlasili podmínky soutěže na jeho výstavbu za více než 170 milionů korun.
4: Jedeme do Brna většinou. Nemusíme se tlačit v nějaký koloně a tak dále.
5: Většinou jezdím ráno před 5 hodinou, takže to je tady úplně volno v podstatě. Tohle je výjimka, poprvé jsem tady takhle později a i tak jsem našel místo.
6: Nejen tito řidiči v budoucnu u Blanenského nádraží najdou volné místo s nás. Díky parkovacímu domu, slibuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
7: Měl by nabídnout 201 parkovacích míst a 3 stání pro motocykly.
6: Parkovací dům by mohl vzniknout i u nádraží v Boskovicích kvůli chystanému přímému vlakovému spojení města s Brnem, které nejspíš navýší počet cestujících. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Spotřeba elektřiny v Česku konstantně roste od čtvrtého čtvrtletí roku 2024, ale letos od července do září se tento trend zpomalil. Meziročně činil 2% po očištění o vliv počasí. Protože růst spotřeby dosud kopíroval vývoj ekonomiky, je podle zakladatele skupiny Ampér a energetického experta Jana Palaščáka možné nyní patrně sledovat její mírný pokles. Český filharmonický sbor Brno se připravuje na koncert, který se odehraje na několika místech souběžně. Zapojí se do něj tělesa z 12 evropských zemí. Hudebníci přitom vystoupí ve svých domovských městech. Propojí je speciální hudební a zvukový přenos, který minimalizuje zpoždění signálu. Koncert je v plánu na červen příštího roku, popisuje za sbor Jana Staňková.
8: Nejde primárně o technologický experiment. Technologie je prostředek. Hlavní myšlenkou je ukázat, že hudba dokáže překonat fyzické hranice mezi evropskými zeměmi a vytvořit něco společného, i když jsou lidé tisíce kilometrů od sebe.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně polojasno, případně až oblačno. K večeru začne oblačnost ubývat, postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskou meteoroložkou Jitkou Kučerovou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas.

0: Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Milí přátelé, přeji vám krásné pondělí. Pondělní odpoledne, 14 hodin a 4 minuty, takže opravdu odpoledne, jen jsem se ujišťoval společně s vámi a taky za vás. Pondělní odpoledne je tady, má datum 5. října 2026 a správně řekl Pavel Chaloupka v čerstvých zprávách, že vás už za pár chvil v našem vysílání čekají informace o počasí s Jitkou Kučerovou. Ale to já taky ještě něco dodám. Svátek mají Elišky a Elzy. Dámy, všecko nejlepší k vašim jmeninám. 80 let dnes oslavuje herec Rudolf Hrušínský mladší. No a 90 by se dožil dramatik, esejista a prezident České republiky Václav Havel. A ještě jeden malý postřeh bych na začátek našeho dobrého odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno měl. Víte, jaký je rozdíl mezi vstáváním za Úsvitu v červnu a teď v říjnu? No tak samozřejmě, že důležité jsou časy východu slunce. Dnes vycházelo sluníčko 2 minuty před 7 a zapadat bude v 18 hodin a 27 minut. Ale já sám za sebe, protože jsem si to dnes právě to vstávání za Úsvitu zažil, tak říkám, že v červnu jsem vstával za Úsvitu, abych byl včas na letišti před odletem na dovolenou, ale v říjnu, abych byl včas u zubařky, kdybych náhodou sem tam upustil nějaké písmenko nebo se šlápnul na jazyk. Omlouvám se dopředu. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Za chvíli podrobně o počasí, jak jsem říkal, s Jitkou Kučerovou. Dobré odpoledne. Český

0: hlas, který nelze nepoznat. Řekl bych na tomto místě.
1: Počasí.
0: No a jeho majitele zajisté není třeba sáhodlouze představovat. Byl to Frank Sinatra, který vám zpíval v našem dobrém odpoledni. A ten hlas, který je před námi, tak ten jistě poznají mnozí taktéž. Ovšem nevím, jestli si budeme zpívat, ale notovat si snad budeme. Jitko, přeju vám dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, no já bych radši úplně nespívala.
0: Jsem na tom podobně. Jitka Kučerová, meteoroložka z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, pro nás má čerstvé meteorologické informace. Nejdřív se zeptám na aktuální stav počasí na jižní Moravě.
2: Oblačnost nějaká nad jihomoravským krajem se vyskytuje, je to takové pestřejší, na jihu, jihovýchodě spíš oblačno, směrem dál na sever až severovýchod kraje je obloha i víceméně skoro jasná, takže v průměru řekněme polojasno. Teploty jsou nejčastěji mezi 19 až 22 stupni Celsia, přičemž ty 19 jsou hlavně v těch nejvyšších polohách, takže rozdíly nejsou nějak závratně velké v rámci nižších, vyšších poloh kraje. Vítr fouká slabý a proměnlivý.
0: Dny se nám zkracují, to víme všichni, a to vlastně už od 21. června. No a z těch dnešních skoro 11,5 hodiny zbývají ještě nějaké 4 hodinky a pár minut. Tak mi řekněte, jak se bude během odpoledne a taky na večer vyvíjet počasí v našem regionu.
2: Teplota možná ještě sem tam někde malinko poroste, ale už není jak výrazně, naopak potom začne, jak jste sám zmínil, dny už jsou krátké, takže začne celkem brzy klesat. No a ty nejnižší noční teploty by měly být nejčastěji mezi 9 až 6 stupni Celsia, v údolích opět o něco chladněji, podobně jako v minulých ránech, na některých místech kolem 4 stupňů, plus možná nějaký ojedinělý přízemní mrazík. Jinak k večeru začne ta oblačnost, která se teď objevuje nad jihomoravským krajem, postupně ubývat, bude se rozpouštět a během večera by se mělo postupně vyjasnit, takže v noci čekáme jasno, nebo se na nejvýš objeví nějaká taková malá průsvitná oblačnost. No a k ránu se především v údolích a nížinách mohou vytvářet mlhy, vítr v noci slabý, proměnlivý anebo bezvětří.
0: Spoza obzoru zítra v Brně vykoukne sluníčko v 6 hodin a 59 minut. No a západ zítra v Brně nastane v 18 hodin 25 minut středoevropského, stále ještě letního času. Platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže, tedy zátěž mírná. A musím říct, že sám za sebe jsem se tak trošku obával začátku tohoto týdne, tedy toho, že už nám definitivně končí babí léto, ale já už se díval na předběžné informace od vás a vypadá to, že i zítra nás čeká slunečné počasí.
2: Ano, ještě bude chvíli babí léto držet a bojovat s podzimem, asi definitivním, i když ono to ochlazení, nechci to úplně takhle předbíhat, nebude zas tak velké, ale už se ochladí na takové normálnější teploty říjnové. Nicméně zítra ještě slunečný den, jasno, skoro jasno, zpočátku se v údolích a nížinách mohou tedy objevovat ty mlhy, případně nízká oblačnost potom, které se během ranních dopoledních hodin rozpustí. No a nějaká taková další oblačnost bude přibývat později v noci na středu. Teploty zítra odpoledne o něco vyšší než dnes, 21 až 24 a vítr slabý, proměnlivý přes den jihovýchodní až jižní.
0: A ve středu a ve čtvrtek to už bude opravdu utrum s babým létem?
2: Ještě právě ne, až ve čtvrtek bude přecházet studená fronta, taková výraznější, která někdy k večeru, dokonce to vypadá, že by měla přinést i srážky na větší část území, ale ještě před ní ty teploty a vlastně i ve středu budou většinou mezi 21 až 24 stupni. Ve čtvrtek už na severu a západě kraje malilinko chladněji, většinou kolem 20, 21, no a za tou frontou pak v pátek 13 až 17 stupňů maximální teploty.
0: Patří vám dík za čerstvé informace o počasí. To byla Jitka Kučerová z brněnské pobočky ČHMU. Díky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Brně. S čím se ucházejí o vaše hlasy? A jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Je pondělí 5. října 2026. Máme 23 minut po 14. hodině, ale já se spíš vrátím k onomu datu. Dívali jste se už, jak to vypadá třeba na tržištích se zeleninou, s ovocem a podobně. Já každodenně procházím to naše v Králově poli a musím konstatovat velmi, velmi zvýšený počet množství nabízených dýní. No to je jedna ze známek právě aktuálního podzimu. Ale co ještě se děje v Brně? V Brně pokračují akce k nedožitým 90. Václava Havla. Kde všude můžete na prezidenta a dramatika zavzpomínat, řekneme už za pár chvil po písničkách Američanky Cyndi Lauper a domácího sdružení Black Milk. Ale měl bych pro vás přece jenom ještě jednu pozvánku. Nikoli na tržnici, sami víte, kde kupovat všechny ty dobroty od svých lokálních dodavatelů a třeba i ony zmíněné dýně, ale je to pozvánka do Velkých Opatovic, kterou jsem si připravil. Městská knihovna ve Velkých Opatovicích totiž zve všechny milovníky cestování už zítra, tedy v úterý 6. října, na cestovatelskou přednášku Aleny a Jiřího Márových. Zítra od 17 hodin představí všech 7 ostrovů. Vypraví se do podzemí i na nejvyšší horu. Popíší tamní banánové plantáže i setkání s kosatkami. Ještě doplním, že Jiří Mára je autorem 20 cestopisných knih a dokumentárních filmů z nejrůznějších koutů světa. Já si myslím, že taková cestovatelská přednáška, teď jsem nevím, proč chtěl říct představa, ale tak možná si to taky představuju. To bude to pravé pro posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Brno. Takže zítra Velké Opatovice. A teď ještě Edův zvoneček. Já jsem si říkal, jestli nezapomněl.
1: Edův zvonek.
2: Dneska jedna o lordech. Lord Winston doklape večer na domášov, sluha mu pomáhá z kabátu a jenom tak napůl huby ševelí. Tak co ty, staré prdělo, zase zbyl v baru nasávat a odčumovat hezký babáče, co? Nikoliv, Jamesy. Dnes jsem si byl koupit naslouchací přístroj.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé, zdravím všechny správně naladěné. Ještě dřív, než se dostaneme ke slíbenému reportážnímu vstupu, musím se vrátit k té pozvánce, která odezněla před několika minutami, k té pozvánce do městské knihovny ve Velkých Opatovicích. Nevím, jak je to možné, ale vypadlo mi v podstatě to nejdůležitější, že totiž cestovatelé Alena a Jirka Márovi vám představí zítra všech 7 kanárských ostrovů. Tak, ale teď k tomu, co už vlastně taky zaznělo a co už jste možná, řekněme, že jste procházeli po městě, zažili na vlastní kůži. Třebas. Po celé republice si dnes lidé připomínají 90. výročí narození Václava Havla. Celodenní program připravilo i brněnské divadlo Husa na provázku. A přímo na místě, jinak bych se nechlubil, máme i reportérku, kolegyni Kristýnu Sedláčkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kristýno, co se teď v divadle děje?
1: Tady na dvoře divadla Husa na provázku se soubor chystá na pásmo Havel v zastoupení. Uprostřed malého jeviště vidím stůl s psacím strojem a typickým popelníkem. Z balkonu visí na dlouhých papírech různé myšlenky z Havlových textů. Právě jeho projevy a úvahy tady scénicky přečtou herci souboru. Začnou slavnou esejí Slovo o slovu, kterou napsal v roce 1989 pro udělení mírové ceny německých knihkupců ve Frankfurtu. Komunistický režim mu ale zakázal vycestovat a proto za něj projev četli právě herci a herečky. Lidé už se tady pomalu scházejí a mohou se kdykoliv zaposlouchat a pak zase odejít dál na další program.
0: Oslavy nezůstávají jen v divadle na Zelném trhu, ale přesunuli se také přímo do města mezi lidi. Proto jsem říkal, že už možná mnozí na vlastní kůži zažili. Co se děje v ulicích?
1: Je to tak, někteří už možná zažili, protože od 10 hodin od rána centrem města krouží takzvaná Havlova šalina. Výjíždí každou celou hodinu z Malinovského náměstí a k cestujícím se v ní přidávají postavy z Havlovy poslední hry Odcházení. Lidé tak přímo ve voze potkají například bývalého kancléře Riegera v Županu, jeho přítelkyni Irenu, fotografa Boba nebo domovníka, který cestujícím rozlévá grog. Tramvaj bude po Brně jezdit až do 5 odpoledne a nastoupit do ní může kdokoliv i bez lístku.
0: Mám tedy ještě šanci i já. Jsou cestující v té šalině jen jako diváci nebo se do programu mohou sami zapojit?
1: Ano, mohou, například přímo ve voze, kromě plakátů z úryvky z Havlových textů, i mechanický psací stroj. Cestující na ně mohou napsat otázky, na které by se Václava Havla zeptali dnes. Tyhle vzkazy pak poslouží jako součást chystané inscenace Dálkový výslech, kterou na provázku v prosinci uvede režisér Martin Modrý. Její základ tvoří slavný knižní rozhovor, který Václav Havel nahrál v 80. letech s Karlem Hvíždělou.
0: Divadlo vytáhlo k Havlovým 90. i archivní materiály, které lidé běžně neuvidí. Na co se návštěvníci mohou podívat?
1: Archivář Aleš Kovařík připravil ve studiu divadla výstavu fotek z doby, kdy byl Havel zakázaným autorem, ale na provázku se jeho texty hrály navzdory komunistickému režimu. Večer v 18 hodin na to naváže otevřená debata o svobodě a úplný závěr bude společné rozsvícení havlovského srdce opět tady na dvoře divadla. Zavzpomínat na prezidenta tak mohou lidé úplně celý den. Všechny akce na provázku jsou zdarma.
0: Nedožité 90. Václava Havla si dnes připomínají i lidé v Brně. Jak konkrétně, řekla reportérka Kristýna Sedláčková. Děkuju a naslyšenou. Dobré odpoledne.
1: Naslyšenou.
0: Je 14 hodin 36 minut a dnešní pozvánku k výletu, kterou za chvíli uslyšíte v našem Dobrém odpoledni, připravil a ze zkušeností z nedávného výletu do Beskyd se stavil Petr Vejrosta z Klubu českých turistů. Srdečně vás k ní zvu.
2: Český rozhlas Brno, písně.

0: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby a dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé, vlastně už na podzim. No a první podzimní pozdrav patří i Petru Vejrostovi. Ahoj Petře.
1: Borku, děkuji za krásné pozdravení a také zdravím.
0: Je to sice jenom astronomický začátek podzimu, ale příroda už se nám začíná zbarvovat. Kde jsi prozkoumával ještě za letních dní ty?
1: No na konci srpna. To jsme byli nedvědičtí turisté, doplněni o několik dalších kamarádů v Beskydech, Borku.
0: Takže Beskydy. Tam směřuje dnešní pozvánka Petra Vejrosty.
1: Bylo nás 34, byli jsme autobusem malým, ten autobus byl akorát plný a bydleli jsme v Ostravici. Každý den jsme absolvovali túru vycházku. Takže dnes nabídnu následující. Výchozím místem byl tehdy, a může být i pro posluchače, rozcestník se žlutou turistickou značkou u přehrady Šance a odtud nás čekalo táhlé stoupání ke dvěma vrcholům. Prvním vrcholem byl Malý Smrk, tím druhým Velký Smrk. Rozhledu příliš nebylo, protože jsme procházeli lesem, nicméně občas jsme se přece jen zastavili a viděli hladinu přehrady a někteří jsme se občas sehnuli i k borůvkám, že jsme utrhli do hrsti takhle 3-4 borůvečky, bylo to takové hezké osvěžení při túře. No a pěkný rozhled do údolí jsme si užívali v sedle mezi Malým a Velkým Smrkem a to jsme viděli města Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek Místek, pak až na Ostravsko s Ostravou a Havířovem. To byl pohled krásný. No a ze sedla to byl další kilometr stoupání na vrchol tedy Velkého Smrku, tam je nadmořská výška 1276 metrů. A tam z jednoho místa byl zase pohled k Frenštátu pod Radhoštěm a Velkému Javorníku. Na vrcholu se nás sešlo hodně turistů nejen z naší výpravy a bylo to také příjemné místo k odpočinku. No a dolů k místu ubytování, tedy k Ostravici, jsme šli táhlým klesáním, vedli nás červené turistické značky a potěšitelné po celou dobu, co jsme si v Beskydech užívali turistiky, tak jsme si pochvalovali, že potkáváme hodně rodičů s dětmi. To bylo takové sympatické.
0: To byly ještě prázdniny, to ještě šlo.
1: Jasně, no. No a co v Ostravici? Těšili jsme se hlavně na možnost kopčerstvení, to zcela jednoznačně a to se podařilo, ale pak jsme mohli také obdivovat vystavené četné dřevěné sochy. Jejich autorem je řezbář Luděk Vančura. V Ostravici najdeme také informační centrum a hned u hlavní silnice je kostel Nejsvětější Trojice. No a ještě jedna zajímavost, v Ostravici začíná, respektive končí železniční trať Frýdlant-Ostravice a kdo absolvuje část takzvané liščí stezky, dojde k evangelickému kostelu a odtud je hodně dobrý pohled nejen k protějším kopcům, ale také dolů k Ostravici.
0: Co nevynechat na vašem výletě, vydáte-li se na úpatí Lysé hory do Beskyd? To vám poradil Petr Vejrosta, ale protože sám absolvoval několikadenní pobyt na těchto místech a je plný dojmů, tak to nebylo naposledy, co vám něco takového poradil. Petře, těším se na příští pozvánku, měj se hezky.
1: Také se těším, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Železničáři hledají firmu, která zpracuje poslední projekt hlavního nádraží v Brně. Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. V Bučovicích začíná oprava smuteční síně na hřbitově, obřady se tam ale zatím můžou konat. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Správa železnic hledá projektanta nového hlavního nádraží v Brně. Jde o poslední dokumentaci, na základě které železničáři požádají o stavební povolení. Náklady na zpracování projektu nemají přesáhnout 3,25 miliardy korun. Výstavba nádraží u řeky Svratky má začít zhruba kolem roku 2030, doplňuje mluvčí železničářů David Kabele.
5: Přestavbou projde celá železniční infrastruktura v prostoru dnešního dolního nádraží, stanice Brno Horní Heršpice a přilehlé lokality. Výstavba pak bude probíhat po etapách. Začne na přelomu 20. a 30. let.
3: Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moci prodávat nejvýš za 48 korun 38 haléřů, o 16 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Na hřbitově v Bučovicích začala stavební firma s přípravami na kompletní rekonstrukci smuteční síně. Ta má špatnou statiku a částečně ji bude nutné zbourat. Demolice, opravy a nová přístavba by měly být hotové příští rok. Práce vyjdou asi na 20 milionů korun.
6: Smuteční obřady se v budově zatím můžou konat. Stavbaři totiž musí nejprve vyklidit před chystanou demolicí. Jakmile ale začnou bourací práce, poslední rozloučení se zesnulými bude pohřební služba zařizovat v brněnském krematoriu nebo v Modřicích. Z Bučovic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
3: 8 vybraných významných míst v Česku se tento týden rozsvítí zeleně. Symbolicky tak podpoří celorepublikovou kampaň Týden pro silné kosti, klouby a kůži, kterou pořádá pacientská organizace Revma Liga České republiky. Jedním z vybraných míst je také městská věž v Třebíči, která bude svítit zeleně celý týden.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností. Později v noci začne pozvolna od jeho západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky čekejte nepříznivé, odpoledne a večer dobré, a biozátěž zůstane mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Kolony před Brnem na dálnici D1 se tvoří od Holubic, a to vlivem provozu i nehody na 201. kilometru. Ta blokuje jeden pruh. K další nehodě došlo na 195. a pultem a v opačném směru na 207. kilometru. Opatrně projíždějte i u nehody na okraji Čebína na silnici do Veverské Bytýšky. Dobré cesty přeje ze

0: Slyšeli jste, že ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce, tedy do konce měsíce října. No a to je právě ono. Oslí můstek následuje právě teď. Až do konce měsíce října pro vás ovšem taky v dobrém odpoledni budeme mít seriál praktických rad, abyste věděli, jak nenaletět. To jsem chtěl říct. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Přeju vám ještě jednou hodně pěkné odpoledne, hodně úspěchů, hlavně při telefonování, protože bez telefonu to prostě v trefě nepůjde. Měl bych vás totiž slyšet už po písničkách Standy Hloška, který si půjčil toho krejčího od Shakina Stevense, a Bruce Springsteena, ten taky bude zpívat a dokonce i hrábne do strun. Já zatím připravuju otázky do trefy, dnes ve složení, tedy otázková čtveřice, ve složení témat Brno, vesmír, gastronomie a slovenština. No a jaká bude cena? Tady bych si dovolil vybubnovat tu zprávu hodně nahlas. Takže svolávám všechny technologické nadšence, rodiny s dětmi, malé vědátory. To proto, že už příští týden o víkendu můžete být na veletrhu Maker Faire Brno. A my dnes nabídneme za dvě správné odpovědi v trefě dokonce dvoudenní vstupenku pro dospělého na zmíněnou akci, na kterou se samozřejmě ještě zaměřím a pár podrobností sdělím, ale už teď byste měli vědět, že telefon do studia, na který byste se měli přihlásit, že chcete soutěžit, je s číslem 726 465 200 stále připraven přijímat telefonáty našich soutěžících. Tak vám držím pěstě.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vždycky se vám míhá před vašima očima, tedy pokud zapojíte svoji fantazii u téhle písničky Tom Hanks a film z roku 1993, tedy film Philadelphia. Tak to jste tady správně, tedy máte správné spoje. A spojení nám funguje i na telefonu 726 465 200. Já díky němu můžu teď přivítat našeho soutěžícího. Tím je Jaroslav. Zdravím vás, dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Dobrý den.
0: Jaroslave, vy budete kutil podle toho, jak rychle jste zareagoval na moji nabídku vstupenky, dokonce dvoudenní vstupenky na veletrh Maker Faire Brno příští víkend. Jste kutil, ano?
1: Ano.
0: Ze svého bohatého, řekněme, jak se tomu říká, portfolia, ano, ze svého bohatého kutilského portfolia. Co jste naposledy dával dohromady? Co jste bastlil?
1: Co jsem dělal? Skřínku na chalupě.
0: Já jako bych ji viděl. Práce se dřevem, to mě vždycky bavilo. Jaroslave, vy jste se přihlásil do naší trefy a možná už víte, že vybíráte dvě ze čtyř otázkových témat a pokud dvakrát správně odpovíte na otázky, které jsou v nich zatím skryty, no tak vás čeká dvoudenní vstupenka na příští víkend na Maker Faire Brno, který se koná v rámci brněnských kreativních dnů, tedy Brno Creative Days. Příští víkend. Tak tedy vybírejte mezi otázkami na téma Brno, nebo vesmír, nebo gastronomie, nebo slovenština.
1: Tak gastronomie a slovenština.
0: Je vybráno. Kromě kutilství vás zajímá i kuchařství, řekl bych. To jsme na tom podobně vlastně. Takže začínáme u gastronomie, tedy během té minuty, kterou právě spouštím, a já se ptám. Co by nemělo chybět v hrstkové, respektive někdy říkáme i troškové polévce? Fazole, kroupy nebo vejce? Co by tam nemělo chybět? Jinými slovy, co tam musí být? Hrstková polévka.
1: Co tam musí být?
0: Ano.
1: A jedna možnost, jo?
0: Buď to fazole, nebo kroupy, nebo vejce.
1: Fazole a kroupy. No, kroupy.
0: Říkáte kroupy. Dobrá?
1: Ano.
0: A teď ke slovenštině. Jak se slovensky řekne, a tady nedostanete možnosti, jak se slovensky řekne zeď? Ď na konci. Neptám se na zetě, ale na zeď.
1: Můr.
0: Říkáte můr. Minuta ještě běží. Než skončí, tak zatím nemůžu hodnotit správnost vašich odpovědí, ale až skončí, až nám to zazvoní, tak vám řeknu, že dnes je to trefa a vy jste vyhrál. A já vám gratuluju, máte dvoudenní vstupenku pro dospělého na Maker Faire na příští víkend. Jaroslave,
1: paráda.
0: Bezva. On to, ten gastronomický, ta gastronomická oblast byla vlastně takový chyták, protože jak fazole, tak kroupy musí být součástí hrstkové polévky.
1: Právě, se dávalo boje dvoje.
0: No, chtěl jsem vám dát ještě více možností, jak se trefit. Akorát to vajíčko by tam asi nemělo být. I když taková takzvaná papírová polévka, že třeba sedlácka s rozmíchaným vejcem, to taky není špatná, ale není hrstková. Jaroslave, teď vás ještě chvíli poprosím, abyste zůstal na telefonu a já vám za malou chvilku ještě řeknu, jak na to, tedy kde si vyzvednout vstupenky na Maker Faire na příští víkend. Mějte se hezky.
1: Děkuji.
0: Rádo se stalo. Mimochodem, pro ty z vás, kteří se řadí k technologickým nadšencům, malým vydátorům nebo ke kutilům, pro vás budu mít ještě další dvoudenní vstupenky na Maker Faire, ale o tom zase až zítra v našem dobrém odpoledni. První stavební práce na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany začnou za 3 roky. Přesto se už regionální firmy připravují. Chtějí nabídnout svoje schopnosti a podílet se na výstavbě. A některé už mají kalendáře plné kvůli přípravným pracím, třeba v dopravě. To bude téma rozhovoru, respektive reportáže, za pár chvil v našem odpoledním vysílání.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů, jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo a kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů. To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, písní.

0: Teď tedy 4 minuty před 15:30 ještě drobné ohlednutí za naší trefou. Pokud i vás láká ta možnost díky výhře v trefě navštívit tu největší přehlídku kutilů, inovátorů a vynálezců, tedy Maker Faire Brno o příštím víkendu, vězte, že zítra pro vás budu mít další dvoudenní vstupenku pro dospělého. No ale teď k tomu, co jsem naznačil a vlastně i slíbil. Firmy z okolních regionů mají velký zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Týká se to okresů Znojmo, Brno venkov i Třebíč. Třeba podle Třebíčské okresní hospodářské komory komunikuje celkem 10 členských podniků s jihokorejskou KHNP, která vyhrála zakázku na výstavbu. Jsou mezi nimi jak technologické, tak stavební společnosti.
1: Teď jsme v našem výrobním areálu ve městě Hrotovice. A to, co tady slyšíte, je čilý pracovní ruch.
2: Takové mraveniště.
1: Přesně tak.
2: Jednatel firmy V-Stav, Bronislav Vala, mě provází po dvoře. Společnost se zaměřuje na stavební výrobu a její sídlo je vzdálené od jaderné elektrárny Dukovany ani ne 10 kilometrů.
1: Naše firma vlastně vyrostla na výstavbě nebo dodávkách pro jadernou elektrárnu Dukovany.
2: A budete se podílet i na jejím rozšíření?
1: No, už teď se podílíme na přípravných pracech. Například teď děláme nové propojení mezi elektrárnou Dukovany a rozvodnou Slavětice, nebo různé rozšiřování parkovacích ploch a nájezdů. Takže to jsou práce související s připravovanou výstavbou. A na té se samozřejmě budeme chtít podílet, budeme se o to ucházet.
2: A připravujete se na to nějak speciálně?
1: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
2: Zájem má i třebíčský podnik TES, který poskytuje inženýrské služby v jaderné energetice. Pokračuje vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
3: Určitě se na to chystáme, jednáme i s různými korejskými firmami, zatím uvidíme, jo. Nemáme žádné konkrétní smlouvy, máme podepsaný spoustu různých memorand o porozumění, ale na nějaké pevné smlouvy nebo konkrétní ještě nedošlo.
2: A co by to pro firmu znamenalo?
3: Pro nás určitě zase by to bylo seznámení s nějakou novou technologií, byla by to perspektiva prostě na desítky let, takže určitě firmě by to dalo jako ohromnou perspektivu do dalšího rozvoje.
2: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami a ještě na podzim vyhlásí další výběrová řízení. Z Třebíčska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Věřím, že veškeré úkoly, které jste si pro ten 5. říjnový den naplánovali, už jsou za vámi. Navíc je skoro 15:30 a to je, jestli si to ještě dobře pamatuju, tak zhruba čas, kdy mnozí už pomýšlejí třeba na odchod ze zaměstnání. No ale vězte, že dobré odpoledne ještě nekončí. Moravské a české univerzity prohlubují spolupráci s ukrajinskými. Aktivní je například Masarykova univerzita. Rozhovor s jejím rektorem Martinem Barešem uslyšíte za chvíli a pokud je to chvíle, kdy ještě budete na pracovišti, jak jsem před malou chvilkou naznačoval, no tak si trošku zesilte rádio. A když si je zesílíte, budete si moci zaspívat i s Karlem Černochem. Tedy právě teď.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naš.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A já vždycky něco slíbím, potom na chvilku odejdu a potom teprve něco splním. Ale to už tak prostě bývá. Taky jste se museli připravit na to, co vám chci nabídnout. Spolupráce mezi univerzitami různých zemí je běžnou součástí každodenního akademického provozu. Jsou ale země, pro které není kontakt s vysokými školami v zahraničí všední a čistě pracovní záležitostí. Jde o Ukrajinu, kam se vydal i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.
1: Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš navštívil Lvov v rámci festivalu České sny. Hlavně se ale na západní Ukrajině setkal s kolegy z místních univerzit ve Lvově a Ivano-Frankivsku.
2: Masarykova univerzita vědoma si svého názvu, protože Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1921 inicioval Masarykovu pomocnou ruskou iniciativu nebo akci. Tak již dlouhodobě spolupracuje například s univerzitou ve Lvově přes naši filozofickou fakultu, slavistika, bohemistika, či historie.
1: Po začátku ruské invaze se ale tato tradiční spolupráce hodně změnila.
2: Dlouhodobě pomáháme studentům a studentkám, kterých u nás studuje více než 500. Pomáháme i příchozím především akademičkám, protože jejich původní místa, například byla velmi konkrétní situace, která člověka vedla až k slzám, kdy říkala, její místo prostě neexistuje. Byla z Mariupolu.
1: Přijmout pedagožky z Ukrajiny a zvláště z univerzit na dočasně okupovaných územích, jako je ta v Mariupolu, to znamená se o ně také postarat.
2: Přicházejí typicky se svými malými dětmi, které jsou předškolního či raného školního věku, někdy se svými rodiči, pomohli jsme jim s nalezením těchto míst, postupně budováním angličtiny, češtiny, vůbec se zorientovat v tom našem systému. Kolem 100 osobností k nám přišlo a jsme za to velmi rádi.
3: No, jakým konkrétním přínosem jsou pro naši vědu a pro naši univerzitu?
2: Tak v prvé řadě tam byla opravdu ta motivace poskytnout jim kontinuální možnost, aby pokračovali ve své práci anebo se zapojili do našich kolektivů vědeckých a určitě jsou velkým přínosem. Já mohu jenom říci, že jedna z těch kolegyň získala i například národní grant nebo se podílí na nových postupech ve vzdělávání, protože jdou i na pedagogickou fakultu a já myslím, že ten přínos je i v tom sdílení jiných kulturních zvyklostí s jinou historickou zkušeností.
1: I my se můžeme na Ukrajině lečemu naučit.
2: To znamená i v oblasti managementu nebo krizového řízení, nebo se posouvají. Bohužel je to akcentováno tou děsivou situací tady, že jsou velmi vpředu v náhradách končetin a tak dále a mají k tomu jako velmi dobrý přístup.
3: Vy jste tady ve Lvově zažili také jeden z mnoha poplachů. Jak to na vás působilo?
2: No, to je jako opravdu zážitek, který vlastně člověk určitě nechce, ale já jsem opravdu za něj vděčný, protože byť to bylo teďka několikrát po sobě, my, když už jsme se blížili k hranici, tak už nám to na našich mobilních aplikacích, které máme sebou, ukazovalo, že jako je opravdu velký atak a musí všichni do krytu, tak to jsme absolvovali teď v noci, aby to bylo jenom asi hodinu, tak není vám úplně dobře. Ale tady je potřeba si uvědomit, že my jsme to zažili jednou, nevím kolikrát, ale odjedeme odsud a zase budeme v naší bezpečné zemi. Ti lidé tady to zažívají dnes, každonočně a již skoro 5 let. 5 let je více než polovina docházky základní školy. Myslím si, že bychom si měli i v České republice uvědomit, co pro nás Ukrajina všechno dělá.
1: Brněnská Masarykova univerzita a její rektor Martin Bareš i proto pomáhají ukrajinským univerzitám s integrací do evropského vzdělávacího systému.
0: S rektorem Masarykovy univerzity Martinem Barešem natáčel ve Lvově Martin Dorazín. Teď je 15 hodin 38,5 minuty. A ještě jedno téma bych v dnešním Dobrém odpoledni rád otevřel. Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být nebezpečné. Hrozí, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. Jak nenaletět, se zeptáme už za chvíli.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Myslím, že hlas Ladislava Vodičky, stejně jako hlasy Karla Gotta, Valdy Matušky, anebo Frankieho Sinatry či Freddie Mercuryho poznáte na první dobrou. Tak to byl právě on, tedy ne Freddy, ale Ladislav Vodička. Já tu zemi znám. Ale myslím si, že teď je ten správný čas.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Správný čas na rubriku, kterou pro vás budeme mít po celý měsíc říjen. Je to seriál praktických rad a budeme ji, tedy tuhle rubriku, mít pro vás každý všední den v tomto čase. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svoje rizika, mnozí už vědí. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
4: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
5: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici, to je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
4: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
5: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
4: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
5: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují a tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
4: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
5: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
4: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
5: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
4: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Umělá inteligence. No, já jsem se jednou zeptal na ta správná čísla do číselné loterie. No řeknu vám, katastrofa, nic jsem nevyhrál. Ale teď v závěru našeho dobrého odpoledne už jen pár poznámek, respektive pár pozvání k tomu, co budeme vysílat po 16. hodině. Samozřejmostí jsou čerstvé zprávy o dění nejen z našeho regionu, které do studia Českého rozhlasu Brno za chvíli přinese Pavel Chaloupka. Po 16. hodině vás čeká Humoriáda a jejím hostem bude dnes Marie Tomsová. Volby, které jsou před námi, mají na, řekněme, na triku, ale to nemyslím nijak zle, i drobnou změnu po 17. hodině. První ze série čtyř debat s lídry kandidujících subjektů do zastupitelstva města Brna vás čeká 4 minuty po 17. Dnes to bude sociální demokracie, Brno klidem, SPD a nezávislí a motoristé sobě. Tuhle debatu první moderuje Zuzana Kopuleta. Srdečně vás zvu k jejímu poslechu. Sám si taky poslechnu, i když ne zrovna v ten aktuální čas, budu se muset vracet pomocí audioarchivu. Nicméně to se týká i vás, pokud třeba zrovna nebudete v blízkosti vašeho přijímače. brno.rozhlas.cz, naše webová stránka, a tam audioarchiv. A nebo udělejte to též se zpětným poslechem pomocí aplikace Můj rozhlas. No a ještě po 18. hodině, tak to vás čeká druhá část Moravy krásné země. Zítra naslyšenou.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Do projektu rozvoje dukovanské elektrárny se hlásí také regionální firmy. Stavba ústavní lékárny v brněnské fakultní nemocnici má konstrukci, hotová by měla být příští rok. Vjezd do bučovické části Marefy omezí oprava silnice a stavba nového chodníku a lávky. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Regionální firmy hlásí zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Zakázku dostala jihokorejská společnost KHNP a okresní hospodářská komora eviduje 10 členských podniků, které jsou s ní v kontaktu. Patří mezi ně podniky se stavebním nebo technickým zaměřením.
2: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
3: Potvrzuje zájem jednatel hrotovické stavební firmy V-Stav Bronislav Vala. Třebíčský podnik TES se chce na rozšíření elektrárny podílet taky. Pokračuje její vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
4: Jednáme i s různými korejskými firmami, zatím uvidíme. Jo. Nemáme žádné konkrétní smlouvy, máme podepsaný spoustu různých memorand o porozumění.
3: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Po více než roce prací na stavbě budovy ústavní lékárny v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích je dokončena monolitická konstrukce budovy. Informovala o tom zástupkyně ředitele pro komunikaci Lucie Jungwirthová. Stavba za zhruba 419 milionů korun by měla být podle Jungwirthové uvedena do provozu příští rok v květnu. V bučovické místní části Marefy dnes začíná stavba nového chodníku od železniční zastávky. Ten v místě dosud chyběl. Bezpečnější cestu lidem zajistí také nová lávka pro pěší vedle stávajícího mostu přes Litavu. Dělníci současně opraví a rozšíří silnici. Stavební práce vyjdou asi na 9,5 milionu korun a potrvají půl roku. Po celou tuto dobu úsekem neprojedou auta, upozorňuje mluvčí města Martina Hašková.
5: Do Marev se tak bude možné dostat první odbočkou ze silnice 1/50 ve směru od Slavkova, od čerpací stanice však nikoliv. Pro vozidla integrovaného záchranného systému ale bude průjezd stavbou zajištěn. Vjezd pro obyvatele domů v uzavřeném úseku je nyní v řešení.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností. Později v noci začne pozvolna od jeho západu přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, postupně jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte u Holubic na cestě do Brna s kolonami. Na stém 95. kilometru pak zůstávají auta po nehodě. Nehoda omezuje provoz na Bratislavské ulici v Podivíně a také na Gagarinově ulici v Boskovicích. Ta je neprůjezdná. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači, hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí život.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem.
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka Polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem Polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tady zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme, jak

0: byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidlo se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamávat takhle nad hlavou trošku, jako pilně mávat. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtíčková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtíčková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, až slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zahadička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. To vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savrenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Má Majka co dodat na téma svatba?
3: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
2: Ano.
3: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší... Pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
2: Aha.
3: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet s kamnovcem, tak to jsou Hroprachtice a Bolek Polívka, co by farář. Nezapomenutelná role.
2: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, dobrý den. Dobrý. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No,
1: Majka,
2: že
1: určitě.
2: Máte krásné pořady.
1: Jo,
2: že
1: tak.
2: Máte krásné
3: pořady, já myslela samozřejmě. Pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu
2: pamatuju,
1: se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: Je, to je hezký. Děkujeme.
1: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló? Haló?
3: Hola.
5: No, prosím.
1: No, prosím.
5: Tady Janíčka z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschledanou.
3: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
7: Paní Tomsou, zdravíte.
3: Děkuju.
7: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
8: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych... Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Bolek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale v konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
3: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že ti skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela jde a Věra Chytilová.
3: No já nevím. No, radši se do toho
1: nebudu
3: pouštět.
1: Nedá se na imitátorku z hlasatelky?
3: Ne, radši ne.
1: Dobře.
3: Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
9: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkudohoši Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jí to už?
10: Neříkal jsem jí to?
9: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom se říkám, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
11: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparas a všecko, všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připravení, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
9: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfr i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla tu
1: historku. Ty jsi řekla po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let, 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová, tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy a já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji, takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet a teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo. Mně je to jedno, jo. Ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, že to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si na to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. Já jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem vyšel na oběd a jsem dostal pivo k obědu normálně a pak jsem dostal ještě jedno, protože to bylo ostrý. A teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem dostal ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodí na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. Tak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že budu se teda sebrat a jít zpátky do práce. Což zase notabene tam dojdu někde ve 14:15. Což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Puste si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že i to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová.
4: Děkuju.
3: Z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
3: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
6: A všichni ostatní humoriádníky. Tož, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
3: Ještě no. Víc než doteď.
6: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho, který jenom poslouchá.
3: No, no vidíte, to. Jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme
4: taková
3: dohromady.
4: Taková seznamka.
6: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
3: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
6: A všetky humoriádníky a Bečko.
3: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
3: Dobré odpoledne.
7: Dnešné odpoledne přeji vám, Pavle, tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
3: Dobrý
4: ano.
7: Den. A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
7: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
7: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří a vybírám Pavle Bčko.
4: Děkujeme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
3: Ano.
8: A přála bych si Ačko.
3: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
4: Zdravíme.
3: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
9: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
9: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
3: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
3: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
10: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
11: Ano.
10: Co třeba Igo?
11: Čego?
10: Ne Čego, Igo.
11: My spolu se po chorvátsky?
10: Ne, Igo, psáno Hugo.
11: Tak mluvte česky, jak mám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdybych těm lidem řekl Igo Ás.
10: Co to je Igo Ás?
11: No Hugo Ás.
10: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
11: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
10: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
11: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
10: Ty?
11: Toho tady v Praze znal kde kdo, on tady dřív měl hotel.
10: Myslíš hotel Grant?
11: Fórum.
10: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
11: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
10: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
11: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
10: Výborně, jak se to jmenovalo?
11: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
10: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
11: Nejoblíbenější knížku, kterou se týká čet, to je spořitelní.
10: Nás nezajímá tvoje spořitelní knížka.
11: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
10: Jo, a co heslo?
11: Orel je v láhvi.
10: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
11: Máte ho vzadu napsaný tuško, abyste ho nezapomněl.
10: Pač jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
11: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
10: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
11: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. Vy o literatuře, vy o nábytku, co je mi do toho, že máte červenou knihovnu? Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
10: Alois, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
11: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
10: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
11: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
10: Jo, a v čem, prosím tě?
11: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky nad zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no, to je těžká volba, já to nechám na posluchačích.
3: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tady je Humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: Nemáte zač a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouvám se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce, dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měku.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: sedět. Pane obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně. Ale...
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Parkování u nádraží v Blansku zlepší nový parkovací dům. Developer stáhl záměr stavby průmyslového parku v Brně Dolních Heršpicích. Znojmo otevřelo nové kolo žádostí o příspěvky na kroužky pro finančně znevýhodněné děti. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. U některých vlakových nádraží na trase mezi Brnem a Letovicemi chybí parkovací místa. Problémy jsou v Rájci Jestřebí, Skalici nad Svitavou nebo třeba v Blansku. Tam má situaci zlepšit nový parkovací dům. Radní na posledním jednání odsouhlasili podmínky soutěže na jeho výstavbu za více než 170 milionů korun.
4: Jedeme do Brna většinou, nemusíme se tlačit v nějaký koloně a tak dále.
5: Většinou jezdím ráno před 5 hodinou, takže to je tady úplně volno v podstatě. Tohle je výjimka, poprvé jsem tady takhle později a i tak jsem našel místo.
6: Nejen tito řidiči v budoucnu u Blanenského nádraží najdou volné místo s nás díky parkovacímu domu, slibuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
7: Měl by nabídnout 201 parkovacích místa, 3 stání pro motocykly.
6: Parkovací dům by mohl vzniknout i u nádraží v Boskovicích kvůli chystanému přímému vlakovému spojení města s Brnem, které nejspíš navýší počet cestujících. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Developer, který chtěl postavit v Brně mezi dálnicí D1, potokem Leskava a Havránkovou ulicí 20-hektarový průmyslový a skladovací areál, stáhl svůj záměr z procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Vyplývá to z dokumentu na informačním portálu EIA. Záměr čelil silnému odporu části obyvatel a politiků z městské části Brno-Jih. Hlavním argumentem je chybějící dopravní infrastruktura, kvůli čemuž by se významné zatížení nákladní dopravy přeneslo do ulic Dolních Heršpic mezi rodinné domy. Finančně znevýhodněné rodiny ve Znojmě můžou opět žádat o příspěvky na kroužky pro děti. Radnice na to vyhradila 300 tisíc korun. Jedno dítě může dostat až 2200 korun na jakékoliv pravidelné pohybové nebo umělecké aktivity. Jaké podmínky musí zájemci splnit, aby podporu získali, objasňuje Eliška Vorlická z tiskového oddělení města.
8: O příspěvek mohou žádat lidé, kteří pobírají superdávku, pobírají dávky pěstounské péče a příspěvek na mobilitu. Probíhá u nich oddlužení formou osobního bankrotu a nebo žádají na třetí a další dítě.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností. Později v noci začne pozvolna od jeho západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, postupně jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky budou nepříznivé, odpoledne a večer dobré, biozátěž zůstane mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Holubic tvoří nesouvislé kolony. Na D2 s nimi počítejte od 7. kilometru. Pozor u nehody na Bratislavské ulici v Podivíně. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v 17 jsou za námi. Za chvíli nabídneme první z předvolebních debat se zástupci subjektů, které usilují o křesla v zastupitelstvu města Brna. Dnes se jí zúčastní zástupci strany sociální demokracie, hnutí Brno k lidem, uskupení SPD a nezávislí a strany motoristé sobě.

0: Komunální volby 2026.
1: Český rozhlas Brno právě startuje první z předvolebních debat, které představují zástupce uskupení kandidujících v letošních komunálních volbách v Brně. Ty se uskuteční 9. a 10. října 2026. Od mikrofonu vám všem, vážení posluchači, nerušený poslech přeje Zuzana Populatá. Dnes tady se mnou jsou Miroslav Podal, druhý na kandidátce sociální demokracie. Patrik Bořecký z hnutí Brno k lidem, také je druhý na kandidátce. Leoš Prokeš je dvojkou uskupení SPD a nezávislí a Lubor Novák je druhý na kandidátce strany motoristé sobě. Já vás tady vítám, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Vám i posluchačům Českého rozhlasu.
1: Ještě vysvětlím to pořadí, v jakém jsem vás představila. Nebylo náhodné, tak toto určil los, to jenom abyste věděli, že se to třeba neřadí podle abecedy.
0: Komunální volby 2026.
1: Nyní vás požádám, abyste v čase jedné minuty postupně představili své priority pro blížící se volby do zastupitelstva města Brna. Takže jako prvního, podobně jak to rozhodlo při představování, žádám pana Miroslava Podala za sociální demokracii. Jaké jsou vaše priority ve volbách?
2: Dobré odpoledne. Cílem sociální demokracie je samozřejmě levné bydlení a dostupnost levných bytů i pro sociálně slabé skupiny.
1: Máte ještě nějaké další téma, které byste rád zdůraznil?
2: Samozřejmě je tady i parkování v Brně, o kterém se stále mluví. Jsou to i modré zóny, rozšiřování modrých zón v Brně a záchytné parkoviště na okrajích Brna P plus R s návazností na městskou hromadnou dopravu.
1: Poprosím pana Petra Bořeckého z hnutí Brno k lidem. Jak vy vidíte své priority nebo vašeho uskupení?
4: Tak ještě jednou dobré odpoledne. Pro nás je to v podstatě na rozdíl od kolegů trochu jednodušší, protože my už v současné době ve vedení města jsme. Máme v gesci bydlení, územní plánování a rozvoj a investice, takže my se těmto bodům chceme primárně věnovat i nadále, protože bydlení je skutečně priorita města, protože ta nedostupnost toho bydlení, které tady je, je pro Brno stěžejní a nemůže se stát, že by nám Brno stárlo a vymíralo, když se to tak jednoduše řekne. Samozřejmě dalším bodem je ten rozvoj, je to doprava, inteligentní řízení dopravy a samozřejmě v neposlední řadě a důležité je bezpečnost a pořádek v ulicích a ve veřejných prostranstvích.
1: Poprosím pana Leoše Prokeše.
5: Takže taky ještě jednou dobrý den, já děkuji za tuto otázku a je to úplně jednoduché. Mezi naše hlavní priority patří vyřešení bezdomovectví, dále bezpečnost a čistota a další důležité jsou základní potřeby všech Brňáků, to znamená projet, zaparkovat a bydlet. Jednoduše, když to řeknu, prvně chléb a potom hry. Co je důležité, tak my chceme zřídit denní a noční stacionář,

0: po úspěšném vzoru Šance pro Svitavy. Tohle to není věc, která řeší pouze následky s bezdomovci, ale je to motivační program, který nás posune zase o něco dále. Není to hlavně žádný pilotní program, tento program funguje už ve Svitavách několik let a když funguje ve Svitavách, tak bude fungovat i v Brně. A ti, co říkají, že to nejde, tak si jednoduše lžou sami sobě. SPD o tomto tématu nebude pouze jenom mluvit, ale my to prostě uděláme.
1: A pan Lubor Novák za stranu Motoristé sobě, jaké jsou vaše priority?
2: Ještě jednou dobrý den všem posluchačům. Tak všichni, kdo znají stranu Motoristé sobě, vědí, že jsme strana mladá, jsme strana pravicová a konzervativní a budeme se v letošním roce v komunálních volbách v Brně ucházet poprvé o důvěru voličů. K veškeré problematice chceme a budeme přistupovat, pakliže důvěru dostaneme, s rozumem a pragmaticky. Budeme vidět, budeme slyšet, budeme informovat, budeme s voliči po celou dobu 4 let. To znamená, že se nezavřeme v kancelářích na radnici a vyjdeme z těch kanceláří zase 2 měsíce před volbama. Samozřejmě hlavními tématy jsou témata motoristická, to znamená číslo 1 je doprava, číslo 2 je bezpečnost, samozřejmě bydlení a vůbec městská infrastruktura jako taková.
1: To tedy byly priority účastníků dnešní debaty. Teď některá ta témata rozebereme podrobněji.
3: Komunální volby 2026.
1: Velkým brněnským tématem je dostupnost bydlení, zaznělo to i ve vašich úvodních slovech. Podle některých odhadů tady chybí až 30 tisíc bytů. Jaká opatření navrhujete a co konkrétně jste odhodlaní udělat, aby se ta situace zlepšila? Poprosím pana Miroslava Podala.
4: No, v podstatě cílem sociální demokracie je v nejbližším možném termínu samozřejmě opravit nebo obsadit městské byty. To číslo je zhruba kolem 1200 bytů, které by byly k dispozici. A to jde především o lokality Brno střed nebo Brno sever. Tam těch bytů je tady v tomto případě nejvíc. A zpřístupnit je teda občanům. Nicméně tam, kde to stav budov umožňuje, zrealizujeme střešní nástavby. Tímto krokem samozřejmě opravíme střechy a zároveň získáme i nové prostory k bydlení a nebudeme zatěžovat infrastrukturu, tím myslím různé uzávěry právě kvůli rekonstrukcím některých bloků a podobně. Jo? V horizontu 2 let budeme usilovat o výstavbu i obecních bytových domů a naším cílem není teda zakládat družstva a vznikající nějaký vysokonákladový byty, ale chceme to směřovat spíše na město, aby ty byty byly co nejlevnější, byl tam nejlevnější nájem a případně i ten nájem regulovat.
1: Poprosím pana Petra Bořeckého, jak vy byste chtěli řešit nedostatek bydlení v Brně?
5: Tak já bych zaprvé řekl, že my už to v současné době řešíme. Máme náměstkyni pro bytovou politiku Karin Karasovou-Podivínskou. Ona ta problematika je trošku složitější. My jsme vytvořili v minulém nebo v současném volebním období, které končí ideální podmínky pro rozvoj města Brna, byl schválený nový územní plán, který je nabídkový, má kapacitu až 200 tisíc nových obyvatel. To je fakt. Dále v současné době víme, že je ve městě Brně povoleno více než 10 tisíc nových bytů, ale to, že se nestaví, má jeden důležitý aspekt, protože veškerá výstavba byla přinechána pouze soukromým investorům. Soukromí investoři ví, že Brno město má rozvojovou kapacitu kolem 1500 plus minus bytů ročně, to je takový ten udržitelný stav a oni sami nikdy tuto hranici nepřestoupí. V současné době se prodává byt metr čtvereční za 150 tisíc až 200 tisíc metr, je to šílený v Brně. Proto město Brno přistoupilo dřívěji a právě v tomto volebním období toho kolegyně Karasová Podivínská velice rozvinula je výstavba družstevního bydlení a družstevní bydlení, protože město je schopno stavět kolem 100 000 za metr čtverečních družstevníkům a je to proto, že to není financováno z městských peněz, takže ta výstavba je možná. Ideální stav je za jedno volební období připravit tak, nebo tak dosažitelný stav je 1000 nových bytů. To nájemní bydlení, o čem každý jako hovoří, je právě těžší v tom, že fond bydlení je, nebo ve fondu bydlení je ve městě Brně kolem miliardy korun a z toho nejsme schopni pokryt veškerou potřebnou výstavbu obecních bytů, to stačí tak na 2-3 bytové domy.
1: To je jedna z otázek, kterou jsem chtěla později položit, kde na projekty, kterými chcete zlepšit tuto situaci, vezmete. Já se zeptám ještě pana Leoše Prokeše za uskupení SPD a nezávislí. Jak vy vidíte možnost řešení bytové problematiky v Brně?
0: Tak v Brně je aktuálně bytová krize, a to víme a hlavně se o tom vždycky mluví před volbami. Ale tohle bytová krize je právě způsobená současným a minulým vedením města Brna. My tady vlastně máme kolegy, pana Podala, ten je za SOCDEM nebo sociální demokracie, teďka nevím, jak se to přesně všechno jmenuje. Máme tady pana Petra Boreckýho a teďka mluví o tom, že prostě všechno je špatně a byty nejsou, ale oni byli u těch mocí tady poměrně dlouho a nic za ty 4 roky proto jednoduše neudělali. Tak a místo toho, aby se nám bytový fond zvětšoval, tak bohužel teda nám hubne a byty se nestaví a naopak se prodávají. Jo.
1: A jak vy byste to řešil?
0: Já vám to takhle, dívejte se, já vám to řeknu jinak. My máme aktuálně dneska kolem 28 obecních bytů asi v Brně. Teď v tuhletu chvíli
1: se 28 tisíc.
0: Tisíc, obecních, ano. S tím, že teďka jsme v Českém rozhlase tady v Brně, v městské části Brno-Střed. Brno-Střed například spravuje kolem 4,5 tisíc obecních bytů. Ale z toho asi 600 bytů jsou volné a jsou nepronajaté a nejsou ani v nabídce. Ale pozor, těchto 600 bytů, některé z těchto 600 bytů jsou volné a nepronajaté třeba dokonce i více jak 10-12 let. Takhle se jednoduše řádný hospodář vlastně nechová. My tyto byty musíme okamžitě zrevidovat, musíme je opravit a nabídnout všem lidem. Za prvé, pomůže to všem lidem, co hledají dneska dostupné bydlení, a za druhé se zvětší i samozřejmě rozpočet té městské části do toho bytového fondu, protože ten nájemník platí nějaký nájem. A ještě poslední věc, co bych teda chtěl dodat k tomu družstevnímu bydlení. My podporujeme družstevní bydlení jako SPD, ale alfa omega všeho je obecní bydlení. Družstevní bydlení dneska se tady staví, já vím, že město se možná chlubí tím, kolik postavilo bytů, ale obecních nepostavili víceméně žádný, jestli je to já nevím, 9 nebo 8 bytů, něčeho takového. Družstevní bydlení ale je velký problém v jedné věci. Mladý člověk, aby dosáhl na to družstevní bydlení, tak musí složit třeba kouci 2,5 milionu korun, jo, což na to prostě každý jednoduše nemá. Takže složím 2,5 milionu korun, nějakou kauci a pak ještě budu splácet vlastně družstvu nějaký nájemné. Takže tohle to je prostě špatně, to rovnou si můžu koupit ten byt z klasického trhu a bude vám říkat pane hnedka, když si ho koupíte. Když si koupíte družstevní bydlení, tak ten byt vlastně stejně váš není. A ještě si neodpustím jednu věc, to družstevní bydlení a vlastně se staví velmi, velmi draho. Jo, to znamená, že to je kolem 110 tisíc za metr čtvereční a my to dokážeme udělat určitě levněji. Děkuji.
1: Ještě dostane slovo pan Lubor Novák za stranu Motoristé sobě. Jak vy byste řešili nedostatek bytů v Brně? A co preferujete? Družstevní, městské bydlení nebo podpořit developery?
2: Já bych to rozdělil asi na dvě skupiny. Jedna věc, co se týče developerů, samozřejmě všichni známe starý stavební zákon, kdy developer, aby získal stavební povolení, čekal více než 10, někdy i 12 let, což byla naprostá katastrofa. My jako Motoristé sobě, jako současná vládní strana, jsme samozřejmě, to taky asi zřejmě všichni vědí, že je schválen nový stavební zákon od 1. ledna 2027, který to stavění velmi, velmi mimořádně urychlí, ať jsou to jednotlivci nebo developeři. Co se týče družstevního bydlení nebo stavby družstevních bytů, s tím my nemáme vůbec žádný problém za předpokladu, že město poskytne pozemek protože město ty pozemky stále ještě nějaké má za předpokladu, že poskytne tento pozemek a udělá se družstvo tak, aby se ty družstevní byty mohly stavět, tak podle našich ekonomů a propočtu to bydlení družstevní vyjde až o 30% levněji ty náklady než jakýkoliv jiný byt stavěný své pomoci nebo při koupi na trhu. Co se týče bytů, které tady máme k dispozici a jsou, tak jak kolega z SPD tady říkal, víc jak 10, některé 12, dokonce víme i o množství bytů, které jsou již 15 let prázdné a chátrají. Samozřejmě se tady nebudeme bavit o tom, že prázdný byt chátrá mnohem rychleji než byt, který je obydlen, že jo, to asi se mnou tady budou všichni spolumluvící jako souhlasit. A my jsme si dali tu práci na městě a spočítali jsme, o kolik město přišlo peněz za ty léta, jo. Já vám tady teďka řeknu sumy a to budete teda koukat. Za předpokladu, že tady máme v Brně zhruba nějakých 1400 bytů plus minus prázdných a opravdu víc jak 2/3 jsou prázdné víc jak 10 let. Jo? Tak si představte, že tyto byty by jsme buď dali rodinám, který by si ty byty zrekonstruovali za vlastní finanční prostředky. Tato investice by se potom odečetla od nájmu a ty lidi by začali platit nájem v momentě, kdy se tato částka vyrovná, samozřejmě s patřičnými kontrolními mechanismy. A za předpokladu, že 1300 bytů by jsme pronajali za částku průměrnou 15 000 korun, byt, máme tady ohromné byty, zvlášť na Brno střed, že jo, ve Zlatým kříži, tak si představte, že ročně bychom za tyhle byty město a městské části dokázalo získat přes 250 milionů korun. Krát 10 let, nebavím se tady o 12-15 lety, dostáváme se k částce více jak 2,5 miliardy korun. A zde máte další odpověď, protože těchto 2,5 miliardy korun by se daly využít na stavbu dalších bytů, případně městských nebo i jakýchkoliv jiných. Bohužel, nic se neděje do této doby.
1: Pan Petr Bořecký za uskupení Brno klidem chtěl už dříve reagovat, takže velmi stručně půjdeme pak k dalšímu tématu.
5: Já jsem chtěl jenom opravit nějaké dezinformace, že bytový fond v Brně nehubne, protože privatizace byla před 8 lety zastavena, neprodalo se téměř nic. Ono to s tou situací bytovou není jednoduchý. Na nájemní bydlení město nemá na výstavbu, protože banky mu nepůjčí, proto se realizuje právě to družstevní bydlení. Má tam podmínky toho, aby tam ten družstevník měl trvalé bydliště, aby tam nějakou dobu žil, aby se s tím nespekulovalo, takže ty podmínky jsou nastaveny dobře. V letošním roce se má dokončit 180 nových bytů družstevních i nájemních, takže jenom pro to upřesnění a s těma prázdnýma bytama, ono je to takový složitější, protože je to většinou svěřený městským částem, je tam potřeba mít sociální byty, které musí být volny a víme, jaký jsou problémy s byty volnými konkrétně na městské části Brno-střed, kde to teda nemáme na starosti, ale tam jsou obrovské 150-200 metrové byty, které jsou nevyužitelné, ta rekonstrukce jsou drahé a ty návratnosti nejsou takové, jak tady ty čísla slyšíme.
1: Ještě se zeptám pana Miroslava Podala za sociální demokracii, jestli chce něco doplnit k tomu, co tady řekli
6: Já
1: ostatní.
6: Myslím, že to řekli asi všechno takhle v podstatě.
1: Tolik tedy k tématu dostupnosti bydlení v Brně. Za chvíli budeme se věnovat plánům na zajištění sociální péče ve městě.
3: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte první předvolební debatu Českého rozhlasu Brno před komunálními volbami do zastupitelstva Jihomoravské metropole. Ve studiu dnes se mnou jsou Miroslav Podal za sociální demokracii, Petr Bořecký za uskupení Brno klidem, Leoš Prokeš za uskupení SPD a nezávislí a Lubor Novák za stranu motoristé sobě. Nyní budeme mluvit o tom, co v případě, že tyto strany a uskupení budou ve vedení města, udělají pro zajištění sociální péče o obyvatele, kteří potřebují pomoc. A já začnu třeba u pana Petra Bořeckého měl slovo předtím, takže může pokračovat. Podle prognóz během příštích 10 let se téměř zdvojnásobí počet obyvatel starších 80 let. Sociální služby už vlastně teď nestíhají pomáhat v takovém rozsahu, jak by bylo třeba. A to nemluvím jen o domovech pro seniory. Takže jestliže budete sedět na radnici, co hodláte udělat pro to, aby se tato situace zlepšila a hlavně, aby se to připravilo na náraz, který nepochybně přijde?
5: Říkáte to dobře. V současné populaci města Brna je už 25% seniorů, což je jako alarmující číslo. Je to právě i způsobeno tou nedostupností nového bydlení, protože mladé rodiny odchází, bohužel tímto město přichází o značné finanční prostředky. A co se týče domovy nebo byty pro seniory, město staví a dokončuje v současné době v Tuřanech a v Bystrci byty pro seniory, připravuje byty pro obyvatele, kteří potřebují péči. Takže tento standard je nastavený, myslím, že teď nevím přesně konkrétní čísla, ale v současné době 1200 bytů pro seniory v Brně a 1600 bytů s pečovatelskou službou. Takže říkám, ty projekty nastaveny jsou a v dalším volebním období má dojít k realizaci dalších bytů pro seniory a dalších bytů s pečovatelskou službou.
1: Pane Miroslave Podale ze sociální demokracie, jaký je váš názor na to, jak pomoci Brňanům, a to samozřejmě nejen těm starším, připomeneme i další sociální témata, jak jim pomoci, aby Brno pro ně bylo příjemné město k žití i dožití?
6: My se na to díváme asi takhle. Těch samozřejmě lidí, kteří půjdou do důchodu, začíná být to vysoké číslo. Začnou chodit ty silné ročníky, nevím, jestli ty domoví důchodců budou opravdu stačit. My tlačíme trošičku spíš na tu externí službu pečovatelskou, to znamená terénní pracovnice, jejich rozšíření působnosti, jejich zkvalitnění práce, doškolení a podobně, aby dokázali v tom terénu oslovit co největší počet těchto seniorů, aby teda byli schopni nejenom je samozřejmě, co se týče zdravotní péče, ale i samozřejmě i různých sociálních porad, a to si myslím jako třeba i, jak bych to řekl, pomoc při zajištění různých nákupů i při zajištění chodu domácností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jo, a tady tyhle ty věci.
1: Ono už teď vlastně, to je takové zaklínadlo, že podporovat terénní služby, ale oni ty terénní služby vlastně už ani teď nestíhají, jestli se nepletu.
6: No, čili právě my jsme chtěli to rozšířit, tu působnost, i přes jednotlivý...
1: Působnost nebo počty?
6: Počty v jednotlivých obcích nebo městských částech. Jo? A nevím, jaká ta sociální politika samozřejmě v těch městských částech je, ale nevím, jaké počty těchto terénních pracovníků jsou, ale my jsme chtěli teda určitě rozšířit a hlavně zaškolit, jo, aby teda opravdu měli potřebný vzdělání k této profesi.
1: To samozřejmě všechno vyžádá náklady, znamená to tedy zvyšování sumy peněz, která půjde do sociálních služeb?
6: Ano, když to takhle chápeme, je to tak.
1: Dobrá, posuneme se k dalšímu hnutí, a to sice SPD a nezávislý. Slovo dostane pan Prokeš. Takže jak vy vidíte sociální služby v Brně a jejich budoucnost?
0: Tak souhlasím s tím, že musíme posilovat terénní sociální služby. To je jako jednoznačně, na tom se tady shodeme absolutně všichni. Ale co je teda důležité zmínit? My tady máme sociální odbor na městě Brně, já si myslím, že funguje velmi slušně, každopádně, ale vždycky chyběly peníze v těch sociálních službách. A osobně já teda lituji i někdy všechny pracovníky, co dělají v těchto službách, protože ne každý si dokáže představit, jaká je to trina a těžká práce. Moje maminka, ta šla teďka před rokem do důchodu a právě že dělala pečovatelku, takže vím, že když 64-letý člověk tahá, nebo 65-letý člověk tahá prostě, já nevím, člověka na lůžku, který má, nevím, 80-90 kilo, jo, tak to má pak dopad i na zdraví vlastně toho člověka, co dělá tu pečovatelskou službu. A bohužel těch mladých lidí, co by měli zájem o tuto práci, tak ubývá a je potřeba prostě posílit a nějak finance do těchto služeb. A co je důležité, ale mám ještě jednu dobrou zprávu, tak to je to, aby jsme nebyli jenom negativní. Takže naše vládní koalice, právě že ANO, SPD a motoristé, přidává do sociálních služeb na příští rok peníze, nové peníze, a celkově tam bude asi kolem 30 miliard, což je vlastně nejvíce vlastně v historii.
1: Podle vás tedy cesta jde s tím nalít tam více peněz?
0: Určitě,
1: ano, rozumím
0: určitě,
1: tomu správně.
0: Za mě sociální služby jsou podfinancované už dlouhodobě a je potřeba prostě do toho ty peníze dávat. Ještě jednu jenom věc. My už teďka teda, nebo naše vládní koalice už letos na jaře teda přidala naše vláda vlastně na platy sociálních pracovníků kolem 5 a 9%, samozřejmě záleží, kdo jako vykonává práci. Takže už teďka na jaře vlastně to v sociálních službách pocítili pracovníci, ale bude se i přidávat vlastně v příštím roce. Začneš jako jsem moc rád a věřím tomu, že i ty služby se zlepší.
1: Bavíme se teď o tom, co se dá udělat z pohledu města a případného vašeho pobytu v zastupitelstvu města Brna. Nicméně slovo teď dostane ještě pan Lubor Novák za stranu Motoristé sobě. Jak vy byste řešil situaci s nedostatkem služeb?
2: Já si myslím, že předně se dá souhlasit tady se zástupcem strany SPD, protože jsme oba dva součástí vládní koalice, takže těch peněz vláda směrem k regionům a krajům poskytla poměrně velmi mnoho a docela dramaticky navýšila. Já bych se ale zároveň podíval na zdroje, které máme tady v Brně. Za nás je to jednoduchý, pragmatická rozumová politika. Sebrali bychom peníze všem aktivistickým liberálním neziskovkám a dali bychom tyhle ty peníze subjektům.
1: Myslíte
2: sociálním.
1: Myslíte v rámci Brna?
2: Ano, v rámci Brna. Dali bychom tyhle ty peníze subjektům sociálním, pečovatelským. Samozřejmě lidé stárnou, to je historický fakt a bude jich čím dál tím jenom, bude jich jenom přibývat. A tak, jak jsem v předešlé části hovořil o finančních prostředcích, které dneska mohlo mít město na svém účtě a jsou to miliardy korun, tak my určitě půjdeme tou cestou, že ty byty pronajmeme, spravíme a ty peníze můžeme také dále poskytovat těmto sociálním pečovatelským subjektům, což je za nás samozřejmě dramaticky důležité.
1: Viděla jsem správně, že pan Podal se hlásil o slovo, nebo to bylo jenom mávnutí rukou. Chcete něco doplnit?
6: No, já se souhlasím s tím, co tady říkal kolega od motoristů, že teda samozřejmě ty prostředky se musí někde získat samozřejmě na ty veškeré nákladové položky, že jo. A jediná možnost je teda zkusit teda ty neziskovky a tady tyhle ty vládní programy.
1: Zvedla se tam ruka pana Leoše Prokeše za uskupení SPD a nezávislí, takže velmi stručně.
0: Já úplně stručně jenom doplním, jo. Tady to, co říká pan Podal právě, že tak on je směšný v tom, že oni byli ve vedení města Brna 4 roky a pro ty neziskovky hlasovali a teďka mluví o tom, že by se to mělo nějak zrevidovat, jo. Takže já nevím, jestli tady máme novou socdem nebo co se stalo, ale prostě vy jste byli v tom vedení, to je vaše odpovědnost.
1: Zeptám se pana Miroslava Podala za sociální demokracii, jestli chce něco k tomu dodat.
6: No tak samozřejmě my jsme byli pro, samozřejmě, ale ta situace se diametrálně prostě změnila a my prostě jsme zvažovali, jakou cestou získat tyhle ty prostředky na ten provoz.
1: Takže do jisté míry změna názoru a postoje.
6: Změna trošičku názoru, postoje, jako nemůžeme všichni všechno vědět dopředu, to bychom tady mohli věštit.
1: Já mám další otázku. My mluvíme o podpoře terénních služeb, mluvíme o domovech pro seniory, mluvíme o bytech, kde mají lidé sociální péči. Nicméně ono to není jenom tady o tom. Existují projekty, které se jmenují různě, ale v podstatě jde o město příznivé starším lidem, město příznivé seniorům. A to je ten veřejný prostor, který by měl těm lidem také pomáhat v tom městě příjemně žít a podporovat jejich samostatnost a i začlenění do té společnosti, aby nebyli osamělí a izolovaní. Máte pocit, a teď se ptám opět pana Miroslava Podala za sociální demokracii, že město Brno je v tomto ohledu dosti příznivé a co by se dalo udělat pro to, aby vyšlo lépe svým obyvatelům vstříc, právě zejména těm slabým, kteří mají nějaký handicap?
6: No, já to řeknu možná krátce, jak jsme se tady bavili o těch terénních pracovnicích a o těchto službách vlastně, tak by tam měly být pravidelné kontroly nebo nějaký mobilní řád, jo, nebo samozřejmě, nevím, jak jsou na tom městské části vlastně s poskytováním těchto služeb, jako jo, to se, jak jsme se bavili, kolik pracovníků by bylo potřeba k zajištění takového chodu.
1: Šlo mě také o bezbariérovost, to, že si třeba starší lidé mají kde v tom městě sednout při procházkách a podobně. Takže teď se zeptám pana Petra Bořeckého za uskupení Brno k lidem. Jak vy vidíte tady to Brno příznivé k seniorům? Je či není příznivé a co s tím?
5: Tak ještě úplně není, ono se na tom postupně pracuje, protože aby bylo příznivé, tak je vždycky potřeba ten veřejný prostor postupně zrekonstruovat. Já už jsem se účastnil několika rekonstrukcí městských prostranství a ulic, například ulice Gorkého, kde jsou lavičky, stromy, Mendlovo náměstí, park na Moravském náměstí, na všechno byly architektonické soutěže a další, aby se vytvořilo právě toto příznivé veřejné prostředí, nejen teda pro starší a lidi třeba se špatnou orientací pohybu, ale vlastně pro všechny, kteří ve městě žijí. A je to takový, já jsem ten přerod za těch 12 let sledoval, protože my se k tomu dostaneme možná v dalším bodě, ale když já jsem tady nastupoval na městské části Brno-Střed před 12 lety, tak všechno se točilo jenom kolem automobilů, kanalizování dopravy a stromy, lavičky nebo cyklopruhy nebo další opatření, přechody, to se smazávalo z toho veřejného prostranství, to se vůbec neřešilo a už nyní se to překlápí a všichni začínají vnímat, že třeba ty stromy jsou důležitým prvkem ve veřejném prostranství, protože v těch horkých dnech, který jsme letos měli jako extrémně mnoho, ten člověk musí projít po té ulici a mít stín, kde se může pohybovat, protože na té rozpálené ploše se přežít úplně nedá. Takže nám se třeba podařilo do brněnských stavebních předpisů, který se schválil v roce 2024, prosadit, že každá rekonstrukce ulice musí mít povinně výsadbový pás.
1: A do budoucna? Pokračovat v této politice nebo ještě
5: do budoucna skutečně pokračovat
1: víc.
5: V této politice, jenom řeknu takový spíš zajímavý případ. Teďka řešíme rekonstrukce ulice Vídeňská, kdy už bylo několik setkání s dopraváky, s policisty, s inženýry, kteří na tom pracují a já vždycky začínám, kde máte ty stromy. A oni říkají, nejdřív musíme vyřešit sítě, nejdřív musíme vyřešit dopravu a pak budeme řešit stromy. A já říkám, no ale až to budete řešit ty stromy pak, tak už tam to pak ty stromy nebudou, takže musíte prvně začít stromama. A je to o tom, že ty lidi se vlastně, nebo ty, kteří se účastní těchto přípravných prací na novostavbách a rekonstrukcí, se musí naučit, že toto je skutečně potřebný prvek, že povrchy, sítě se dají kdykoliv opravit, ale stromy rostou až 50 let a ty v těch ulicích musí být jako první.
1: Není to jen problém stromů a laviček, je to třeba i problém toho, že starší člověk se opírá o vozík, o chodítko a podobně. A týká se to i maminek z kočárky, které někdy kvůli zaparkovaným autům vůbec tou ulicí neprojdou, ale to bude naše další téma. Takže teď se zeptám ještě pana Prokeše za uskupení SPD a nezávislí, je či není podle vás Brno příznivé vůči svým starším obyvatelům nebo i těm mladším? A co se proto dá udělat? Kdybyste seděl v tom zastupitelstvu, co uděláte?
0: Tak, já si myslím, a vy jste se dobře dotkla toho tématu, že se to týká samozřejmě i, dejme tomu, handicapovaných maminek z kočárky a podobně. A víte, my teďka máme volby a samozřejmě na ten volební stánek nám tam chodí spousta lidí, napříč věkovou skupinou. A spousta těch lidí si právě stěžuje, že ano, je to sice pěkný, že se tady udělají lavičky, nebo že se tady udělají nový odpadkový koše za 50 tisíc. Ale ta údržba, ta je strašná. Když se na to podíváte, tak po každé lavičce na zemi, tak je tam buď nablito, nebo tam jsou dokonce někdy i nějaký výkaly a podobně. Jo, a prostě nikdo se o to nestará. To není o tom jenom to koupit, ale nikdo se musí o to starat, o tyhle ty věci. A ještě v neposlední řadě další věc, a já jsem byl dokonce iniciátor na městské části na středu a povedlo se nám to dokonce schválit i na zastupitelstvu města Brna, tak to byly koloběžky a jednokolky. Jo. Já jsem chtěl, aby byl zákaz do historického centra všem vlastně elektrickým těmto věcem, jako jsou jednokolky, koloběžky a tak dále. A bohužel se nám teda povedlo aspoň teda prosadit jednokolky, ale ty koloběžky se neustále všude na těch ulicích válí a vadí to jak maminkám s kočárkama, tak handicapovaným i vlastně starým lidem, protože musí vejít do silnice a musí jednoduše tu koloběžku nějakým způsobem obejít a podobně.
1: Já poprosím ještě pana Nováka za stranu Motoristé sobě, jak vy vidíte Brno, co by příznivé či nepříznivé pro seniory, maminky z kočárky a další obyvatele.
2: Já možná překvapivě tentokrát nebudu rozporovat slovo pana Bořeckýho. Já si myslím, že Brno udělalo kus práce v tomhletom, jo, a dělá nadále, ale je potřeba takzvaně nad tím pracovat. Samozřejmě to není jenom o stromech. Stromy musí být, samozřejmě životní prostředí, zvlášť když se teďka otepluje nějakým způsobem. Ty léta na Jižní Moravě jsou takový, jaký jsou, všichni to známe. Ta rozpálená betonová plocha je v létě velmi, velmi nebezpečný jev a prvek. Takže zeleň zcela jistě jenom všude tam, kde to bude jenom trošičku možný. Ono třeba, kdybyste věděli, jaká obstrukce dneska je, když chce někdo oficiálně zasadit jeden strom, co všechno se musí absolvovat, kolik razítek a povolení a různých komisí a úřadu se k tomu musí vyjádřit. Já jsem na to teda koukal jako blázen, se přiznám. Co se týče centra města, koloběžky, kolaři, my teďka všichni, zřejmě co tady sedíme, jsme na kampani v centru města a já vám můžu říct, že jsme na ulici Česka, jsme na náměstí Svobody a já vnímám za těch 5 týdnů v centru, že kolaři, koloběžky jsou evidentně problém. Jo? Jsou problém pro maminky s kočárkama, jsou problém pro důchodce, lítají tam jako blázni.
1: Takže jo, co navrhujete? Katastrofa. Jakou cestou byste
2: omezit,
1: šli?
2: Omezit do Zlatého kříže, já si myslím, že to nepatří. Nepatří, jinak poslední věc, já bych velmi ocenil pro staré lidi ve městě MHD taxi, jo, že si můžou zavolat ty mini autobusy, to si myslím, že za to taky dovedu pochválit, jo, to si myslím, že byl skvělej ten, dokonce si nebojím říct, já bych se nebál přidat.
1: Jo, k dopravě se dostaneme za malou chvíli, takže to byla část našeho vysílání věnovaná sociálním záležitostem ve městě Brně. No a za chvilinku jdeme dál.
3: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte první předvolební debatu před komunálními volbami do brněnského zastupitelstva. Připomínám, že dnes na mé otázky odpovídají Miroslav Podal za sociální demokracii, Patrik Bořecký za uskupení Brno klidem, Leoš Prokeš za uskupení SPD a nezávislí a Lubor Novák za stranu Motoristé sobě. No a jsme právě u té dopravy, ke které jsme už vlastně několikrát sklouzli. Jaká opatření byste chtěli prosadit, aby město dál nezahlcovala doprava. Takže já teď dám slovo, zase to vememe z druhé strany, panu Leoši Prokešovi za SPD a nezávislé.
0: Tak v Brně potřebujeme co nejrychleji dokončit velký městský okruh a jeho napojení na příjezdy do Brna. To se na tom tady shodneme určitě všichni. Dále chceme vybudovat P+PR parkoviště na okraji měst s rychlým napojení na městskou hromadnou dopravu, zlepšit rychlost a spolehlivost MHD, neboli městské hromadné dopravy, tak aby byla skutečnou alternativou právě že k autům a včetně prověření možnosti realizace lehkého automatického metra typu Skytrain. Dále, co chceme, tak chceme stavět nízkonákladové parkovací domy a nahradit jimi chybějící místa právě že v ulicích. Tady u těch parkovacích domů jedna zajímavá věc, v Pardubicích například staví jedno parkovací místo za zhruba 300 tisíc korun a v Brně ho stavíme za 1 milion. Takže tady je něco špatně.
1: Ještě, a co byste s tím udělal, aby to bylo lépe?
0: No tak my musíme soutěžit samozřejmě jako kdyby ten záměr. Jedna věc, druhá věc je, my musíme využívat právě že dotace. Vemte si, že v těch Pardubicích využívali na to, oni to stavěli jako P plus R. Jo? To znamená, oni daleko lépe využili ty dotace a tím pádem by se to dalo i přepočítat na jedno místo za 66 tisíc korun. Ale my to tady stavíme prostě za 1 milion. Tady ta agenda je špatně zvládnutá. Jednoduše. Dále, co jsem chtěl ještě říct, tak chceme zrevidovat modré zóny a tam, kde jsou zbytečné, tak je chceme zrušit. Naopak tam, kde je jasný přínos těchto modrých zón, tak je ponechat, po případě rozšířit. Ale co je ještě obrovský problém, tak už jsem to zmiňoval, tak je to parkování v Brně. A bohužel teda musím říct posluchačům, že se bojím, že bude ještě hůř. A právě, že tady máme kolegu Boreckýho, který už tady zmiňoval vlastně stavební předpisy města Brna. A tyto stavební předpisy města Brna právě, že brutálně pustili z řetězu investory, kteří dnes nemusí stavit potřebný počet parkovacích míst k bytům. A tohleto my vnímáme opravdu velmi jako kritickou věc.
1: Vy jste se dotkl toho, že pan Lubor Novák za stranu Motoristé sobě už některá témata související s dopravou naznačil. Takže co byste ještě doplnil, jak byste vy sklidnil dopravu ve městě Brně?
2: Já souhlasím se zástupcem SPD. Alfa omega toho všeho tady v Brně je dokončit okruh, vykopat co nejdřív Vinohradský tunel, napojit na dálnice, aby nám nezajíždělo, aby mohli řidiči objet Brno, aby nezajížděli do toho Brna. Jedná se o výši desítky tisíc aut, denně, takže by se Brňanům velmi výrazně ulevilo. Je potřeba postavit 3 až 4 opravdu velká záchytná parkoviště dalších lidí, kteří dojíždí za prací, tak aby mohli auto svoje nechat stát na periferii Brna a kvalitní městskou dopravou dojet do centra.
1: Pan Miroslav Podal za sociální demokracii, jak vy byste vyřešil problémy s dopravou v Brně, zejména tedy přehlcené centrum?
6: No, my jdeme takovou jakoby myšlenkou právě, když to tady jako víceméně chlapi nakousli, já jenom to doplním v podstatě, ze spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic nám jde o zlepšení řízení dopravy na hlavních tazích. To znamená využití moderních technologií, telematických prvků, to znamená řízení semaforů s umělou inteligencí, aby to navazovalo na zahlcení různých lokalit, aby ty semafory si předávaly informace o průjezdu automobilů. A následně je to řízeno 5G sítí, řízení dopravy, čistý dopravní prostor bez nelegálních reklamních ploch a banerů, taková ten smog, jak my říkáme, že jo, a zajištění pravidelného progresu v blízkosti dopravního značení a podobně, aby to nezastěňovaly dopravní značky. No a ten velký městský okruh, to znamená tunel Vinohrady mezi Rokitovou ulicí, Líšní a Židenicemi, což je zásadní věc, na východní části Brna a napojení na ostravskou radiálu. A samozřejmě byla tady zmíněna ještě i severojižní kolejový diametr, který vlastně by měl propojovat Řečkovice s tramvajovým jakoby tunelem, kde se bude najíždět pod Řečkovickým kopcem, bude to pod Brnem a bude to vyjíždět někde na Mendláku.
1: Čas u mikrofonu velmi rychle běží, takže naprosto stručně pan Petr Bořecký za uskupení Brno k lidem. Už nám to vypršelo, jo, takže
5: tak já se budu snažit rychle. Já to jenom konstatuju, že vlastně Brno město při své kapacitě 400 tisíc trvale žijících, možná 500 000, možná víc, kteří tady žijou na území města Brna, lidé, kteří nemají trvalé bydliště, jsme na hranici monocentrického města, kdy skutečně vlastně veškeré veškerá doprava jezdí přímo přes centrum města. Je to i vlastně spádová oblast, metropolitní oblasti, automobily se dostávají až do těsného centra a toto je špatně, protože ulice nejsou nafukovací a nejhustěji se staví právě v centrální oblasti Brno-Střed a tak dál. Vidíme jižní centrum, jak se rozvíjí, tam mám takovou představu, že až se dostaví Krestil a dostaví se veškerá zástavba, tak z toho území už nikdo nikdy nevyjede, protože už v současné době je to zacpané a bude tam další nárůst 10 000 automobilů nebo 15 000 automobilů denně, takže skutečně se musí přijít s nějakým prostředkem, jak zamezit zbytečné tranzitující dopravě, která zatěžuje centrum města. Skutečně by tady mělo být jenom doprava, která obsluhuje území a důležitým prvkem, na kterým bychom se měli zaměřit, je skutečně, jak tady řekl můj předřečník, je to vlakové metro, nebo ten severojižní kolivý diametr, který teda neustí na Mendláku, ale na jihu Brna a na sever. A jenom poslední jenom připomínka k dvou předřečníkům. Park and Ride, jsou tady už dvě parkoviště, ale nikdo je nevyužívá, protože lidé jsou stále pohodlní a když zajedou do toho centra, tak zajíždí do centra.
3: Komunální volby 2026.
1: Do debaty před komunálními volbami 2026 dnes do studia Českého rozhlasu Brno přišli Miroslav Podal za sociální demokracii, Petr Bořecký za uskupení Brno klidem, Leoš Prokeš za uskupení SPD a nezávislí a Lubor Novák za stranu motoristé sobě. Já vám děkuji, že jste přišli. Mějte se krásně.
5: Děkujeme za pozvání.
4: Díky.
7: Děkujeme.
5: Krásný podvečer.
1: Zítra budeme v diskuzi o problémech jihomoravské metropole pokračovat a to se zástupci občanského hnutí Přísaha, hnutí Nové Brno, koalice Zelené Brno a koalice ODS, TOP 09 a nezávislí. A na závěr dnešního předvolebního vysílání ještě připomenu, že záznamy všech debat Českého rozhlasu Brno s kandidáty do brněnského městského zastupitelstva najdete ve čtvrtek večer na webu brno.rozhlas.cz. Za pozornost vám všem děkuje Zuzana Kopuletá.
3: Komunální volby 2026.

0: Český rozhlas Brno.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Železničáři hledají firmu, která zpracuje poslední projekt hlavního nádraží v Brně. Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Roste zájem o podzimní dovolené v Česku. A zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Správa železnic hledá projektanta nového hlavního nádraží v Brně. Jde o poslední dokumentaci, na základě které železničáři požádají o stavební povolení. Náklady na zpracování projektu nemají přesáhnout 3/4 miliardy korun. Výstavba nádraží u řeky Svratky má začít zhruba kolem roku 2030, doplňuje mluvčí železničářů David Kabele.
5: Přestavbou projde celá železniční infrastruktura v prostoru dnešního dolního nádraží, stanice Brno Horní Heršpice a přilehlé lokality. Výstavba pak bude probíhat po etapách. Začne na přelomu 20. a 30. let.
4: Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Po dnešním jednání to oznámil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Strategický dokument rozhoduje o tom, kam v příštích letech půjdou v sektoru peníze. Profesní organizace nový plán kritizují. Vadí jim, že nová politika vznikla bez spolupráce s odborníky z kultury. Předchozí státní kulturní politiku, kterou schválila minulá vláda, ale už dříve označil ministr Klempíř za neufinancovatelnou. Starší i mladší lidé stále častěji vyráží na podzimní dovolené v Česku. Potvrzují to také vybraní hoteliéři na Vysočině. Lidé toto období roku volí zejména kvůli nižším cenám a menšímu počtu turistů než v létě. O jaké výlety je největší zájem, popisuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
6: Spoustu lidí, pokud je krásné počasí, míří spíše do přírody, jiní lidé zase míří po památkách, chtějí si užít ještě podzimních měst, především o víkendech jsou tedy památky silně navštěvované.
4: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum pro studenty a mladé lidi nazvané Garáž. Mělo by vzniknout ve dvoře zchátralého objektu hospodářského traktu domu v Pilařově ulici. Vedení města má hotovou studii, podle které tam bude kavárna, klubovna či výstavní víceúčelový prostor. Město chce kreativní centrum realizovat v příštím volebním období, a to ideálně s využitím dotačních prostředků.
0: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností. Později v noci začne pozvolna od jeho západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 21 až 24 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, postupně jihovýchodní až jižní. Rozptylové podmínky budou nepříznivé, odpoledne a večer dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Rousínova kolony, s nimi počítejte i na D2 od 6. kilometru. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písmo.

No a z lásky aj od srdce nám nyní zahrála Dolanka. Polkou Františka Kotázka a Josefa Dovka Slovácko, tak i zahájila Moravu krásnou zem. Příjemný večer v naší společnosti vám přeje Jiřina Ostrá. No a tuto hodinu strávíme i ve společnosti pěkných písniček v podání dechových kapel a cymbálových muzik a budou i písničky ze srdce. Pro Honzíka Buřila z Brna to bude Valčík Vysočina v podání Božejáků. No a pro pana Pepu z Hané pak Moravská veselka zahraje známou Přerovanku. A pokud i vy další, milí posluchači, nosíte ve svém srdci nějakou tu vaši oblíbenou, můžete mě napsat, můžete zavolat. Pokud písničku máme, ráda zahraji. Ovšem nesmí se vymykat žánrům pro Moravu krásnou zem, tedy musí to být dechovka či cymbálovka. No a pokud nevíte, dnes mají svátek Elišky, to u nás, na Slovensku pak Věry. Ještě jednou přeji vše nej. Nyní už telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už lidové v podání Jošky Švukaře a Tomáše Dvořáčka.

Tak jsme si přiťukli s Jožkou Šmukařem a Tomášem Dvořáčkem, které doprovodila cymbálová muzika Slováckou mladší, zaspívali pěkné lidové, ta krumvířská mája a krumvířská dědina. No a už v úvodu jsem se zmiňovala, že svátek mají dnes Elišky. A jak určitě víte, já mám milou vnučku, která nese toto jméno, je to Eliška, už jsme spolu dnes mluvili, už se mi popřála všechno dobré, samozřejmě jak jinak, ale znám ještě jednu Elišku a tou je moje kolegyně a je to Eliška Zárebská, takže Eliško, přeji všechno dobré, hodně zdraví samozřejmě a písnička samozřejmě bude i pro vás, bude moc hezká, tak si užijte. Tak, ale teď už si beru dopis, náš táta pan Karel Obadal z Valašských Klobouk slaví dnes 80. narozeniny. Taťkovi přeje celá rodina všechno nejlepší a ať zdraví poslouchá jako doposud. Velkou pusu posílá nejmladší vnuk Martínek a jezevčík Badin. A nyní už, milý pane Obadale, milý Karle, odložte ten mobil, ne, nezvoní vám, to vám teď hraje přímo Dubravanka.

0: Tak to byla Dubravanka. V jejím podání zazněla písnička Václava Maňase mladšího a Vladimíra Salčáka Šel jsem lesem. No a já jsem se teď vydala do Petrova, kde je u telefonu paní Bětka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát do Petrova Františkovi Laštovicovi včerejšímu svátku a ve středu slaví své narozeniny. Tak bych mu chtěla popřát všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu a dobrou náladu. V tom jistě všichni přejí, co ho rádi mají. A ještě jsem aj si vzpomněla, František Javornický také měl včera svátek. Tak ještě jemu také všecko nejlepší a nech ho písnička potěší. A dneska slaví svátek paní Ostrej. Vnučka Eliška. Eliško, já vám také přeju všechno nejlepší, hodně té lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdravíčka. A od babičky Jiřinky nech vás potěší nějaká pěkná písnička. To vám jistě všichni také přeji, co vás rádi mají. A jenom pozdrav bych ještě chtěla poslat manželům do Tasova Šrámkovým. Paní Ostrá, moc vám děkuju.
0: Děkuji za tu Elišku a věřte, paní Bětko, že bude velmi potěšena, protože já jsem s ní odpoledne mluvila, říkala jsem, že v polední Moravě krásné zemi také jedna milá posluchačka přála k tomu svátku a ona byla opravdu nadšená, takže
1: a
0: moc děkuji.
1: Ona už je veliká slečna, jak jste říkali.
0: No je jí 17 roků, to už je 17, to už je středoškolačka,
1: no,
0: no, ale je moc šikovná, máme z ní všichni radost.
1: Já vím, že máte. Já si to pamatuju ještě, když jste vzpomínávala, když byla malá a ještě.
0: No ano, no. Jednou tady se mnou vysílala dokonce, takže jsme si Elišky všichni užili. No paní Bětko, ale abychom nezapomněli na ty vaše ostatní oslavující, na ty Františky, tak pro
1: ano,
0: ně bude...
1: Ano, já jsem jich včera měla velice moc, a jsem to zapomněla.
0: Ano.
1: Tak paní Ostrá, moc vám děkuju.
0: Nemáte za co.
1: A pozdravujte tu Elišku.
0: No vyřídím to, víte. Víte, že jo. Nashledanou, nashledanou. No a teď už pan Šácha. Pane Šácho, dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já jsem rád, že jsem se mohl dovolat. My máme v Popovicích stejně jako každý rok krásné slovácké hody s trávem, kde v letošním roce jsme měli jednoho stárka Šimona Šáchu se stárkou Anetou Staškovou. A jsme moc rádi, že opět nesklamali a byl aspoň jeden stárek, i když by mohli být dva, ale to možná napravíme příští v roce. Děkujeme také, chtěl bych poděkovat rodičům stárku, že připravili pro nás polštění, nachystali nám, aby jsme nebyli žízniví samozřejmě a tak dále. Také děkujeme všem, kteří vyšli na ulic, zatančili si s náma, zaspívali, a říkali nám, že je to opravdu nádherné.
0: No tak a kdo tam hrál na vašich hodech?
2: U nás na hodech letos hrála Topolánka. A byli jsme s něma moc spokojení. Pozdravuju také hlavního kapelníka Juru Foltýna.
0: No já Topolánku zdravím také, poslouchá. Samozřejmě. No. To víte, že jo. Tak já jsem ráda, že se hody, no určitě bude také v Popovicích nějaká další akce, pane Šáchu.
2: Ano, budeme mít v lednu krojový ples.
0: No prosím.
2: Takže doufám, že se sejdeme zase v hojném počtu. Letos nás bylo 15 párů, co se týče hodů. Že doufám, že i na tom krojovém plese se sejdeme v tak hojném počtu. A pěkně si zaspíváme, zatančíme až do rána bílého.
0: A já jsem ráda, že se tyto tradice stále udržují, pane Šácho, a na ten krojový ples v lednu nám můžete potom poslat pozvánku a my pozveme zase posluchače, kteří by se k vám možná rádi podívali a zatancovali. Tak jo, takže písnička je připravena, tedy musím předeslat, že je to písnička smutná, ale takový už je někdy život, pane Šácho.
2: Ano, ano.
0: Že jo. Tak jo.
2: Dobře, moc děkuju.
0: Není zač, vy také, nashledanou.
2: Nashle.
0: No a vzpomínka 5. října 2001 zemřel doktor Zdeněk Buřil z Brna, žil s rodiči, kteří zemřeli ve válce. Měl bratra Milana, ten žil v Čechách, měl nevlastní maminku Františku, žila s ním krátce do roku 1948. měl s manželkou dceru Milenu syna Petra. Petr jim zemřel v roce 2023. Zdeněk odpočívá s Věrou na ústředním hřbitově. V roce 2001 mu zemřela manželka Věra. Jsou oba v rodinném hrobě u Dragice a Josefa Bořilových. Vzpomíná Honzíka. Jak už jsem předeslala, písnička to je taková smutnější. Jmenuje se Zanechat musím, no ale co je tedy důležité, tato písnička vlastně zazní v našem vysílání poprvé, protože úplně nového CDčka, které bylo vydáno k 50. výročí trvání kapely z Dounečanky. A my máme tu čest si ji nyní poslechnout.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla premiéra písničky Zanechat musím. Pavla Skopala hrála Zdounečanka a já přeji milé Zdounečance, aby měla úspěch nejméně těch dalších 50 roků, aby písničkami vám zpříjemnila život. Ale teď už se dozvíme, komu zpříjemní následující chvíli pan Jan. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Rád bych vás poprosil o písničku pro naši milou dceru Elišku Zaňkovou k dnešnímu svátku. Eliško, všechno nejlepší, hodně zdraví, moc úspěchů na hře na housle. Ti přeje maminka, tatínek a malá sestřička Anička ti posílá velkou pusinku.
0: No ale ty Elišky jsou veskrze všechno šikovné, slečny, pane.
1: Opravdu
0: Jane,
1: jsou.
0: Že jo, to asi tvoje jméno tomu nějak přeturčuje.
1: Určitě, no. Určitě ano.
0: Tak jo, tak nebude to jenom jedna písnička, bude jich více, tak Eliška i vy, celá vaše rodinka, ať si užijete. Naschledanou.
1: Děkujeme, děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou a tady chci popřát kolegům do Skánie, aby je stále nepřecházel optimismus a dobrá nálada Lenka. A tady bych se zastavila u tohoto mailu, protože Lenka Fučíková to poslala už, že to mělo být vysíláno v poledne. Bohužel to poslala ale na chybnou adresu. Ona to poslala do pořadu Blahopřání s písničkou, ten se vysílá pouze o víkendu, takže než se to ke mně dostalo, tak bohužel polední Morava krásná zem byla za námi, takže ještě jednou Lenka píše, chci popřát kolegům do Skánie, aby je stále nepřecházel optimismus a dobrá nálada. No a dobrá nálada určitě bude, protože na řadě je novoroční směs.
2: Český rozhlas

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Tak, ale teď už opět Morava krásná zem před malou chvíli nám zpříjemnili tuto hodinu Hulíňané, kteří zahráli novoroční směs složenou z písniček Václava Smoly. No a mezi tím, co jsme poslouchali pěkné písničky, tak mě volal pan František Stasová, který mě poprosil o jednu písničku ze srdce. Tak pane Františku, samozřejmě bude, jak jsme se domluvili, no ale každopádně vám přeji jen to dobré k tomu vašemu včerejšímu svátku. Buďte zdraví a buďte tak milí jako doposud. Tak, ale teď už zdravím paní Adámkovou z Květné. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych vás prosila o písničku. Včera bylo Františka, tak bych chtěla Františku Jurčíkovi popřát všecko nejlepší k tomu svátku a zítra má Helenka Jurčíková narozeniny, tak taky bych ji hlavně zdravíčka a to. A kdyby její syn žil Ruda, tak by se určitě připojil. Paní Ostrá, moc krát vám děkuji tak za zavolání.
1: Tomuto přání, když dovolíte, se připojím i já, paní Adámková, protože Jurčíkovi ti jsou opravdu věrní posluchači našeho vysílání. Zvláště pak paní Helča, jak Helenka, sama si tak říká, Helča, ona si říká.
2: Helča.
1: Tak já ji zdravím také a vám posílám.
2: Ano, my jsme kamarádky už 15 let.
1: No tak to je krásné, ona potřebuje teď velkou oporu.
2: Jo, nemůže chodit, byla jsem tam.
1: No, tak byla, dobře, takže tak slova milá zazněla, laskavá slova.
2: Moc krát vám děkuji,
1: nemáte za co, naschledanou, no jak už jsem říkala, laskavost je, přátelé, jedna z nejdůležitějších lidských vlastností. A teď ještě jedna vzpomínka od Honzíka Buřila. 5. října 1894 se narodila v Libici nad Cidlinou moje prateta paní Aneška Bémová Rozená Buřilová. Tady se píše, že se zamilovala do Josefa, dožila se 83 let, měla 4 sestry Růženu, Anu, Marii, Boženu, 3 bratry Karla, Václava, Josefa. Starali se o ní synovci Lubomír a Jiří s manželkami Emou a Janou. Zemřela v domově pro seniory, no a tak to vzpomíná prasinovec Honzík. No a když už je řeč o Honzíkovi Buřilovi, tak právě teď přichází na řadu ta jeho písnička Ze srdce, o kterou mě před časem poprosil. Takže Honzíku, pro vás teď bude písnička Vysočina Vlasty Dvořáka.

0: si.
1: Tak to byla písnička Ze srdce pro Honzíka Buřila z Brna, Vysočina Vlasty Dvořáka v podání Božejáku. Za chviličku už to bude ta druhá písnička Ze srdce, ale předtím ještě dávám slovo do Bánova panu Mirkovi. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, no tak já jsem se minulý týden toulal a měl jsem čas poděkovat ještě dechové hudbě Březoviané za pěkný jejich křest, který měli v sobotu 26.9. jejich druhého CD Moje Březová, takže děkuji za pěknou organizaci, výbornou zábavu, dobře jsme se tam pobavili a přeju, ať se CDčko líbí a doufám, že vám ho brzy dodají, ať nám s něho můžete taky zahrát na vašich vlnách. No,
1: tak uvidíme. My tam máme pár těch CDček, které musím říct, které čekají na zaeditování, dokud to není hotovo a kolegyně toho má opravdu velmi mnoho, tak hrát nemůžeme. Teď právě dnes mě dala to CDčko těch Žadovia z Dounečanky tomu 50. výročí trvání, tak doufám, že budeme hrát Březoviany
2: no,
1: také.
2: Včera bylo toho Františka, tak já bych ještě dodatečně popsal ten do Františku, mám bratránka Františka na Březové, Frantu, Janku, Strání, Května, tady v Bánově Vystrčil a Jankůj. No a dále pak by to byl váš věrný posluchač, pan František Urbánek z Křepic a pan Švaříček ze Židlochovic a ještě kamarád Josefík z Vlčnova, tak všech nejlepší Františci, zdravíčko, štěstíčko. No a zítra mám narození moje bývalá kolegyně Dagmar Kubišová na Březové, taky všechno nejlepší, zdraví, štěstí, boží požehnání a zdravím všechny přátelé a známé a hezký večer přeji.
1: A já vám přeji krásný podzim, krásné podzimní dny, pane Mirku, nashledanou. Nashledanou. Měla jsem tady ještě jeden telefonát z Buchlovic, volala paní Marie, ta mě děkovala, ona totiž 1. října měla narozeniny, hrála se pro ní písnička Zahrada Moravy a paní Marie touto cestou děkuje všem, kteří jakoukoliv cestou blahopřáli jejím skutečně krásným narozeninám, takže zdraví všechny ty gratulanty a pro ně bude následující písnička. Pro vás samozřejmě také, paní Marie z Buchlovic, děkujeme, že nás posloucháte. A teď si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože mezi členkami jsou také milé dámy, které nesou jméno Eliška a jsou to Eliška Kýzlová z Brna a také Eliška Smutná z Uherského Hradiště. Takže milé Elišky, Elinky, nebo jak vám říkají, a samozřejmě i my vám blahopřejeme a děkujeme vám za to, že nás posloucháte, děkujeme za vaši přízeň a do těchto dalších vám přejeme zdraví, štěstí, pohodu a vždycky dobrou náladu. A třeba ta dobrá nálada bude teď při následující písničce a je to písnička Ze srdcem pana Pepy z Hané. Pane Pepo z Hané, já vás zdravím a zdravím také všechny ty klienty domova Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova, kde pan Pepa z Hané žije a určitě se o tu svoji písničku Ze srdce s nimi podělí. Takže teď už Přerovanka a Moravská veselka.
3: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička ze srdce pro pana Pepu z Hané, který žije v domově Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova. Tak pane Pepo, já vás zdravím a přeji vám všem krásný večer. Doufám, že jste si u moravské veselky skutečně užili. No ale mám tady další přání. Dnes slaví narozeniny paní Jana Šašínková z Bojkovic. Přejeme jí prostřednictvím vašeho rádia hlavně pevné zdraví, aby mohla stále s lehkostí opečovávat svoji zahradu a podnikat výlety nejenom za krásami Bílých Karpat. Tak toto přání posílají sestry Lidka, Miluška a Hana s rodinami. Vzpomínka, cituji, dnes 5. října by moje babička, paní Františka Hrabinová, oslavila 118. narozeniny. S láskou vzpomíná vnuk Jaromír a zdraví i Ivanu Slabákovou. No a hudební dárek i pro paní Věrku Blahovou z Popudinských Močidlan, která dnes slaví svátek. Ano, Věrky mají právě na Slovensku dnes svátek. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky v rodinném kruhu přejí rodina Lukáčova z Popudin a paní Terezia Lukáčová a také Juzinka Regásková z Dubověc. Písnička je připravena, tak prosím mistřiňanku.

Tak to byla krásná písnička Na horách studenky. No a mám tady i studiové maily. Dobrý večer, paní Jiřinko, dnes bych chtěl popřát a nechat zahrát pěknou písničku našemu synovci Václavovi Šlesovi z Jezeřan Maršovic, jeho včerejším narozeninám. Přeji mu všechno jenom to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a radosti z jejich dcerušky Karličky. Ještě přeji ke včerejším meninám našemu synovci Františkovi Makišovi z Břežan, dále Františkovi Formánkovi z firmy Por v Brně Slatině, dále Františkovi Šafránkovi Šerifovi z Bořetic a dále Františkům z Jezeřan Maršovic. Všem přeji všechno jenom to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka. Za všechny kamarády a celou rodinu Šlesovu blahopřeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. A konečně k dnešní meninám přeji naší neteřince Elišce Šlesové z Jezeřan Maršovic hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. A Jarda Wolf tady píše, je to přání pro kolegyňku Elišku Záreckou. Tak Eliško, dobře poslouchejte. Milá paní Eliško, zítra máte svátek, tak Jardo, dnes má Eliška svátek a tak vám chci ze srdce popřát všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a radosti. Přeji vám, aby se vám v životě dařilo, aby kolem vás byli lidé, kteří si vás váží a aby vám každý den přinesl alespoň nějaký důvod k úsměvu. Moc si vážím vaší práce za zvukařským pultem. Možná není vždycky vidět, kolik práce zatím je, ale právě díky vám mohou krásně vyniknout zpěváci i muzika. Užijte si svůj sváteční den co nejkrásněji a ať se vám splní všechno, co si přejete. Krásný svátek vám ze srdce přeje Jarda. No a Jarda tady má ještě další maily, ale to je v podstatě písničky ze srdce, takže teď ještě musíme zahrát nějakou pěknou písničku, bez té by to nešlo a o tu se postará vinařinka.

Tak to byla polka Miloslava Procházky a Hany Měsíčkové Nalej vína. Je 18 hodin 650 minut, takže Morava krásná zem končí. Vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku a bude Valašsko-Kopanické vyhrávání. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. Příjemný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr nádherný sen lásky Václava Bačkáře. Hrají Mistřiňanka a Grande Moravia.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V břeclavské nemocnici začali provádět výměnu kyčle šetrnější metodou. Modernizace železnice promění Vyškov. Město připravuje navazující projekty. V Bučovicích začíná oprava smuteční síně na hřbitově. Obřady se tam ale zatím můžou konat. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Břeclavská nemocnice rozšířila možnosti operace kyčelního kloubu. Zákrok teď u některých pacientů lékaři provádí novou metodou, která je šetrnější než dosavadní postupy. Pro pacienty to znamená menší bolest po zákroku a také rychlejší rekonvalescenci i návrat k běžným aktivitám, dodává lékař David Lenz.
4: Při normálním přístupu, který děláme, což je jakoby přístup z boku, musíme, aby jsme se dostali do kyčelního kloubu, odetnout svalové úpony. Při tady tomto novém přístupu se jde z předního přístupu takzvaného, kdy my procházíme mezi svalovými skupinami tak, aby jsme nemuseli odetnout žádné svalové úpony.
2: Dodejme, že metoda se hodí jen pro vybrané pacienty. Rozhodují o tom lékaři. Radnice ve Vyškově chystá v souvislosti s chystaným zdvojkolejněním železniční tratě mezi Brnem a Přerovem navazující projekty za stovky milionů korun. Mají zabránit dopravnímu kolapsu a pomoci rozvoji města, informovalo o tom vedení radnice. Zdvojkolejnění zkrátí cestu z Vyškova do Brna na 15 minut a z města udělá spádové centrum pro 40 tisíc lidí. Na hřbitově v Bučovicích začala stavební firma s přípravami na kompletní rekonstrukci smuteční síně. Ta má špatnou statiku a částečně ji bude nutné zbourat. Demolice, opravy a nová přístavba by měly být hotové příští rok. Práce výjdou asi na 20 milionů korun.
5: Smuteční obřady se v budově zatím můžou konat. Stavbaři totiž musí nejprve vyklidit před chystanou demolicí. Jakmile ale začnou bourací práce, poslední rozloučení se zesnulými bude pohřební služba zařizovat v brněnském krematoriu nebo v Modřicích. Z Bučovic Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: V okolí fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích je ode dneška spoplatněné parkování v ulicích. Začaly tam fungovat modré zóny. Platí vždy přes noc od 17 hodin do 6 raní. Každý všední den. Prvních 60 minut parkování je zdarma, poté se platí 30 korun za každou započatou hodinu. Rezidenti to mají za roční poplatek.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností. Později v noci začne pozvolna od jeho západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky čekejte nepříznivé, odpoledne a večer dobré. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se v silném provozu u Holubic tvoří na cestě do Brna kolony, jsou i na D2 od Chrlic. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný a folklorem oblažený podvečer vám přeje Markéta Ševčíková a také autor dnešního pořadu Jaroslav Knajzl. Ten nás v následující půlhodince zavede do Valašských údolí a ke konci také na Kopanické vršky. Ostatně už úvodní poetická cymbálová melodie Jana Rokity seniora nám v písni Ej pod Soláněm nabídla výhledy na zaoblené vrchy Javorníků i malebné údolí řeky Vsetínská Bečva. Mezi kopci zařezané údolí Urgatiny, chcete-li Horního Vsacka, začíná nad Vsetínem a přes dědiny a městy se Janová, Hovězí, Halenkov, Hrozenkov či Karolinku končí Velkými Karlovicemi. A tam je doma ženská pěvecká skupina Karlovianky. Sbor, který už zpívá, oživuje a sdílí tamní lidové písně přes 80 roků. Zpívající Robky doplnila dále cymbálová muzika Jasenka, ještě s primášem Zdeňkem Kašparem, který chodíval právě do Velkých Karlovic pro písňové inspirace. Slyšeli jsme přímo jasenecký marš, tedy znělku muziky Jasenka. No a když už jsme se takto valašsko-jasénecky navnadili, tak v tomto duchu také pokračujme. O blahodárné slivovičce, nebo chcete-li slibovičce, zpívá dlouholetý tercář Jasenky Stanislav Tomanec. Příjemný poslech.

V dnešní pěkné notečce dozněly už letité nahrávky v podání nestárnoucí cymbálové muziky Jasenka ze Vsetína. A zůstaňme ještě na Vsacku, tedy podél horního toku vsetínské Bečvy. Písně z posečených luk nám zaspívá pěvecká skupina Blaženky za doprovodu ansámblu Flair. Tuto kapelu umělecky vede Jan Rokita, syn cymbalisty, který nám tak poeticky uvedl a otevřel dnešní pořad. Ještě doplním, že dcerky z Blaženek vede zpěvačka Klára Blašková, kterou si poslechneme také v sadě milostných písní, v nich si bude notovat se zpěvákem Pavlem Ptáčkem. Schválně se zaměřte na mnohdy lyrické texty písní. Zpívají Blaženky a hraje ansámbl Flair.

Tak jak se vám líbily texty milostních písní ze Vsacka v podání Kláry Blaškové, Pavla Ptáčka a hudebního kouzlení ansamblu Flair? Snad vám kouzelná lidová poezie navodila i úsměv na tváři. V úvodu dnešní pěkné notečky jsem avizovala, že nás hudebně čeká výlet na Valašsko a také na Kopanické vršky. Je tedy na čase posunout se na jih, do kopců Bílých Karpat. Na přelomu let 2020 a 2021 vznikly v brněnském rozhlasovém studiu nahrávky, řekla bych, velmi poučené interpretace lidové písně právě z moravsko-slovenského pomezí. Co si pod tím máte představit? No zhruba to, že do studia přišli muzikanti, kteří si říkají Metoše a pod režijním vedením etnomuzikologa Petra Obucha hráli a zpívali tak, jak mohla znít muzika na Kopanicích na přelomu 19. a 20. století. Už samotná hudební sestava byla zajímavá, tak považte. Bubnující kontráž Jakub Šustr, trumpetista Radim Krchňáček, na heligonku hrající Štěpán Bartoš a to vše řízeno primášem Tomášem Beníčkem. Poslechněme si, jak dali chlapi dohromady v takové extra nástrojové sestavě pár ščeglivých písní právě z Kopanic. Pokud nyní nesedíte za volantem, tak zavřete oči a představte si, že takto nějak to mohlo znít v hospodě na Kopanicích na přelomu 19. a 20. století. Příjemný večer vám.

0: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů? Jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo? A kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
2: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
3: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
2: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
2: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
5: Je to pro mě projev jasné arogance Oty Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
2: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eizert.
6: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
0: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jihočeši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávě.
1: Mrchy.
0: Mrchy, ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
1: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Mm-hmm. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný. Tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
0: Až do teď.
1: Až do teď.
0: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
1: No. Neměla hlídání, tak mě vzala a pak,
0: sebou.
1: Protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako, že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme těmi všichni viděli si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, a k tomu se asi dostaneme.
0: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně.
1: No.
0: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
1: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla maličká, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak, tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
0: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě ne.
1: Že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
0: Tak ono, to tak...
1: teď
0: to,
1: už
0: tak,
1: ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
0: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národní divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
1: No, no. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová,

0: jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Kresarová. Lucka, Anaka. To se říkám, to, že jsme dopadli tak to bych, docela
1: to
0: bych dobře. Dostat,
1: to není tak
0: zdravím
1: špatný.
0: Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
0: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když věděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Corantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
0: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow, protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupely ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to jsem
3: jo,
2: se taky
3: no,
2: zeptal.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to půjde. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat? A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život. Že? Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co bych říkal s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Skočili z mostu za týden. Tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním?
2: No.
3: No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Já jsem se z začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no, to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standardák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí, protože jak jsem to neuměla, jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit. A nevrť mě, vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám na to, to byly nádherný časy, přenádherný.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, myslím, no ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každému vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano, fakt? To se stává všem, všichni jsme měli my vypky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník C. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
2: Honzí Krévaj.
3: Honzí Krévaj, tanečník. Pár excellence. Ten dělal Krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal Krvinku?
3: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky dělala Krvinku, ne?
2: Máma dělala Krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různá, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky mojí, autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horší zdraví lidi, tak se horší i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou. Ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím tak, aby nežuchla z lanovky. Na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři. Prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo manice celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní, důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhle těm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem. Tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně, úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte tak, počítač, no, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
2: to mě
1: vlastně,
2: baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie.
1: To
2: mám v ruce, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěla na tom Instagramu si něco přivydělat a já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit a musí to jako k tobě nějak pásnout, já mám jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako měli ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy, já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věří a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
2: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmarja, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, které jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si fakt užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa se psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuji maminku.
1: Budu pozdravit maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou.
1: Ahoj,
2: čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati. A budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Rudolf Jelínek. Destiláty, které navazují na 400letou tradici.
1: Říká vám něco slivovice Rudolf Jelínek?

0: 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem pro voly při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se odpradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu, který stál u počátků pozdější slávy vizovického palírenství. Přestěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singrova pálenice brzy šířila věhlas Valašské Slivovice a Borovičky daleko za hranice Moravy.
1: Před námi stojí láhev Vizovické Slivovice z roku 2017. Ta Slivovice to je taková vlajková loď vaší značky. Ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není Slivovice jako Slivovice.
2: Slivovic děláme bez přehánění desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
3: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
2: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který pokaždé má nějakou specifiku.
1: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také kde zraje.
2: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
1: Která ta švestka je nejlepší pro destilaci?
2: To bych řekl, že může být

0: část výrobního tajemství, nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
1: Prvním konkurentem Singerovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singerově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singerovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Bizovic. Byl například zakládajícím členem Bizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války Vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála třech desítkách let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o 5 let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba sklízet švestky zralé. Určujeme zralost podle cukernatosti těch plodů, každá odrůda dosahuje jiných cukernatostí a v obecné rovině za nejvhodnější bývají považovány švestky, neúplně ty rané odrůdy, ale ty pozdější odrůdy, švestky, které dozrávají v srpnu, v září. My dokonce sklízíme některé odrůdy ještě v říjnu, protože máme pozdní odrůdy, jako je třeba prezenta, která je opravdu nejposlednější odrůdou, kterou sklízíme.
2: Kam půjdou teď?
3: Teď projdou příjmovými vanami, kde to ovoce musíme lehce rozdrtit, tak, abychom nepoškodili jeho pecky. To je důležité, protože ty obsahují hořké látky, které by se potom propisovaly do toho destilátu.
2: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
3: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát to významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
2: No a nebylo by tedy lepší posadit tady jednu babku, která by ty švestky vypeckovávala?
3: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
2: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky. Ano, pecky jsou v celku. A bude se dít co? Protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
3: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý. Potom budeme destilovat.
2: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
3: Spoléháme na spontánní kvašení. Nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu. Ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
2: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka, kvasí?
3: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2-3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
1: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

0: Bratři si jí mění rozdělili mezi sebe. Vladimírovi připadla značka Zikmunda Jelínka synové a původní provozy. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově, propůjčil firmě své jméno a přišel s novým nápadem. S produkcí košer destilátů, při jejichž výrobě se nepoužívají suroviny, zařízení ani postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Proces počínaje výběrem švestek, přes kvašení a destilaci až po uložení v zapečetěných nádobách dozoroval pověřený zástupce židovské obce. Výrobky pak byly opatřeny hechšerem, potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize, ústící v rozbití demokratického Československa. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí. Dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta sedmdesátka by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené.
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou. Naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě pro to buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.
1: A v případě té zlaté slivovice, to jsou ty klasické dubové sudy?
2: Pro slivovici jedině dubové dřevo. Pro zajímavost, teď jsme zkoušeli meruňkovici stařit v sudech z meruňkového dřeva.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů a v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jadernička a řadu dalších destilátů, kde, řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými palenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 18-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít. Obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly vizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni tamní židovští majitelé byli přinuceni prodat firmy sudeckým Němcům a zapáleným nacistům. Diletantské počínání nových hospodářů přivedlo podniky na pokraj krachu. V dubnu 1940 zlínské gestapo zatklo Vladimíra Jelínka. Byl deportován do koncentračního tábora ve Flossenburgu určeného politickým vězňům, kde 10. června 1942 zahynul. Vladimírův osud byl varovným příkladem především pro rodinu jeho bratra. Rudolfův syn Zdeněk nehodlal příkoří přihlížet s rukama v klíně. Zřejmě přes strýce Vladimíra získal kontakty na podzemní hnutí a začátkem roku 1942 se rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil. Poválečná obnova podnikání nebyla snadná. Co nepobrali Němci, to zůstalo na pospas Rudé armádě. Přesto hned po osvobození rozjel Zdeněk Jelínek díky vysoké státní dotaci opět výrobu. Obnovená firma byla pro stát významný exportér, a tedy i zdroj deviz. Zdeněk se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra. Ale ne dlouho. Zemřel na jaře 1946 na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let?
2: Bohužel musím říct ne. Je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry Malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér. Potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
3: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd. Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

když je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinní, chtějí zápasit i knoflík jen čím schází si přišívají hned.

slunce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT, informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andžej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování.

kněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských. Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním benja. Mrs.

Sisyfská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kůlka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze, spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával, nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mástersnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi.
Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nůže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezitím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti.
Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i 150 tisíc dolarů. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ty dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil?
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hello, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkusmo dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň, a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. S spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: A kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: ser herně mladý sér, báječně.
1: To je tím celé, že jste mi rozprůšle zhotově laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí!
4: Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
5: Dobrý den.
6: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pov, co?
5: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
6: To vidím. Opilí, jak zákon káže. Do jednoho.
5: Hned je zbudím.
6: Počkejte. Nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou tyhle tři muži?
5: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
6: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
5: Stalo se něco, Mr. White?
6: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
5: Přeháníte, pane.
6: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
6: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
5: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
6: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
7: Já vás velice balem. Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
6: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
7: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
6: Inženýr, jako vy.
7: A vy pracujete tady na tom úseku?
6: Víte dobře, že na sousedním.
7: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
6: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
8: Vy jste pomluval. Lháři, pokrytče.
6: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
8: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
5: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
7: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
5: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
7: Hetlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
9: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
5: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
9: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
7: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
5: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
6: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
6: Shatterhande, nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
5: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
6: Nonsens, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
5: Je tu sem, Will a Dick.
6: No tak mě alespoň doprovodíte.
5: S Bancroftem už mluvit nechcete?
6: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jich a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

Když v báru host nedím, tu nad likérem svým, já sním, že přijde

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Oaklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenče a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahlédl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
5: To vám řekl, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No. No je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem, sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, i já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no. Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já, jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer z Prahy, zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak jest ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil, teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem bytě vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste zapřemýšlet, popřemýšlet, hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, a vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo, tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu, žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžko, nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně, zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. A koho tady máme? Kdo je na první návštěvě? Tady je Honza, kdo je na druhé straně? Já vás poslouchám, teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve slivovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
0: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
1: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
0: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
1: Trošku žluťoučka.
0: Nevadí. Vada na kráse možná, ale na chuti.
1: takže máme 88 roku starou slivovici.
0: Tak to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
1: No to je asi ta slivovice.
0: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
1: Já teď 20 roků nepiju.
0: Ach bože, to je neuvěřitelné.
1: A žiju ze sestrou, no ta už nepije vůbec.
0: No tak to je teda.
1: Takže to bude pokračovat dál.
0: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně. Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?

0: totiž po nás asi nezůstanou děti, takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
1: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
0: Já bych vám velice rád mluvil.
1: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
0: Jo. Tak
1: ať se vám daří. Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří a vy ostatní nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady je Rej z Jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl nemocnicí kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky. A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétní, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psanej dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ze začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu a zapsal ji až asi po 2 letech. Takže to bylo první překvapení a pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když jste si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastyděl třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám to přečtení.
0: Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzali národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu národní. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

0: Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Vidíš, tady to máš. Udav se, udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně, tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba, jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně, k tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve středočeských Lidicích, jenž 10. června, to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny od vlastně za ta léta nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích vůbec bavit. Rád bych se setkal s potomky z Lidic, kteří možná poslouchají třeba teď noční linku a mají zájem se ozvat nebo někoho znají, kdo původem z Lidic pochází nebo pocházel. E-mail můžete odvysílat, nemůžu. Nemůžu odvysílat, nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé, moc děkuju. Vidíte to, dal jsem to, přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo a vážím si toho, že jste nalepil tady velikonoční vajíčko a budeme posílat i zpátky odpověď. Asi ano, Peťo, že? Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska, tak jedeme dál. Ona obecní kronika může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Haló, haló, co se stalo?
1: Haló?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena Aše.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio. Protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: No, do archivu už patřím já.
0: Ne, ne, to se ani nepozná po telefonu takhle, ve sluchátkách 25.
1: Jo, jo, jenom je 92, 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, vlastně ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten co se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to vám docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan posluchač přibližuje tu vůni nasávat, tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasála, když jsem dělala tu, jak pro ty starý, tu akademii, tak ano. Jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor.
0: Ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no, tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď? Ještě?
1: No už ne, už ne. Už
0: takže
1: ne.
0: Vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Mm-hmm. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se to ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavíráte?
1: Já jsem s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou takový session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
0: No
1: jinak archiv mám prostě spíš... ještě nevyhodím blahopřání k narozeninám.
0: Ano.
1: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
0: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly prostě, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: Taky, ano. Ano.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahá.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka, ale se strojem jste 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu?
1: Jo.
0: Děkuju vám pěkně. Děkuju a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen dál opečovávat a možná třeba ještě rozšiřovat. Děkuju.
1: Máme i Ježíš, jak se tomu říká. Tam to nevadí. Tak...
0: Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, z Aše nikoho neznám.
1: No to víte, to je konec světa už tady.
0: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat. Budu rád, jo, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: prožívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu. Ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnohých není, nepotřebné vyřazuji. V e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si, no nikdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení, žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedl se v práci s jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
3: Dobrý večer. Tady Zdeněk z Prahy.
1: Zdravím vás.
3: Jsem taky... Můžu mluvit?
1: No jistě, slyší vás úplně všichni.
3: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky takový trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba... já nevím, jak se to... kontakty na různý prostě organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku zastavili, no, ale jako už jako v podstatě ničemu, no.
1: No, Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593. Telefon. Do dneška pamatuju, už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
3: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař, nebo prostě různý takovýhle jako nějaký jako důležitější pro mě jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, a furt to mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
1: Hlejte se, to je výkladní skříň mám taky a stane se, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
3: Já vím, že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jsem mohl přijel zavol, tak jsem musel počkat, až člověk řeknete.
1: Děkuju, Zdeňku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
3: A může ještě něco dodat?
1: Povídejte.
3: Zkoumám si třeba jakoby ty nějaký ty vstupní povolení vlastně jako v těch povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra jako do metra jako do
1: lítačku, různý, lítačku, jako, ano.
3: Takovýhle, no lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostormetra a takový podobný věci, no. No, jako třeba byl COVID, Vlčková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
1: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: to mám? Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz, co tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji, já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám, jo, podívej, tady další, ježiš, to se sem zamíchalo omylem, odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný? Tak. To já ti dám řidičák, to bych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše... Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl, ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole? V újezdu nad lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
1: Tady je Svaďka z Brna.
0: Zdravím, Svaďko.
1: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
0: Ano.
1: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
0: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
1: 20 korun platí.
0: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
1: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak, jak nevadí, on žil.
0: No, jasně, jasně. 20 korun.
1: 20 korun, ano.
0: Hodně nebo málo?
1: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
0: Mm-hmm. To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se takhle loučíte?
1: Já nevyhazuju.
0: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
1: Tak, jemně. Skoro 2,80, jo, takže ne.
0: Za 2,80 let?
1: To nechávám prostě.
0: To se nevejde do krabice. Kolik toho máte?
1: No, tak jako můžu říct, tak 3 krabice.
0: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by
1: ne,
0: tam byl vůbec prostor.
1: Ne.
0: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
1: Podle let to tam je daný.
0: Takže ten
1: Podle let.
0: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší. Víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
1: To teď je rychle ne, teď opravdu ne. To si fakt nespomenu.
0: Všiml jsem si, ano. Povídejte.
1: Ano, jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc. Že to je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
0: Platil. A platil včas platil. Aspoň podle těch složenek?
1: Jo, platil.
0: Řádně.
1: Složenek platil.
0: No tak já vám děkuju, teda pěkně to, co sra, já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
1: Tak. Taky, dobrou noc.
0: Svaťko, děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavci.
1: Jo, tak už jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: Téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas. Pohoda Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmení nového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodů taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale někdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože jí babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, on byl vyučený truhlářem, mm-hmm. jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Mm-hmm.
1: No a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím, jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to a mě to teda hřeje. Takže předpokládám, že vás taky, a taky jste čichací typ jako já.
1: No tak když je něco takového zajímavého, tak to schovám, jako to je památka. Mm-hmm. Mám knížku 6 mušketýrů od Jana Klicpery, rok vydání 1926. Takže má přesně 100 let.
0: Máte někdy výčitky zpětně, že jste se rozloučila s něčím, ať už dobrovolně, nedobrovolně, nebo ztraceno, nebo půjčeno a nevráceno nad něčím, co dneska si říkáte, Ježíš, kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížkou, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost, mm-hmm. po mamince zůstala taková papírová, jak kdyby peněženka,
0: ano.
1: jo, tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka a to byla vlastně taková peněženka na ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
0: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy. My jsme to měli...
1: Já jsem to dala, teď mám 3 děti, já nevím kterému, ale dala jsem to do školy, aby...

0: No, tak vyzrálý nejsem. Ale děkuju vám, ať se daří. No, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte, no, dál.
1: Už si to předala dcera. Rodné listy, už si všechno to zbalila. Veškeré, no, tady tyto. Já tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, ano, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to.
0: Zajímá, jasně. To je důležité. No. Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe nazpaměť, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka, maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda, bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, tatínek s ním nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak v Osvětimi v 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme fon a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem kontesa, což je úplně směšné jako.
0: Kontesa.
3: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby se byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále jako jsem fon.
0: Takže máte fon rypák nahoru, nos nahoru?
3: Ne, nemám. Ani omylem.
0: Jako hospodská byste neměla.
3: No, to v žádném případě, Honzo. Jsem ráda, že jsem vás taky chytila, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
0: Nechytala se.
3: Vůbec. No, a volala se nám, nedalo se vůbec.
0: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já nejsem pravidelně vysílající, já, když někdo nemůže, no, tak se to tak dává.
3: Jsem to říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás něco spojuje. A jsem říkala, že budete v Jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
0: No ano, to se, a musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
3: Já jsem řekla, že budete mít servis.
0: No, dobře, tak já jsem nevěděl. Já nevěděl, jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako jak se chovají.

0: Ale těším se, už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tenhle to místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
1: No to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlova Studánky, ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu, potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rysocké hory a Tančírnu a Radši údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení. Říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, tě všichni prajděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, co už je obehrané s tím způsobem, si já teda osobně myslím.
0: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
1: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc a hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
0: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: O archivnictví je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady naskákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, mnohých není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero. Od něj jsem se naučil od Merlina Manna, ale to už jsem vlastně říkal. Ale mám tady i Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka, otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografií. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vidět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamánek, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No, tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to je?
1: A mám taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. Dobré.
1: Děkuji, děkuji. No. Tak já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, schválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák.
0: Ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Pisozova, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna moji strýc a teta byli dvojčata a ti byli Pischovi, protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, spíš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Písezová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píschovi.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je Český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našimu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo? Takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy ostatní...
1: Samozřejmě.
0: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
1: Dobrou noc. Říkám, to bylo jen...

je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech. Potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo, a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického. Nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejenže píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém úklidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného. Možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznámých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Vondráčkovou v polštině, Malovaný džbánku, taky stojí za to.

0: Vidíte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající. Peťo, vlož tam někoho dalšího. Kdo to je?
1: Ale to jsem já, Marie, dobrý.
0: Další Maruška, zdravím vás.
1: Hele, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom Domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1202.
0: Ano.
1: A v Brně a měl ten Domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsem mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten Domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta, že má za povinnost se o něj postarat.
0: Vážně?
1: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad. Ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
0: No, asi
1: když to
0: mělo...
1: měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle lidi, no.
0: No, že jako do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
1: A jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy, já ho taky mám z roku z války, takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
0: A důvod?
1: Tak mi vystavili nový.
0: Jako, že byl, dost, no. Že byl tak zaprášený, že vlastně...
1: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
0: Ano, ano, já jsem jí dal přes dívku Naomi Keeble, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
1: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
0: Ano.
1: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat k rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu. Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná. Každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek vzhledem k těm mzdám a byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
0: No.
1: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to těžko by se našlo to tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
0: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že i když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mě přišlo docela zvláštní.
1: No proč?
0: Ne, mě to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, já to nevím.
1: No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
0: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
1: Ale ještě když jsem mluvil o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
0: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?
1: Ne, my jsme byli to domkaři.
0: To znamená?
1: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
0: Jo, jo, jo.
1: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nezdědili, nebo protože nějaký... za těch 400 let to asi prošustrovali.
0: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
1: Nic, tohle bylo v Ostrova. v ostrově u Macochy.
0: Jo, takhle.
1: Ty naši předkové.
0: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
1: Ano, no.
0: Takže nic. Tam to mělo rychlý spát.
1: No ano, tak. Ale víte co, já zločí se řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne.
0: Tak...
1: Spokojený důchodce.
0: No tak.
1: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
0: No vidíte to, aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obličeje.
1: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Ale tak se mějte strašně taky moc hezky a ať se vám všechno daří.
0: No vám taky, naschledanou.
1: Dobrou noc.
0: Kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze, jo, taky jsem jako hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě bota jménem Merichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba. Dynamit. ...731-800-900, zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk. Ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
2: Vyslavuji rádio Radek z Uherského Hradiště.
0: Zdravím vás, Radku.
2: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se dopadl jenom do nějakého roku 1850, ale
0: to
2: já bych chtěl... promiňte, ale asi se to možná taky váží k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
0: Ano.
2: Můj tatínek, který už nežije, a když začali v nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle z toho mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začaly ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku, tam jí klekl ten hardware u toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já nevím, 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahránit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahránili uložené, jo, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, no, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co mělinka, tatínek, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
0: To je fakt.
2: Tímto jsem chtěl pane Macovo nepřispět jako do toho příspěvku dnešního.
0: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
2: Že opravdu ta fotografie, když se založila to album, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, přijdou na návštěvu a otevřou si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mít zachované ty fotografie, to je velice důležité.
0: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
2: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dávala všitky.
0: Jo, já taky mám od toho lidi přesně a bojím se.
2: 1998, dovolená tamhle, jo. K tomu dávali ty popisky.
0: A ty umělé růžky černé.
2: Tak to už je úplně, když byli malý, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to byly moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoune, já si myslím, že my jsme asi takhle už možná jako, že já, mě teď bylo 60, takže vy si pamatujete ještě černé růžky a taky.
0: Já velmi,
2: a oni se někdy potvory odlepovali.
0: Co někdy, skoro většina těch růžků se odlepovala, ale bohužel babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže tak. Radku, děkuju, přeju vám dobrou noc, ať se daří, bylo
2: děkuju,
0: to k tématu.
2: Já jsem se mohl vyjádřit.
0: Ano.
2: Pane Macoune.
0: Děkujeme.
2: A všem posluchačům i vám, hezký zbytek večera, dobrou noc.
0: Taky, dobrou noc.

0: Proslyšenia, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nechal ujít, když dnes slaví Sedlákovi příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho. Věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už, že se jim otáčejí i ty nechty okousané, že jakmile slyšíš, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného, a Zlín, jak k tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste v jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Služenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu pře Martin. Martine, děkuju moc a Koliu už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnaděl a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No je, to je tak, dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá tak a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte ještě, ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. Mm. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávím nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa. Mm. No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte, to je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny. Mm-hmm. Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-český.
0: Jak voní?
3: Takovej, no, je to takový dozlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzni a pak byl bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojář a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo Slaníček a D, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, prý Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití
3: nádherný.
0: Vůbec, tak
3: na
0: užívejte.
3: Severu, jako ne v Plzni, jako je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové místní VIP Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba, nevíte, co s nimi, protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

Protože jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo. Hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že jste toho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanu umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně. Kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky. A vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzíti choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubí duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou, na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit ti nelze. Císař

0: Jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
1: Což se mohu udělat neviditelnou?
0: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
1: Jak ti žehnám, otče?
0: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
1: Jak láska sama.

0: předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Bavit pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě je tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidržeti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň bližního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?

0: O, miluji, miluji nade všecko.
1: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl...
0: Ach.
1: Je vidět, že zkušený si v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
0: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
1: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nech mě toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
0: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy. A tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej sloužím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
1: Líbí se ti ten pás? Vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
0: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
1: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
0: To co tva, císařská milosti?
1: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
0: O bože. O bože.
1: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
0: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
1: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
0: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
1: On se odvážil?
0: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
1: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
0: Ale nelíbáme ho.
1: Nikdy?
0: Nikdy, císařský pane.
1: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
0: Ani ta ne.
1: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
0: Ne, ne, ne.
1: Víš, že mohu. Eliško.
0: Pane můj.
1: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
0: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů o to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický, neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz skažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: 100 košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orechovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví, něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: Oh, ne, to byste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě oba, paní. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
2: Vy jste...
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádá mé foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

lyckas jag dennes. Man van uppe nå fjallet. Man van uppe nå fjallet. Man van uppe nå fjallovi fjallet. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi si mohli, no opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, bo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klek, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký... Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez ten obraz, odejít.
3: Bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragédie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrázen je hovor jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připraveni na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když občas nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řídícího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
6: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
0: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Mm-hmm. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno. Občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
6: Jo.
0: To je přece, děkuju, no. To si nevymyslíš.
6: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Hrzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapi v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnaní v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40. Tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky. Šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
0: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spal. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
6: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako do dupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tance, ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co máme, jak jsme odešli, že jo? A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou. Děkuji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Prázdnej byt,